Music, slavná píseň britského zpěváka, skladatele, kytaristy a hráče na klávesové nástroje Johna Milese, kterou jsem naspíval s českým textem Jaroslava Machka Hudba se mnou vchází. To nezazněla na úvod našeho dnešního hudebního setkání náhodou. Otevírá totiž mé nové DVDčko Noční král, na kterém najdete mé úspěšné písně z první dekády tohoto století. DVDčko mi udělalo velkou radost, protože je pátým v ediční řadě, která na tomto zvukově obrazovém nosiči mapuje mou takřka 55letou pěveckou kariéru. Doufám, že potěší i vás. A to by zase potěšilo mě. Dnes vám představím některé písně, které na tomto DVDčku najdete. Píseň Noční král v originále I Drove All Night, jel jsem celou noc, která dala celému kompletu název, jsem si nejen já, ale také britský rocker John Wade nebo zpěvačky Cyndi Lauper, Celine Dion našli ve zpěvníku krále zlomených srdcí amerického zpěváka, skladatele a kytaristy Roye Orbisona.

Je tomu právě 30 let, co německá skupina Alphaville vydala debutové album Forever Young. Navždy mladý. A 15 let od chvíle, kdy mi Alphaville jako prvnímu zahraničnímu zpěvákovi na světě povolili naspívat jejich zřejmě největší hit, kterým je titulní píseň Forever Young v jiné jazykové verzi než anglické. Jak s německou, tak s českou verzí jsem měl a dosud mám docela dobrý úspěch. Jistě i díky skvělému českému textu Eduarda Krečmara, který píseň nazval Být stále mlád. Před 6 lety jsem v Německu tuhle píseň naspíval v duetu s tamním kontroverzním rapperem Bushidem. Okamžitě jsme bodovali několik týdnů na předních příčkách oficiální německé hitparády a od nezávislého hip-hop labelu jsme v roce 2009 s Bushidem převzali 2 významné ceny. Zlatou desku za 150 tisíc prodaných singlů s duetem Für immer jung a současně zlatou desku za 100 tisíc prodaných kusů Bushidova alba Heavy Metal Playback, na kterém náš duet vyšel také. Bushido mne překvapil hned v několika ohledech. Pěstuje si po léta hodně kontroverzní image a má takovou i minulost. Kdykoliv jsme se ale potkali, choval se jako správný gentleman, doslova jako rytíř ze staré školy. Překvapilo mě, že přes svou proklamovanou tvrdost, rozporuplnost a agresivitu je to velmi jemný, přemýšlivý a inteligentní člověk, který se umí upřímně a vážně dojmout. Když jsem před 5 lety slavil 70, napsal mi Bushido ručně krásný dopis, který zakončil slovy: Zůstaňte zdrav a především zůstaňte tím, kým jste. Klaním se vám, Bushido. A nezapomněl na mě ani letos, v roce mých půlku latin. Velkoryse mi a zcela zdarma poskytl pro moje už zmíněné DVDčko Noční král videoklip z našeho duetu Für immer jung.

roce 2003 jsem se po několikaleté odmlce vrátil znovu do divadla ve Slaném a s big bandem Felixe Slováčka, tam v režii Františka Poláka, natočil televizní recitál Karel Gott Swingující. Zaspíval jsem si v něm i jednu z mých vůbec nejoblíbenějších písní ze zpěvníku Franka Sinatry. Jmenuje se Fly Me to the Moon a díky textu Zdeňka Borovce se mi zaspíval pod názvem Dál až na měsíc. A právě touto písní jsem v září 2000 během svého prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall vzdal hold Franku Sinatrovi a dalším mým oblíbencům ze sféry americké populární hudby.

Kdykoliv začnu na pódiu zpívat milostnou Lásko má, sklidím hned po úvodních tónech bouřlivý potlesk. A ten mám rád. Tento světový evergreen Unchained Melody, nespoutaná melodie, jak se píseň v originální verzi jmenuje, poprvé zazněl v roce 1955 v zapomenuté filmové kriminálce Unchained, nespoutaný, v podání amerického baritonisty Al Hiblera. Nahrávka na jaře roku 1955 obsadila třetí místo amerického žebříčku nejprodávanějších singlů a nakonec toho byla nominace na výroční hudební cenu Grammy. I když se píseň dočkala ve světě více než 700 cover verzí, nejvíce ji v polovině 60. let

proslavilo americké vokální duo The Righteous Brothers. Jejich nahrávka zazněla pak v roce 1990 v u nás dobře známém filmu Ghost, duch. V hlavních rolích s Patrickem Swayzem, Demi Moore a Whoopi Goldberg. Díky tomu se s ní seznámila a zamilovala si ji další generace posluchačů. Já jsem píseň Lásko má naspíval hned ve třech odlišných verzích a s odstupem času jsem hrdý na verzi koncertní. Pochází z mého pražského koncertu, který se odehrál 16. prosince roku 2002 ve sportovní hale na Holešovickém výstavišti. Staré písně nerezalují.

V roce 2005 jsem prožil nádherné chvíle v jevanském nahrávacím studiu Karla Svobody Electrovox. Nahrával jsem tam v nových aranžích Jiřího Škorpíka největší hity, které pro mne Karel Svoboda složil. Když pak konečně vyšlo album Karel Gott a Karel Svoboda Díš za štěstím, měli jsme s Karlem obrovskou radost, že naše společné písně neztratily ani v 21. století svou sílu, podmanivost a přitažlivost. Když mi Česká televize v témže roce nabídla, abych pro ni v režii Františka Poláka natočil pro štědrovečerní vysílání televizní recitál Karel Gott 2005, nabídku jsem pochopitelně přijal a několik písní Karla Svobody v aranžmá Jiřího Škorpíka ve svém recitálu s velkou chutí uvedl.

noc v motelu Stop, píseň Karla Svobody a Karla Šípa. Ale nahrávkou, na kterou Karel Svoboda při natáčení alba Jdi za štěstím obzvlášť sázel, byl Konec ptačích árií. Pouštěl si ji pořád dokola, dokonce i ve chvílích, když jsem odcházel z jeho studia, když pak v lednu 2007 Karel tragicky odešel z tohoto světa, pochopil jsem. Na takový odchod zřejmě myslel už v dobách, kdy jsme album Jdi za štěstím nahrávali. Ale nikdo z nás to nepoznal. Nikoho z nás něco takového nenapadlo, což mě do konce života nepřestane trápit. Jak Jirka Štajdl, tak Karel Svoboda se písní Konec ptačích árií vlastně loučili se životem. A já pro úplnost dodám, že krásný vokál do této melodie z filmu My ztracený holky naspívala před 9 roky Naďa Veperová. Text Jiřího Štajdla objevil až po Jirkově smrti jeho bratr Láďa a já jsem píseň poprvé naspíval 2 roky po Jirkově tragickém úmrtí na album Karel Gott 76.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: V prosinci roku 2006 se ve velkém sále pražské Lucerny uskutečnil koncert k 55. narozeninám rock'n'rollu. Rock'n'rollový průkopník tohoto žánru, zpěvák a producent Pavel Sedláček, rozšířil svou kapelu Cadillac a vytvořil 23členný big band, složený ze špičkových českých hudebníků. Rock'n'roll v bigbandovém provedení je ve střední Evropě věc naprosto jedinečná a i ve světovém kontextu velmi řídká. Napadá mě snad jenom americká formace Brian Setzer Orchestra, tedy kapela, kterou se Pavel Sedláček nepochybně inspiroval. Do Lucerny si pozval téměř všechny, kteří měli ve své kariéře u nás co dočinění s rock'n'rollem. Petra Jandu, Karla Černocha, Ivonu Přenosilovou, Karla Kahovce, Viktora Sodomu, Petra Vondráčka, Tomáše Savku, Jiřího Šlubku Svěráka, Pepu Pilaře, Tonyho Škráška, Jiřího Šimáka a také mě. A protože dobře víte, že jsem s rock'n'rollem dospíval a s chutí si ho vždycky zaspíval, na koncertě nazvaném Pavel Sedláček and the Cadillac Orchestra uvádějí hvězdy rock'n'rollu, jsem si v Lucerně střihl 3 rock'n'rolly, které mě provázejí celým životem.

Letos na konci dubna nás agentura NKL Žofín pozvala s Evou Urbanovou a s Boom Bandem Jiřího Dvořáka na koncert pro své obchodní partnery a spolupracovníky, kterým se slavilo 20 let od chvíle, kdy byla dokončena obnova exteriéru a interiéru novorenesančního paláce Žofín na pražském Slovanském ostrově. Bohužel dnes už zesnulému Janu Nekolovi staršímu se podařilo vrátit a dokonce znásobit slávu tohoto výjimečného architektonického skvostu, v němž se koncerty vážné a populární hudby střídají se žofínskými fóry, mezinárodními kongresy a reprezentačními plesy. V roce 2007, po sedmiletém hudebním půstu, se rozhodla rocková skupina Vanastovy věci oslavit 20 let působení na scéně naší populární hudby vydáním dvojalba a DVD Best of 20 let. Robert Kodym a PBH, tedy Petr Břetislav Chovanec, se na mě tenkrát obrátili s tím, zda bych neměl nic proti tomu, když nahrají ve své verzi Lady Carnival z mého repertoáru. Prý se jim vždycky moc líbila a souhlas jsem jim pochopitelně dal. Když mi pak svou verzi hitu Karla Svobody a Jiřího Štajdla pustili, byl jsem nadšený, jaká je to super jízda. Jen jsem kluky upozornil, že mi v samém závěru nahrávky chybí onen vítězný, jásavý tón pro tuhle píseň tak charakteristický. A nabídl jsem jim, že ho naspívám. Karneval! K Lady Karneval v podání Vanastovek vznikl skvělý a vtipný animovaný videoklip. Mimochodem jeden z nejdražších v dějinách naší populární hudby. Kompletní 3D animovaný videoklip vznikl na Slovensku pod vedením autorské dvojice Vladimír Král a Karol Vosátko a producenta Ladislava Dedíka v bratislavském studiu 727. Právě teď se na něj můžete podívat na mém oficiálním webu a Facebooku. Jsem zvědavý, co tomu řeknete.

0: Chlapci, je to tam.
1: Vanastovy věci s přispěním mé maličkosti a Lady Carneval. Na řadu se teď dostává tradiční židovská anekdota. Dva žebráci sedí vedle sebe před katolickým kostelem. Jeden drží cedulku s nápisem Prosím, pomozte válečnému veteránovi. Zatímco druhý třímá cedulku Prosím, pomozte chudému židovi. Lidé se míjejí a dokonce i ti, co původně nechtěli nic dát ani jednomu, dají tomu prvému, aby zvedli mandle tomu druhému. Vychází právě kněz, zastaví se u nich, dá oběma rovným dílem a povídá tomu židovi, proč si nezměníte nápis na své ceduli, copak nechápete, že tady vám takhle nikdo nic nedá? A odejde. Jakmile odešel, žid se otočí k veteránovi a povídá, ty Šlomo, tenhle ten nás bude učit, jak se dělá marketing.
2: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
1: Když mladý Frédéric Chopin opustil Polsko a vydal se přes Vídeň do Paříže, vezl si sebou některá díla, která byla později vydána v souboru 12 etud opus 10. Poprvé je publikoval ve 30. letech 19. století, kdy mu bylo teprve 23 let. Z jeho etud je však cítit, že je složil už vyzrálý umělec. Svým etudám totiž vtiskl svou duši. Etuda číslo 3 E-dur byla původně napsána pro Chopinův hudební nástroj, kterým byl klavír. Pro svou jímavou melodii a melancholický nádech je někdy uváděna i pod názvem Smutek. Chopinův životopisec Herbert Weinstock ji označil za nejkrásnější etudu, jaká byla kdy napsána. A sám Chopin uznával, že už nikdy se mu nepodařilo napsat tak krásnou melodii. Tím, čím jsou pro české televizní diváky ceny TT, tím jsou pro diváky u televizních obrazovek ceny Oto. Dramaturgie slavnostního ceremoniálu mne tenkrát přemluvila, abych Chopinovu etudu naspíval se slovenským textem Svět bez těba. A právě písní Svět bez těba se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Mám tě tak rád.
1: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromád.

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Za chvíli vám představím zajímavého člověka, pana Miroslava Fojtíka z Prahy. Představte si, že už 45 let sleduje svět kolem sebe převážně prostřednictvím hledáčku, filmové nebo televizní kamery. Jeho výtvarný filmový rukopis, ale hlavně pohotovost, nezbytná pro kameramana, dokumentaristu a zpravodaje, přinesly mnoha filmům, na kterých se podílel, významná ocenění. Některé z těchto filmů se dostaly do Zlatého fondu Československé televize, kde až do odchodu na odpočinek pracoval. K vrcholům tvorby kameramana Miroslava Fojtíka patřila zejména 60. léta, kdy spolupracoval s mnoha zkušenými režiséry. A není snad prostředí, kam se tento ogar z Valašska, jak o sobě rád říká, s kamerou nedostal. Půlhodinový pořad je pro jeho vyprávění tak zoufale těsný, protože jak dobrým je Miroslav Fojtík kameramanem, tak je i dobrým vypravěčem.
1: No je to, jak píše tady Nikita Michalkov, že o tvůrčím osudu hercu, kameramanu, scenaristu a vůbec všech, kdo se podílejí na vzniku filmu, rozhoduje, zda se setkají s ryzím opravdovým režisérem. To je teda aspoň pro mě, ověřil jsem si to za těch 45 let za kamerou, že to je nesporná pravda. Já jsem měl to štěstí tedy, že jsem se s několika režiséry setkal a vytvořili jsme si, myslím, několik pořadů, které jsou v takovým zlatým fondu, dá se říct, televize. Pokud existují, protože spousta jich se zničila, že jo, protože byli jaksi nepohodlní, že v těch 60. letech, ale jsou tam pořady, které ještě zůstaly, jako byl jeden z těch nejslavnějších inzerát, který prostě pozbíral ceny na všech festivalech s Jindřichem Feirajzlem jako autorem. Už jenom ten nápad. Do novin dal inzerát, vyměním dítě za auto. Že a co teď? A teď se stalo, že přišlo asi přes 550 nabídek. Někde si to jako lidé spletli, že místo vyměním dítě za auto, tak auto za dítě, kterých bylo hodně, protože byli ochotní dát auto, aby prostě dostali dítě. A tam byl jeden takový, vzpomínám si, když jsme vůbec začali, vyjeli jsme a první taková adresa byla v Dejvicích. Zazvonili jsme, že tenkrát to bylo na černobílý film a ještě se musel přisvětlovat, až ta technika nebyla taková. Otevřeli se dveře, taková velice pohledná mladá maminka otevřela. No a když zjistila, o co jde, tak říká, ne, to se teda, neslobte, to já, tak to já jsem nemyslela, to a zavřela dveře. A teď jsem si říkal, no a je to v háji, že jenom jsme začali a už je to pryč. No a stalo se, že to byl jediný případ, kdy jsme byli odmítnuti. Samozřejmě režisér Feirajzl si vybral typy takový velice, které z těch dopisů, jak se k mu dávali, jak si k naději, že z toho něco jako bude. A už jsme prostě, ani jednou se nestalo, že by nás prostě odmítli. Samozřejmě byly situace, kdy si nepřáli vidět obličej, aby prostě zůstali trošičku skryty, aby neměli problém jako s lidma kolem. Ale už to prostě potom mělo. A byla to taková, dá se říct, sonda sociální tenkrát do poměru, jak lidi žili. Já si vzpomínám, že tam byl jedna maminka, bylo to někde v Jeseníkách a manžel byl traktorista v JZD a ta rodila děti jenom pro to potěšení, že je někomu může dát. Ta prostě už v porodnici se toho dítě zřekla a dala ho k dispozici k adopci. No, já vidím jako dneska taková červená krev a mlíko prostě ženská, která asi neměla problémy, že s porodama, tak já asi 8 dětí, které takhle dávala k dispozici. No, spolupracoval jsem s Feirajzlem asi 5 let, pak přišel 68. a byl jako vyhozený z televize, ale úplně první takový film s ním byl o jednom železničáři v Chebu, to si pamatuju, takový poctivý strejda to byl a tam jsme s ním natočili takový prostě takový medailonek o něm, ale proč o tom mluvím, protože to byl film, kde jako dokonce byla zkomponovaná muzika na začátku, písnička taková, Josef Zima to zpíval, si pamatuju, dělal jsem do toho ještě fotografie pod titulky, za teď jsem dostal víc než honorář za tu kameramanskou práci, to tak jako bývá. A že jsem tam držel v ruce, protože tenkrát zvukový kamery ještě nebyly, jako jsou dneska, nebo pak později byly, že jo, ty ekléry, ale Ariflexu v boxu, to je takový kryt, že kryje jaksi hluk, aby nemohl slyšet, a protože jsem se do místnosti nevešel se stativem, tak jsem to měl na rameni a to měl asi kolem 25 kil. Že, a to jsem musel vydržet. To jako kameraman, to není jako jenom, že si myslí, že kouká jenom do hledáčku, ale tam je potřeba skutečně i fyzická kondice, obzvlášť při reportáži a dokumentu, to ani prostě jinak nejde. Já jsem byl zvyklý právě s Fairlightem, když jsme dělali na Riflesku, takhle jsem ji držel furt v klíně a neodložil celý den pořád, protože to je, buď to je kameraman jako dokumentarista, reportér, a nesmí mu nic utýct. Nemůže čekat, až pan režisér řekne, hlejte, udělíte mi tohle nebo tamhle to, že prostě vidí situaci a hodí k oku a už to jde, proto jsem ji pořád nosil u sebe.

My jsme byli doma čtyři ogaři a už tak nějak, jako děcka už nějak byla tady od rodičů, zaplať pánbu, že nás tak vedli snaha, aby jsme se tak měli o sebe postarat. Já jsem ještě nekrát nevěděl, že o co budu, tati nechtěl, abych byl obchodníkem nebo holičem, takový nějaký řemeslo, že to bude jako tutovka. No ale já jsem měl to štěstí, že ve škole z češtiny byl pan učitel Zvonek, a který prostě fotografoval. A ještě jako kluka, to mě bylo snad tak 11, mě vzal k sobě domů, to vidím, jak dneska taková komůrka, kde měl to vedle špajzy a tam měl temnou komoru. Já jsem najednou viděl, jak se tady v nějaký vodičce objevují nějaký obrysy, obrázky. A jak se mi to líbilo, tak jsem k němu chodil a pak mi on dokonce koupil takový aparát, strašně laciný, bylo to Boxtengor, si pamatuju. No a toho jsem tak nějak zůstal, no a potom se mi na toho holiče ani na toho obchodníka nechtělo a šel jsem se učit tam k panu Šrutkovi, který měl ateliér ve Valašském Meziříčí, a pak jsem chodil ještě do té grafické školy. No a tím to vlastně tak nějak začalo. Pak jsem hrozně toužil se dostat, že ona FAMU, která se tenkrát zakládala, tak jsem se přihlásil. Nedopadlo to tak nějak slavně, protože tam bylo přes 400 uchazečů a přitom to byli kluci z Barandova a z Krátkého filmu. Praxi měli, protože už jako švenkři, anebo už vlastně i něco sami točili, ale chtěl mít ten papír, že jsem tadyhle absolvent FAMU. No ale pan profesor Plicka, který seděl ve zkušební komisi, tak se tak na mě díval a vidí ogara takového valašského a si říkal, ten kluk, třeba co, zkusíme to. Napsal mi dopis doporučující do Zlína na Kudlov na ateliér, no a tam jsem prostě odešel dělat takovou služku pro všecko, že jo. Tam jsem, no, všechno možný jsem tam dělal, že jo. A byla tam báječná parta, pánštěn, která tam na tom Kudlově to byly. To byla vlastně taková rodina, že jo. To byl někde ještě Zeman, že jo, Týrlová, Pepik Pinkava, že jo, režisér, vynikající takový člověk. A převážně všecko se to tak regrutovalo jako z učitelů tam, že jo. Ředitel Novotný byl učitel bejvalej, že jo. Škapa tam byl režisér, taky učitel bejvalej. A pak se stalo, ale že z Prahy tenkrát se točil příprava na Sled, to byl poslední Sled všesokolskej, a přijeli do Zlína režisér Blumenfeld a kameraman Vladimír Novotný, který vlastně mi dal všecko, co pak jsem mohl jaksi v praxi používat, protože to byl vlastně ideální člověk, která žije, bylo by dobře takhle ho dostat k mikrofonu, protože to je takový český Méliès. Všechny ty triky v našich filmech, já nevím, v Arabele, jak utopit doktora Mráčka, až přijdou duchové a takové věci, co úplně zůstává rozum stát, tak to on všechno vymyslel. Já si pamatuju, jsme dávno jsem udělal toho asistenta, vzal mě do Prahy a točili jsme v Tatrách film Proměny vzdušného moře, se to jmenovalo. A on se strojil prostě takový zařízení ke kameře, které snímalo od 5 minut až po vteřinu po okýnku. A to ze dřeva vysoustružil, přesto byly takové gumičky od zavaření, různý převody, obrovská baterie k tomu, protože nahoře, že v těch Tatrách jsme byli třeba v zimě, takže v tom chladnu, že ta kapacita těch baterek klesá. A to jenom jsem já vždycky vyběhl po chvíli ven a podívat se, jestli to ještě cvaká, jestli ta kamera běží. To byly zpomalené záběry, kdy bylo vidět, jak se tvoří prostě mraky. Že třeba úplně zasvítání ráno, kde ještě skoro nic nebylo na horizontu, akorát se to začalo, to byl černobílej film, ten kávou, že akorát jasnit a teď najednou zašli běhat úplně beránci, takový splašený, až se to třeba úplně zatáhlo. Báječný člověk.

Tak jsem jako se dozvěděl, že se zakládá armádní film. Co jsem si říkal, to by bylo báječný, to by byla vojna, že nebudu tamhle někde lítat po cvičáku 2 roky. Tak jsem šel ještě o rok dřív na tu vojnu, abych prostě se tam dostal z toho krátkého filmu Ti kluci, vlastně to bylo jádro toho armádního filmu. A stalo se jako to, že mě ještě tady ten pan Novotný, můj šéf a učitel, říkal: hele Mirku, vydrž, nechoď, já teďkom jdu na Barrandov točit, tenkrát se podíval Císařův pekař, až tam bylo třeba dělat všelijaký triky, a já půjdeš se mnou a pak, jak už budeš na Barrandově, tak už to prostě nějak s tebou půjde dál. No a já jsem, mě to netáhlo tak moc k tomu hranému filmu, byl jsem spíš prostě pro tu reportáře, dokumentaristiku, a tak jsem se prostě na tu vojnu přihlásil. Byl jsem odvelený do Nitry, že po půl roce základního výcviku, takový to v levobok, v pravobok a takovýhle tyhle ty věci, se vybíralo, že do podůstojnických škol a tak dále. A já jsem furt nikam nechtěl, jsem říkal, ne, já jsem měl žádost k armádnímu filmu. Říkal, jo, tady to máme zatržený červeně, zvláštní určení. Tak jsem říkal, sláva, do podůstojnické školy nejdu. No a pak jsme dostali rozkazy, že jo, cestovní, no a nasedli jsme do vagonu a vystoupili jsme v Ostravě v Porubě. A jsem říkal, co to, no a pak jsem vlastně se dozvěděl, že tatínek byl živnostník, pekář, a že to jeho takový nějaký škraloup a podezřelý člověk, že jo, v armádě, a tak jsem rok byl v dolech. Nelituji toho, protože já jsem byl ogar vychovaný velice tvrdě a práce mě nikdy jaksi nevadila, a člověk poznal takový prostředí, že i do budoucna, protože pak jsem několika v dolech taky točil, když ostatní se všichni krčili a no, já tam nejdu, jo, to co kdyby, a to já jsem prostě bral jako, že to byla práce, jako dělali, jak jsme dělali ze začátku v závale s takovým starým horníkem, že prostě kde už je vyrabovaný uhlí, a teď se ty stojky dřevěný byly, podrážely, že, a to pak pomalu spadalo, až se zase ta štole jako zavřela. No a to on třeba seděl, spál, že jo, a teď já vedle něho přikrčený, a tam to praskalo, tam něco spadlo, tak už jsem se posunoval k němu, drcala se probral, že to spadne a tak, ale lozili jsme třeba pak později, už jsme měli úderku vojenskou, první vojenská báňská úderka, a když jsme třeba 3/4 hodiny lezli po břiše do místa, kde se potom teprve jako kutalo, že? My jsme jenom házeli lopatama, že? Vždycky ty horníci ty s běčkama dělali, a my jsme v leže třeba házeli 4 hodiny do žlabu uhlí. Ale říkám, krásné vzpomínky. Pak se stalo, že mě kluci zháněli, kde jsem, až mě nějak přes hlavní politickou zprávu, že jo, armádní, našli, že tam jsem, a tak pak nějak přes ty všelijaký orgány jsem se do ty Prahy dostal, do toho armádního filmu. To tenkrát ještě nebyl armádní film, jako je teď, ale to bylo vojenský filmový a fotografický ústav, sídlil tamhle jaký štáb v Dejvicích. Asi pamatuju, mě tam tenkrát přivítal na chodbě takový vysoký kluk, Honza Jiráček, kameraman, který říkal, tož ahoj, ti tady vítám, tak pojď, já tě tady provedu, abys viděl, no ale zatím nic dělat nebudeš, budeš jenom koukat. Takový ještě do dneska tam v armádním filmu, sice už je v důchodu, ale občas jako dělá, no a tak jsem takhle začal v armádním filmu. K tomu armádnímu, který pak se přestěhoval do Hluboče, do Zámečku, bych prostě chtěl říct hlavní to, že to byla líheň všech pak obrovských talentů v těch letech byla, že jako v hraným filmu, protože tam začínali, že Vláčil, Vojta Jasný, Karel Kachyňa, Brinich, Helge, že to byli všechno potom velice jako slavné osobnosti, a to byli režiséři, ale byli, že kameramani jako Jarda Kučera, tak vynikající kameraman, skutečně světová kapacita, že Vaníš, Ilík, Kadlec, Čuřík, že jo, to byli, a to patří i k tomu, co jsem na začátku říkal, ten citát, že pak se s nich udělali takový dvojice, které prostě natočili prostě vynikající filmy, pak už hrany, že jo.

No, muže za kamerou, je to teda pravá ruka režiséra, takhle se o tom kolikrát mluví a píše, ale až je jako film hotový, tak už se o něj moc tak jako nemluví. Už najednou, když čtete kritiky, tak prakticky málo kdy, jo, to když je to takový Forman a Ondříček, že jo, tak to prostě se tam zmíní, že prostě vynikající kamera, protože je to skutečně

se to, jako třeba točit noce, to já jako furt pokládám za jedno z nejtěžších podmínek pro kameramana. Já teď jsem zrovna, běží seriál, jak točí Moskalik ty kriminalistiky s Jurajem Šajmovičem. Já jsem mu musel telefonovat, jak to skončilo, hned mu volám a říkám, ty Juro, ty seš takový machriál, někdy až budete točit, protože dělají další díly, zavolej mě, já se půjdu podívat, protože to se odehrává všechno na začátku, že jo, tady teď století, a to má tak perfektně zasvícený, tak prostě ten obrázek, já se že vždycky dívám, když jdu do biografu, anebo se koukám na televizi, tak víc se dívám na tu práci toho kameramana, a to teda klobouk dolů. A to není on sám, že těch kameramanů tady v Československu je skutečně jako spousta, kteří jsou na obrovský jako úrovni. Pokud já vím, tak třeba ten Janda Kučera, který skutečně patřil ke špičkám, tak točil hodně taky venku. Já jsem s ním měl tu možnost, protože jsme se znali, že hned od začátku z toho armádního filmu, kde jsem mu dělal druhého kameramana na filmu Zářijové noci, který tenkrát točil Vojta Jasný. Tam se ta profese, protože on dokonale uměl svítit, to byl, ten vždycky říkal, ale to je světlo, to je jako u malíře paleta, tak jenom vždycky ťuknout a ne jako přijdou televizní noviny, že tam rozpálí ty dělby, že ty dvojáky, to je to všecko hoří, lidi se potějí, a přitom dnešní technika je taková, že není zapotřeby tak svítit, že ta citlivost těch materiálů a těch elektronik je obrovská. No ale takový, když je to kameraman jako, že byl pan Kučera, tak k tomu zase má i ten režisér respekt, protože ví, že to skutečně jaksi má partnera, který mu dopomůže třeba zase k popularitě a k další práci. Takže, a ten Ondříček, že ten v té Americe, že on natočil pár filmů v Anglii, ve Francii, to jsou lidi, kteří skutečně se nemusí bát jít do světa.

Já jsem si vždycky přál natočit něco o Valašsku, tedy. A to se mě za celý ty léta prostě nepodařilo, i když jsem sám to zkoušel jako špás a že si i zrežíruji, protože oni ti kameramani taky jako tak tíhnou, že by si zrežírovali a nebo pak někdy jako přebíhají k hranému filmu, že vždycky si říkají, že ten hraný film, to je panečku, že jo, něco. A takže byli kameramani, že Honza Čuřík, ten jako spolu režíroval taky jednou jeden film, ale pak se zase vrátil zřejmě k tomuhle Klodlelu, že jo, ten vlastně kameraman, dokumentarista, jeho první hraný film Muž a žena, že jo, na tom bylo vidět, jak byl zvyklý tu kameru mít v ruce, protože to bylo natočené opravdu jako výborně. Co se mi nepodařilo. Já jsem lítal ve stratosféře, skákal jsem padákem, že otočil jsem operace, to bych se rád ještě zmínil, že jo, olympiádu v Japonsku, v Austrálii, prostě Spojené státy, projížděl jsem Sibir, no, projížděl jsem to hrozně moc, ale nepodařilo se mi nikdy pod vodou točit. Tady u nás je teda taky už pán v důchodu, Vladimír Lorenc, který byl jako specialista na natáčení, že, filmu Pod vodou, v krátkém filmu. A tak jinak vlastně mě, abych řekl pravdu, jestli se mi něco nepodařilo, nebo k čemu jsem se nedostal, nevím. To Valašsko, to už, ale asi teď k tomu. Teď už je situace taková, že hold, někdo by to musel sponzorovat, že ono to dříve jako byly určitý plány, že se musí natočit tolik a tolik pořadů za rok, no a teď třeba nebylo dostatek námětu a když někdo s něčím přišel, no tak jako to bylo fajn. Já jsem si natočil takový tři filmečky i v režii, to byla Praha Karla IV. A ten film se potom dělal asi 7 verzí cizvězdičních, se rozesílal po ambasádách jako takový propagační snímek, Karlův most a jako vůbec první to jsem v armádním filmu byl s ústřední hudbou vojenské armády v Egyptě. A tam nešlo, jako aby jel nějaký štáb, tak jsem tam měl sám a pamatuju si, že Pavel Háša, který tenkrát taky byl v armádním filmu režisér a ten materiál pak

viděl, že v projekci říkal, přece to bych neřekl, že jeden člověk přiveze tolik materiálu a je hlavně použitelného v tom smyslu, že se to teda dá ustříhat, že jo, protože to není jenom natočit, že jo, to zkoušeli několik fotografů, výborných zkoušelo, jako že budou kameramani, ale ono to pak nejde dát dohromady ty obrázky, ty záběry, že jo, jako to ustříhat.

Nejenom to, že jsem procestoval strašný kus světa, že jo. Díky to bylo třeba Jardovi Šiklovi, s kterým jsem byl na olympiádě v Mexiku, kdy prostě mě tekly i slzy. Tam já, když jsou takové ty obrovské scény, tak mě to hrozně dojímá. Když prostě ček v 68. roce, že jo, v munduru oblečený jako člen výpravy a teď pochoduje po stadionu a celý stadion prostě šílí a řve, a Československo v té době bylo obrovský prostě v kurzu, že jo. A ty takhle máte tu kameru schovanou, že jo, pod kabátem, protože jsme neměli povolení k natáčení, ještě se Špátou jsme tam byli a s tím Jardou Šiklem a Mášou Charouzdovou. Pak jako točíte Reskovou, jak skáče ten zlatý skok a tam jsem byl jenom já a jedna televizní kamera, protože to už bylo v noci a teď dostává tu medaili. Já jsem neviděl přes ty slzy do toho hledáčku. To setkání teď ještě s lidma, že? Ať už z vědy, z kultury, že? S panem Seifertem jsem točil, s Verichem jsem točil, když jsme točili Zářijové noci, tak tam jsem poznal spoustu prostě báječných kluků, že od Menšíka, Brodskýho, těch všech, co tam v tom hráli, pan Pešek, to si pamatuju tenkrát. Zajímavé, že tyhle ty skutečně kumštíři a velikáni jsou obrovsky skromní. Taková scéna byla v Zákopech, při těch Zářijových nocech a s panem Peškem a já, že jsem byl za tou kamerou jako švenkr. Teď jsem tam před ním takhle rovnal ještě travičky, aby to jako to. A on tam tak stál pokorně, čekali jsme, protože vyšlo sluníčko a bylo potřeba to dělat bez slunce. Pak se tam trošku dýmilo, aby byla atmosféra taková jako bojová. A on takhle jako kouká. Furt stál na jednom místě. Normálně se stává, že herec prostě odejde si zakouřit nebo si jde sednout a on už taky v letech pán de Gráta prostě furt ukázněně na svém místě a tam prostě koukal na mě, mě to tak hřálo. Říkal, no vidíte, když máme takovýhle lidi, když oni on tady tu travičku přede mnou furt rovná, teď byste na to mohli kašlat. Nebo operace, že jo, mozku, srdce u pana profesora Petra v Hradci Králové, že jo, pan docent Malec, že jo, jeho asistent, no tam najednou poznáte takový báječný lidi a přitom si najednou začnete taky vážit zdraví, protože tam je vidět kolikrát v té nemocnici taky dost utrpení. Že? A když vidíte teď malé dítě, který třeba operovali mozek a to je jako, to působilo hrozně na mě, že je to děcko, mě tyhle ty věci, jak jde o děti, tak ty mě strašně berou, že jo. Já jako mám obrovskou úctu jako vůbec ke zrození, že jo, čehokoliv, ať už je to, já nevím, motyl z kuklí, že jo, anebo mateřství, že jo, to je něco tak božskýho, že člověk se musí úplně předtím třást. Já když jsem třeba viděl poprvé srdce, že to byl profesor Bedrná v Hradci Králové a tam nějaká celkem operace jednoduchá z vápena těla, chlopeň to prý dělají 4 za den udělají, že a teď já na to koukám a když mu to tak srdce podebrala, takhle ho měl skoro jak na dlaní, takový růžový, nádherný, takový, říká se sval, ale ono to prostě skutečně jak se kreslí jako srdce, tak to tak nějak vypadá, takhle to prostě pulzuje a ten člověk se úplně chvěje. Chvěje, jak prostě je takový maličký, jako má úctu náhodou, takový kousíček svalu, že jo. A co to je, závisí na tom celý život.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Naši dnešní dvoranu otevřel toulavý song s Michalem Tučným a nejslavnější sestavu Greenhornů, která se kdy toulala pláněmi naší country. Od chvíle, kdy se objevil na deskách, uplyne záhy celých dlouhých 40 let. A já hned v úvodu prozradím, že ani další písničky, které jsem na naše dnešní setkání připravil, nebudou z těch nejnovějších. Ale věřím, že dostatečně potvrdí, že jejich sílu a něhu čas nikam neodnes.

Valdemar Matuška a country klasika In the Jailhouse Now, která měla svoji českou premiéru v představení divadla Semafor, Zuzana je sama doma už v roce 1960. A protože to všechno odnes čas doopravdy nikdy neodnesl, toulala se Valdemarovým zpěvníkem i po jeho celé toulání z KTO. Vlastně se dá říct, že je věčná, stejně jako říční proud skupiny Rangers.

Naďa Urbánková a báječná vzpomínka na slušivé texty Jirky Grossmana, které lemovaly její elitní ryze countryovou procházku s country beatem Jiřího Brabce pod názvem V údolí blízko dráhy. O poznání později, ale taky už dost dávno, vyrazil podobným směrem Petr Spálený.

Petr Spálený a téměř neuvěřitelně dokonale přenesená nostalgická atmosféra jedné z nejslavnějších písniček country legendy Merle Haggarda Sing Me Back Home. Nemalou zásluhu na to má i text Michala Bukoviče Cítím ten kouř. Vlastně stejně jako prosba Jirky Grossmana Čekej tiše pro Evu Olmerovou.

Je to jen papírový měsíc plující po kartonovém moři, ale kdybys mi věřil, mohla by to být skutečnost. Písnička It's Only a Paper Moon, která se poprvé objevila v broadwayském muzikálu The Great Magoo v roce 1933. Celé představení sice totálně propadlo, ale o 12 let později se alespoň téhle melodii v nahrávce Ellie Fitzgeraldové podařilo vrátit, zazářit a vstoupit mezi světové evergreeny. Navíc otevřela její spolupráci s vokální partou Delta Rhythm Boys. Na níž o 2 roky později navázala společná a neméně slavná I Love You for Sentimental Reasons.

Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, posloucháte Dvoranu Mirka Černého a právě teď Elu Fitzgeraldovou s vokální skupinou Delta Rhythm Boys.

Ještě nikdy jsem neviděla tak jasné hvězdy, ale jestli už musíš domů, tak se rozloučíme. Ale je škoda právě teď říkat dobrou noc. Ella Fitzgeraldová s vokálním kvartetem Delta Rhythm Boys a jejich společná nahrávka písničky It's a Pity to Say Goodnight z roku 1946. O rok později se Ella sešla v newyorském studiu s vokálním kvintetem Andy Lava, na který hudební historie už dočista zapomněla. Písnička se jmenuje Je to moje touha, That's my desire a je to taky slavný evergreen.

Eva Olmerová, Já slunce scháním. Stejně jako dokázala Eva báječně propojit silné jazzové cítění s country muzikou, zvládl i Vaby Daněk časté exkurze do tohoto hudebního světa. Do značné míry i díky tomu, že jeho styl tak dokonale komunikuje třeba s atmosférou písniček Chrise Christophersona.

Eva Bidaněk a jeho dokonalá transformace jedné z magicky meditujících písniček Krise Kristoffersona. A to včetně názvu Čím větší blout, tím tvrdší pád. Čistě mezi námi svého času to podobně suverénně a nejednou dokázala i Věra Martinová. Jako třeba v písničce Pojď mě krásně hřát, kterou si tehdy vybrala z katalogu country superhvězdy závěru minulého tisíciletí Garta Brookse.

Jirka Grossman s Country Beatem, až tě náhodou potkám, a před nimi Věra Martinová s Mirkem Matouškem, Pojď mě krásně řád. A jak se tak dívám na hodiny, zbývá v dnešní dvoraně čas právě tak na jednu písničku. Stejně jako všechny, které vás tentokrát přišli pohladit a krásně řád, i ta bude z těch, kterým zatím čas neublížil a nejspíš se mu to vůbec nikdy nepovede. Pavel Bobek, Muž na konci světa.

Naši dnešní procházku poslední prázdninovou dvoranou právě ukončil Muž na konci světa s Pavlem Bobkem. Přeji vám krásný týden, nejlépe ve společnosti dvojky Českého rozhlasu. A už teď se nesmírně těším, až se s vámi opět sejdu, tentokrát už po prázdninách, s další dávkou české country, evergreenů a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Tak nezapomeňte, příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojce Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, rozjíždíme tandem, tak vás zdraví Jan Rosák. Troufám si tvrdit, že většina lidí má ráda zvířata, protože, cituji, jsou roztomilá chlupata a mají hebkou srst. Ano, to jsem citoval klasika. Pak ovšem jsou taky zvířátka, na která jsou někteří lidé alergičtí. My ta zvířátka vlastně nevidíme, ale když nám je zvětší mikroskop, tak je to většinou inspirace pro tvůrce různých příšer ze sci-fi filmů. A těmto zvířátkům taky dovede zakroutit krkem sympatická temperamentní dáma, která je mým dnešním hostem. Pozvání do tandemu přijala alergoložka paní doktorka Sausen Sládková. Dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Posluchači se možná trošku zarazili nad tím vaším křestním jménem Sausen. Jestli dovolíte, tak jim to vysvětlíme, ale až po úvodní písničce.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže jméno, křestní jméno Sausen k tomu příjmení zcela českému Sládková je, paní doktorko, velice neobvyklé samozřejmě. A vzhledem k tomu, že jste se narodila v Praze, tak to tajemství už je opravdu úplně teď velikánské, tak ho rozluštěte.
2: Tak příjmení jsem vyvdala, ale za Svobodná mi to šlo k jménu lépe. A Sausen je arabské jméno, protože můj tatínek je Arab, je z Bagdádu. Přišel jsem v 17 letech studovat, potkal moji maminku a už tady zůstal a je teda s náma tady dodnes. A vlastně jméno bylo jediné, v čem se mohl promítnout nějaké svoje kořeny a nějakou touhu po domovině, takže mám arabské jméno.
1: Jak jste se jmenovala teda za Svobodná?
2: Fahadová.
1: Fahadová, Sausen. No tak to samozřejmě jde mnohem líp sobě. Takže vy jste se v podstatě jaksi narodila do smíšené rodiny. Jak se u vás mluvilo vlastně? Česky nebo napůl česky?
2: Tak my jsme mluvili doma česky. Tatínek se snažil na nás mluvit arabsky, mám ještě sestru. A musím teda s lítostí říct, že jsme byli zarytí. A vlastně jsme tu jeho snahu odmítali. A přesně si pamatuju, že jako dítě jsem opravdu byla přesvědčená o tom, že ten jazyk vlastně nebudu potřebovat. A lezlo mi to na nervy. A tatínek se snažil na nás mluvit arabsky, my jsme mu odpovídali česky. Takže já trochu rozumím, ale mluvit neumím.
1: A je vám to líto dneska, že jo?
2: No, jenomže
1: tak... to hodilo třeba.
2: No, jenomže, tak znáte to, no.
1: A, jasně, jasně. Čili vy jste nikdy třeba v Bagdádu nežila?
2: Žili jsme tam. My jsme tam přerývaně žili několik let a vrátili jsme se až v mé druhé třídě do Prahy. A já jsem tam dokonce i chodila první a část druhé třídy do arabské školy,
1: no
2: přímo
1: to,
2: do arabské třídy. Zapomenete. A taky ta slovní zásoba je úměrná těm 6 letům, takže ta vám nestačí, když je vám 45 a chtěl byste se vyjádřit o složitostech života.
1: Tak to určitě, to máte 100% pravdu. Co si tak vzpomínáte? Vaše dětství bylo nepochybně velice zajímavé, ale co takové ty dětské touhy po budoucí třeba povolání, kam jako směřování. Co dělal tatínek, jako jaké povolání?
2: Tatínek je inženýr, ale živí se vlastně jako překladatel a tlumočník.
1: A to vás třeba nikdy netáhlo třeba dělat to, co tatínek? Jak se...
2: Ne, protože vlastně to je tak, že jak už tu svoji profesi děláte, tak zase dokážete těm dětem říct ty negativa. A tatínek říkal, že jako jazyky je musím umět, to bylo u nás jako naprosto bezpodmínečný, ale že k tomu musím mít svoji základní profesi, abych se neživila jazykem, ale ten jazyk, aby mi obohacoval tu základní profesi, tak tenkrát mi to připadlo jako takový, znáte to. Ale dneska vím, že to byla hluboká pravda, svým dětem říkám to samý.
1: A ta myšlenka, že půjdete na doktorku, ta vzešla až někdy na střední škole?
2: Takhle, já jsem byla od malička obrovský samaritán, takže pokud mě naši hledali, tak mě vždycky našli někde, jak někoho opečovávám. Staré babičky, pejsky, cokoliv. A takže jim bylo jasný, že tohle musí nějak skanalizovat ku prospěchu všem. A tak vlastně k té medicíně mě i vedli a já jsem váhala, protože jsem hezky psala, došlo mi to, vyhrávala jsem soutěže, tak jsem váhala mezi žurnalistikou a medicínou a naši do mě stále duli, že přeci nebudu psát, protože to bylo za hluboké totality, že přeci nebudu psát o tom, jak zemědělci bojují o zrno, když můžu bojovat o životy, což teda byl velmi pádný argument, takže jsem šla nakonec na tu medicínu a opravdu nelituju a jsem hrozně ráda.

0: Tandem glosuje.
1: Já jsem se dočetl, že vy, paní doktorko Sládková, máte takový velice negativní postoj k takzvaným sciotestům. Můžete za prvé vysvětlit, co jsou to sciotesty, a za druhé, proč k ní máte tak negativní postoj?
2: Je to aktualita, protože se blíží přijímací zkoušky na všechny typy škol. A já jsem loni měla čest tedy připravovat své mladší dítě na 8leté gymnázium a starší dítě se samo připravovalo na zkoušky na vysokou školu. A já jsem s hrůzou zjistila, že ačkoliv mám dvě atestace, mám státnice z jazyků, mám řadu certifikátů z kdejakých kurzů, tak kdyby mě dneska tedy Šteflův tým hodnotil podle sciotestu, tak je ze mě nevzdělavatelný debil, který by neměl zřejmě nárok ani na to se vyučit. Ty testy jsou, vytvořil je tým kolem pana Štefla, kterého já si nesmírně vážím. Sledovala jsem jeho kariéru a souhlasila jsem vždy se vším, co říkal. A o to větším zklamáním pak pro mě byla srážka, tedy s jeho sciotesty. První negativum je, že ty sciotesty zkouší z něčeho úplně jiného, než ty děti probírají ve škole. Zastánci mohou říct, že testují inteligenci, schopnost učit se a schopnost chápat a vnímat informace. Já si myslím, že všechny tyhle schopnosti jsem osvědčila minimálně tím, jakého stupně vzdělání už jsem dosáhla. A sciotesty pro pátou třídu bych nedala. A takže vlastně ty děti, protože ve škole je k tomu nijak nepřipravují, ta výuka jede úplně jiným směrem, tak abyste tam dítě dostali, tak musíte s ním intenzivně, olympionicky trénovat, musí chodit na zkoušky na nečisto, nakoupíte mu příručky, ono to doma dělá. Doporučuji posluchačům, pokud jsou v situaci, že jejich dítě půjde ke zkouškám, hlavně nevěřte nikomu o těch úžasných, geniálních a nadaných dětech, které tam sami šli a sami to vyšvihli a rodiče se o ně vůbec nezajímali. Ano, zažila jsem takové děti a je to jedno ze sta. Těch 99 zbylých dětí jsou chytré, nadané děti, které potřebují pomoct, aby pochopili logiku těch testů. Ta logika je úplně jinak postavená, než my jsme zvyklí myslet. A já teda jsem dneska přesvědčená, že jí dělá tým Aspergerů a pro Aspergery. A my, kteří jsme humanitně nadaní a máme jinou složku inteligence rozvinutou, tak pro nás je to španělská vesnice a připadá mi neuvěřitelný, aby se v páté třídě segregovaly ty děti, kteří jsou teda logický, technicky nadaný, matematicky nadaný, a ty dostanou zelenou. A my, humanitní, aby jsme byli ocejchovaní jako blbečkové a byli jsme druhořadý.
1: Já vám řeknu, já jsem hrozně rád, že už mám děti odrostlé školní docházce, že mě tyhle ty sciotesty už nemusí tak zajímat, jako zajímají vás. Takže teď paní doktorka Sousen Sládková projevila svůj občanský postoj jako matka a dál se budeme zabývat spíš její lékařskou praxí.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Paní doktorka Sausen-Sládková, která je hostem dnešního tandemu, vystudovala samozřejmě medicínu, ale já jsem si někde přečetl, že jste původně chtěla se zabývat psychiatrií. Dneska se zabýváte alergologií, to já

0: Vlastně, aniž bych to tušila, tak tu psychiatrii nebo psychologii v tom máme požehnaně také, protože imunologičtí pacienti v drtivé většině spoustu svých onemocnění mají psychosomatických. A často se nám vlastně ta imunologická konzultace stočí v takovou laickou, protože já nejsem vystudovaný psycholog, tak v laickou psychologickou poradnu. A vlastně mě to splnilo oba typ obory, které mám ráda.
1: Vy myslíte, že jak si někteří pacienti si své potíže alergologické, imunologické, jak si třeba můžou jako sugerovat, anebo můžou jak pomoct tím, že tomu vyléčení,
0: ne,
1: že budou jak
0: ne,
1: si
0: ne, to je jinak. Víte, psychosomatika není o tom, že by ten člověk byl hypochondr a nebo že by stoužil potom být nemocný a tomu okolí to jakoby hrál. To je tak, že vy máte nějaké hluboké trápení, jste v nějaké svízelné životní situaci a možná nemáte ani možnost si to přiznat a pojmenovat, protože pak byste následně musel učinit kroky k nápravě, ke změně a ty budou velmi bolet. A typickým příkladem je žena, která má malé děti, je v této dnešní moderní době plná stresu, mají hypotéku, manžel je od rána do večera v práci, pokud tam začnou skřípat rodinné vztahy, nebo ty děti jsou nemocné často, nebo mohou mít i nějaké chronické postižení, tak ta maminka je pod takovým tlakem 24-hodinovým, nepřetržitým, k tomu teda je na ní tlak ještě společenský, má vypadat stále krásně, nadšeně, má se tvářit jako hyperspokojená matka, úžasná manželka a tak dále. Myslím, že každý, kdo tuto situaci zažil nebo zažívá, tak ví přesně, o čem mluvím. A naše psychika na toto není stavěná. A v tu chvíli, kdy nám začne selhávat, tak my si ale v tomhle maratonu, který běžíme, nemůžeme přiznat, že jsme u konce sil, protože není, kdo by to za nás převzal. A teď ta zmučená duše se začne vlastně tlačit, někam se musí uvolnit ta tenze a najde si orgán, do kterého se to promítne. Proto mezi psychosomatická onemocnění, to znamená, kdy vlastně to tělo strádá, protože duše strádá.
1: Je oslabeno. Ano.
0: Tak začnou mít typický jsou bolesti zad, gynekologický záněty, únavový syndrom v drtivé většině je nemoc duše, nikoli v těla.
1: A může to být třeba tak, že člověk, když je takhle jaksi psychicky dole, psychicky unaven a vyčerpán, tak se třeba může vyrazit opar třeba. Je
0: ano,
1: to takhle?
0: Přesně.
1: Tohle to máte na mysli.
0: No, ale opar je krátkodobá věc, ale ty naši pacienti začnou být unavení, bolí je svaly, klouby, mají celkovou nevůli, ráno vstanou a vlastně ani nevědějí, proč mají vstát a proč mají začít svůj den. A do toho třeba začnou hodně stonat a tehdy vyhledávají nás a udělají se veškerá vyšetření a vy nic nenajdete. A proti vám sedí evidentně člověk, který je zkroušený, který vnímá tu svoji zdravotní situaci velmi vážně, jako velmi vážnou a touží, abyste mu pomohl a bohužel není zvědavý na to, abyste mu řekl, a jak to máte doma a není v tom a nechtějí si to přiznat ani nemůžou.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když si paní doktorka Sausen-Zlátková mohla vybrat tak jako každý náš host exkluzivně někoho z klasiků českého humoru, tak rezolutně řekla, bude to nějaká dáma, která dělá legraci. Co to? Vy máte něco proti chlapům, co dělají komiku?
2: Ne, vůbec ne. Já miluju Horníčka. Mám spoustu herců, který zbožňuju, ale já si myslím, že to, co nám, že nám chybí, je, že neumíme kopat za svůj tým. Ve všech firmách, ve všech společenstvích, tak ty chlapy tak přirozeně držejí pohromadě. Nikdo je to nemusí učit. Oni mají přirozenou mužskou solidaritu, která jim pak ale samozřejmě pomáhá na lepší cestě kariérní, vztahové a tak dále. A my ženy jsme solistky a sice se samozřejmě rádi sejdeme a rádi si popovídáme, ale jakmile jsme v té své práci nebo jinde, tak každá se buď snaží tahnout sama za sebe, a nebo se snaží přičlenit k mužskému kolektivu. A mě to teda celý život fascinuje, protože si myslím, že kdybychom my ženy drželi pohromadě tak, jako držíte vy, tak by naše postavení celkové bylo mnohem lepší. No a tudíž z toho mi přirozeně vyplynulo, že pokud po mně chcete ukázku humoru, tak proč já bych měla tady tlačit muže, když kolikrát vám tady zazněly ženy, určitě jenom párkrát za rok.
1: No to je pravda. To je pravda, no tak my si dáme jednu, která za dámy opravdu kope, hodně vášnivě a zarputile a dobře, Halinu Pavlovskou.
3: Rada psychologů, jak získat partnera, o kterého máte zájem, zní, nepoužívejte nefér metody. Má daleko prověřenější rada je, není nad špinavé triky. Myslím, že nejklasičtější úskočnou fintou je tahle velmi frekventovaná věta. Toužím mít tvoje dítě a slibuji ti, že jinak po tobě nebudu nic chtít. Mimochodem, já se tvářím, Bůh ví, jaký jsem expert na to, jak má žena dostat muže, a přitom jsem sama nalétla svému muži. Kdysi dávno, když mě chtěl, velmi dávno to bylo, tak mi po noci vášně svěřil, že se má za 14 dní ženit s jinou dívkou. Tvrdil, že je na svatbu všechno přichystané a že ta svatba být prostě musí. Pak, když viděl, jak jsem ochromená zoufalstvím, velmi dávno to bylo, tak mého muže najednou napadlo, že jediným řešením bude, když sice za 14 dní bude mít svatbu, ale nevěsta nebude ta dívka, co si jí má vzít, že nevěstou budu já. Bylo mi 20, bylo září, začala jsem studovat vysokou školu a byla jsem vdaná. A jsem dodnes. Má přítelkyně milovala muže v Americe. On se tvářil, že ji taky miluje. Přítelkyně spořila a jela za ním. A když přiletěla, tak zjistila, že on ji možná taky miluje, ale že se určitě miluje ještě s další ženou. Příšernou. Přítelkyně hned první večer po příletu rozdrápala svému miláčkovi obličej, rozbila mu nábytek, 2,5 minuty se válela po koberci v křečích a pak, finančně i psychicky zruinovaná, odletěla do Čech. Vztah nakonec dopadl báječně. Američan s přítelkyní dnes žije v Praze a přítelkyně tuhle řekla: Richard mi vždycky tvrdil, že nesnáší hysterky. Nedávno měl ale takový zasněný výraz. A když jsem se ho zeptala, na co myslí, tak mi řekl, že si vybavil, jak ho jeho první žena při odhalení nevěry špičatou botou systematicky kopala do žaludku. A tak mě napadlo, že muži sice nesnášejí hysterky, ale že kdybych tehdy v Americe neudělala tu strašnou scénu, že by za mnou Richard nikdy nepřijel. A to je pravda. Nebojte se proto scén, slz, výčitek, hádek a předstíraných sebevražd. Když chcete získat lásku, tak jde o život. A když jde o život, tak musíte vyhrát a pak nic nebolí. A teď ještě 2 drobné rady navíc. Ženy, neopětovanou lásku přežít nelze. Lze ale celý život zasvětit lovu na toho, koho jste si vyhlédli. A mimochodem, když se pes žene lesem za kořistí, tak vůbec nepřemýšlí o důstojnosti. štve prostě to zvíře tak dlouho, dokud ho nedostane. A teď se obracím k vám, k mužům. Jestli máte pocit, že vaše láska není opětovaná a jestli chcete přežít, tak se na to vykašlete. Nás žen je přece dost.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Paní doktorka Sausen Sládková tady řekla také jeden výraz, který mě utkvěl v paměti, já jsem si ho tady taky poznamenal, Aspergerův syndrom.
2: Aspergerův.
1: Řekla jste Aspergeri a takhle jste jako tohle slovo používala. To je zvláštní syndrom, který, když má dítě, tak jaksi je to svým způsobem dost veliký problém. Vy s tím máte zkušenost, víte?
2: Ano, dostala jsem se k tomu vlastně přes ten svůj zájem o psychiatrii a taky, protože druhé dítě moje se narodilo s dětskou mozkovou obrnou, kde vlastně se k tomu druží řada neurologických chorob, takže i ty děti kolem ní mají spoustu těchto problémů. Je to lehká forma autismu a zvláště u Aspergerova syndromu je těžké, aby se ty rodiče rychle dostali k diagnoze a rychle pochopili, kde je problém, protože to dítě není navenek nijak stigmatizované, je většinou nadprůměrně inteligentní, vyniká v řadě intelektových schopností, ale pak selhává v sociálních kontaktech, v emoční nějakém vhledu a empatii a jak roste, tak se tyto nůžky rozvírají. Takže v dospělosti najdete například profesora, který vyučuje na matfyzu, na jaderné fyzice a který je geniální a může být mít publikace velmi vážené v té vědecké oblasti, ale přitom emočně a sociálně uvízl někde v 15 letech. A pokud je tak geniální, že jeho práce a profese přináší nějaké klady, tak samozřejmě to všichni ostatní rádi tolerují a bere se to jako taková zvláštnost a roztržitost geniálního vědce. Ale pokud ten člověk není takhle nadaný a je nadaný třeba průměrně nebo lehce nadprůměrně, ale k tomu má tak hluboký deficit v té sociální a emoční složce, tak život s ním je nesmírně těžký a také nesmírně těžké je ho nějak tolerovat.
1: A on sám tím strádá?
2: Jak kdy. Je to velmi individuální, protože ten Aspergerův syndrom je teda porucha, vlastně asi nejvýstižnější je sociální slepota. Ti lidé nechápou sociální interakce, neumějí se začlenit do kolektivu a pokud se o to snaží, tak to dělají nevhodným způsobem, který to okolí irituje, provokuje, dráždí a neumějí reciprocitu ve vztahu, neumějí přijímat a dávat, nemyslím materiálně.
1: Ano.
2: A ve hře je spousta faktorů, do jaké rodiny se narodí, do jakého kolektivu pak chodí do školy nebo do práce. Tyhle vnější okolnosti ho můžou buď nějakým způsobem obrousit a přece jenom mu pomoci se aspoň vnějškově začlenit, anebo naopak, když narazí na velké odmítnutí, tak se vyhrotí. A vlastně osud Aspergerova syndromu obsahuje škálu od bezdomovců, mezi těmi jich je mnoho, až po ty profesory na vysokých školách.
1: Lidi jim většinou říkají podivíni.
2: Ano, přesně.
1: Ano, protože to neumějí správně nazvat. Ale ano.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak ještě jsme se s paní doktorkou Sausen Sládkovou v podstatě nezabývali příliš otázkami, které problematikou, které se vy opravdu jaksi na dětské klinice, kde děláte?
2: Už jsem v privátním zařízení.
1: A čím se nejvíc teď zabýváte? Jako?
2: Alergologií. Ten obor je alergologie a klinická imunologie, ale mě asi nejvíc těší alergologie, protože tam mám pocit, že těm pacientům můžeme pomoct v dlouhodobém horizontu a změnit nastavení jejich imunitního systému, protože máme v ruce vakcíny, ať už ve formě injekcí, kapiček, které si kapou pod jazyk, anebo tablet, které cucají pod jazykem. A je to terapie, kterou používáme už 100 let v medicíně. Naplnili bychom pokoje studiemi, které prokázaly její účinnost. A ta účinnost je nejenom v tom, že omezíme ten alergický strom v tom, aby rostl a přibíral další větve, ale často se nám podaří i zabránit nástupu astmatu a zhoršování celkového zdravotního stavu. Typická situace je, že přijdou mladí muži, já jim tohle všecko vysvětlím, přemlouvám je tedy, aby do těch injekcí šli. Ty injekce můžou být pilů, roztočů, zvířecí srst, plísně, nebo tedy ta eventuálně teda ta léčba, kterou si užívají sami doma. A jim se většinou nechce. Nechce se jim to, protože je to časově náročné, chodit k nám a tak dále. A když je přemluvím a umluvím, tak uběhne rok, dva, tři, načež oni rozkvetou, přestanou mít ty problémy, velice se jim uleví a vlastně ta terapie trvá 3 až 5 let a když končíme, tak já mám naopak problém je přemluvit, aby přestali, protože oni si moc dobře pamatují, jak vypadali předtím a jak vypadají dnes. A pokud se mi stane, že třeba zrovna při přemlouvání nového pacienta mě do místnosti vkráčí jiný muž, který už třeba chodí 3. rokem a já řeknu, prosím vás, mohl byste tady jako dosvědčit, víte, to není nahrané, sehrané, jenom řekněte, jak se cítíte. No a teď mi se rozsvítějí oči a prostě opravdu pohovoří o úžasném účinku vakcíny.
1: A dá se říct, paní doktorko, že ty alergie jaksi přibývají, to znamená, že ano. S tím, jak se rozvíjí společnost a přibývá ano. Nám nejrůznějších prostředků, ano. Tak alergie přibývají.
2: Ano, je to civilizační choroba.
1: To znamená, že vy musíte pořád objevovat nové a nové zdroje těch alergií.
2: No, když jsme začínali, já už to dělám 22 let, alergologii, když jsme začínali, tak když se pan učitel zeptal ve třídě, kdo je alergik, tak se zvedla jedna ručička. Dneska, když se zeptá, tak se zvedne půlka třídy. Je to jednoznačně civilizační choroba a je to daň za ten náš hypercivilizovaný, hyperhygienický, hypervysavený způsob života.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já si myslím, že lékař se setkává s nejrůznějšími jaksi názory pacientů, někdy poučenějšími, někdy naprosto laickými, někdy úplně scestnými. Paní doktorko, co třeba říkáte na rčení, že nemoc je dar? Taky se to občas slyší.
2: Na to jsem nesmírně alergická. Já jsem to
1: že zrovna vy jako alergolog.
2: Ano, a na to není vakcína. Já už jsem to zmínila letmo, mám 12,5 letou dceru a protože se škrtila na pupečníku, tak se narodila na půl těla ochrnutá, což jsme velmi intenzivně rozcvičovali. Na operaci jsme byli, jedno léto jsme strávili v stádře, chodili jsme na injekce botulotoxínu. Byl to dlouhý boj, ale podařilo se nám to rozcvičit a před 8. rokem života přišla epilepsie. A to teda bohužel udeřila tak, že my jsme vlastně po tom prvním jejím generalizovaným záchvatu, tak nám zůstala ležet a vypadala mrtvá, takže my jsme volali sanitku k mrtvému dítěti. A který teda naštěstí mrtvý nebylo. A pak teda jsme s tím zase s tou epilepsí bojovali, byla doba, kdy měla tyhle ty grantmaly generalizovaný záchvaty jednou měsíčně. A teď teda je to jakž takž pod kontrolou a jediné, co nás teda drželo nad vodou, je, že to dítě je nesmírně milý, usměvavý, pohodový, přátelský a nadprůměrně inteligentní. A nám teda vždycky ty neurologové dávali naději, že tyhle ty děti, které vlastně mají tu touhu objevovat svět, tak si najdou náhradní cesty, jak ten svůj handicap zvládnout, protože jim to nedá. A je pravda, že to nám pomohlo nesmírně. Takže dneska už je to jenom taková nemotorná holčička, ale nikdo by na ní to postižení nehledal, ani by ho to nenapadlo. Takže užili jsme si s ní svý a dostala jsem se do společnosti maminek, jak už jsem zmínila, s dětskou mozkovou brnou, s autismem. A my jsme tedy na frázi a floskuly, že nemoc je dar, opravdu nás to nesmírně míchá. Já chápu, že jsou to kyselé hrozny, které si asi možná řada lidí řekne. Je to asi zřejmě i věta, která se líbí těm, kteří naštěstí žádným takovýmhle darem podarovaný nebyli. Ale realita je taková, že každý z nás se s nějakým takovou ranou osudu vyrovnat musí, nemůže utíct, nemůže to zabalit. A nezbývá vám nic jiného, než obstát. Ale není to dar. Já nevím, proč bych se měla cítit obdarovaná. Jako dala bych nevím co za to, abych byla tupá dáma s minimálním duševním obzorem, ale bez daru a bez duševních cest a bez rozvoje, ale měla bych zdravé a prospívající děti.
1: Tak jak vidíte, vážení a milí posluchači, když přijdete k lékaři se spoustou svých problémů, tak byste měli mít na zřeteli i to, že pan doktor, i když vás to samozřejmě většinou nemusí až tolik zajímat, ale stává se to, že doktor má sám svých starostí taky dost, ale musí je překonat.
2: No a tady bych řekla, že teda to je asi jediný pozitivum, protože já tím, že jsem se vlastně pohybovala, pohybuji stále i na té druhé straně, to znamená jako pacient, tak velmi vnímám a snažím se těm pacientům se k ním chovat tak, jako si já přeju, aby se ke mně chovali mý kolegové, když až jich do řadu obcházíme s dcerou, protože vím, jaké to je. Vím a zažívám to prakticky denně, jaké to je, když je člověk v roli toho pacienta, který čeká na slova lékaře ošetřujícího, upíná se k ním v naději, jde tam sám se sebou nebo s nemocným dítětem a potřebuje, aby se na něho sestřička tvářila milé a může to být v ošklivých kulisách socialistické nemocnice, ale když je tam milá sestřička, která se tváří příjemně a doktor, který vypadá, že ten pacient mu tam nepřekáží v ordinaci a že ho zajímá, tak je to obrovská přidaná hodnota, kterou v léčebném procesu můžeme nabídnout.
1: Ano. Já bych řekl zlatá slova, paní doktorko. Paní doktorka Sausen Sládková, alergoložka, byla dnes hostem Tandemu. Moc vám děkuju.
2: Děkuji za pozvání.
1: Za váš čas, za vaše informace, které byly nepochybně nesmírně zajímavé. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Skalanka ze Švihova s kapelníkem Milanem Valečkou nám právě zahrála skladbu od Josefa Žida a Vladimíra Salčáka s názvem Láska je květ vzácný, zpívali Radek Hora a Lenka Tůmová a uvedla tak první díl z celkem třech pořadů Muziky muziky věnovaných autorovi už zmíněnému Josefu Židovi z Hrádku Rokycan, který složil okolo 150 skladeb a z toho přes 30 bylo vydáno na CD nebo DVD nosičích. Jeho skladby jsou spojeny s takovými textařskými osobnostmi, jako jsou Olga Homolková, Milan Čepelka, Jaroslav Hájek, Hana Koubová, Hana Voráčková, Zdenka Dvořáková, Josef Vašíček, Václav Votava, Věra Gremlicová a další. A tak si poslechněme třeba Vysočanku z Brtnice na Vysočině a píseň s názvem Řemeslo má zlaté dno od Josefa Žida a Jaroslava Hájka, který žije také na Vysočině v obci Kaliště. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Josef Žid a Olga Homolková napsali tuhle hezkou písničku s názvem Poslední volibek, slyšeli jsme Březovskou desítku, zpívali Olga a Jiří Homolkovi. V roce 2003 začal Josef Žid spolupracovat s Olgou Homolkovou, textařkou a zpěvačkou Březovské desítky. Společně složili mnoho písniček, které kapela nahrála na několik alb, třeba Valčík z kvítečků jablonových nebo Polka komíčku. V roce 2012 třikrát zvítězila v dechparádě Českého rozhlasu Ostrava a Tanga Návrat domů a Poslední polibek byla úspěšná i na rozhlasových hitparádách ve Slovenské republice. S Olgou Homolkovou měl Josef Žid velice přátelský vztah. Dodnes na ně často vzpomíná a jak říká, Olga Homolková měla krásné texty psané od srdíčka, na které se velice dobře skládala hudba a pro Josefa Žida byla nejlepší textařkou, se kterou kdy spolupracoval. A tady je jejich další společná písnička Za pecí, hraje Březovská desítka, zpívá Olga Homolková.

V Klatovském údolí. Sám Josef Žid v lednu roku 1991 přešel ze zrušené posádkové hudby v Plzni k vojenské hudbě do Klatov, kde byl až do konce základní vojenské služby do března roku 1992. V Klatovech se v roce 1991 pokoušel také skládat svůj první valčík, Vzpomínka. Josef Žid má z té doby dodnes mezi muzikanty spoustu dobrých přátel, zvlášť vzpomíná na bohužel již nežijícího Karla Rambouska, kapelníka Klatov Dragounů a hráče na lesní roh u vojenské hudby, který mu v oblasti dechové hudby velice pomohl, aby si Josef Žid mohl budovat svůj muzikantský sen. A tak se také jmenuje následující písnička.

Muzikantův sen je název této písničky, text napsal Milan Čepelka, známý z divadla Járy Cimrmana, hudbu Josef Žid z Hrádku u Rokycan, jemuž je dnešní pořad Muziky muziky věnován. Opět tam hrála Skalanka ze Švihova, zpívali Radek Hora a Lenka Tůmová. A opět se v následující písni vrátíme ke spolupráci Josefa Žida a Olgy Homolkové. Na albu Hlas domova z roku 2006 je jejich skladba s názvem Když srdéčka churaví. Nezaměnitelným způsobem je opět naspívali Olga a Jiří Homolkovi. První díl pořadu o hudebním skladateli Josefu Židovi je u konce. Plzeňská dvanáctka nám v závěru ještě zahraje Holíšovskou polku od Jaroslava Tachovského. Jaroslav Kopejtko vám přeje, ať je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde jej posloucháte, třeba v Předslavi, Měcholupech, Petrovičkách nebo v Újezdci. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Music, slavná píseň britského zpěváka, skladatele, kytaristy a hráče na klávesové nástroje Johna Milese, kterou jsem naspíval s českým textem Jaroslava Machka, Hudba se mnou vchází. To nezazněla na úvod našeho dnešního hudebního setkání náhodou. Otevírá totiž mé nové DVDčko Noční král, na kterém najdete mé úspěšné písně z první dekády tohoto století. DVDčko mi udělalo velkou radost, protože je pátým v ediční řadě, která na tomto zvukově obrazovém nosiči mapuje mou takřka 55letou pěveckou kariéru. Doufám, že potěší i vás. A to by zase potěšilo mě. Dnes vám představím některé písně, které na tomto DVDčku najdete. Píseň Noční král v originále I Drove All Night, Jel jsem celou noc, která dala celému kompletu název, jsem si nejen já, ale také britský rocker John Wade nebo zpěvačky Cyndi Lauper, Celine Dion, našli ve zpěvníku krále zlomených srdcí amerického zpěváka, skladatele a kytaristy Roye Orbisona.

Je tomu právě 30 let, co německá skupina Alphaville vydala debutové album Forever Young. Navždy mladý. A 15 let od chvíle, kdy mi Alphaville jako prvnímu zahraničnímu zpěvákovi na světě povolili naspívat jejich zřejmě největší hit, kterým je titulní píseň Forever Young v jiné jazykové verzi než anglické. Jak s německou, tak s českou verzí jsem měl a dosud mám docela dobrý úspěch. Jistě i díky skvělému českému textu Eduarda Krečmara, který píseň nazval Být stále mlád. Před 6 lety jsem v Německu tuhle píseň naspíval v duetu s tamním kontroverzním rapperem Bushidem. Okamžitě jsme bodovali několik týdnů na předních příčkách oficiální německé hitparády a od nezávislého hip-hop labelu jsme v roce 2009 s Bushidem převzali 2 významné ceny. Zlatou desku za 150 tisíc prodaných singlů s duetem Für immer jung a současně zlatou desku za 100 tisíc prodaných kusů Bushidova alba Heavy Metal Playback, na kterém náš duet vyšel také. Bushido mne překvapil hned v několika ohledech. Pěstuje si po léta hodně kontroverzní image a má takovou i minulost. Kdykoliv jsme se ale potkali, choval se jako správný gentleman, doslova jako rytíř ze staré školy. Překvapilo mě, že přes svou proklamovanou tvrdost, rozporuplnost a agresivitu je to velmi jemný, přemýšlivý a inteligentní člověk, který se umí upřímně a vážně dojmout. Když jsem před 5 lety slavil 70, napsal mi Bushido ručně krásný dopis, který zakončil slovy: Zůstaňte zdrav a především zůstaňte tím, kým jste. Klaním se vám, Bushido. A nezapomněl na mě ani letos, v roce mých půlku latin. Velkoryse mi a zcela zdarma poskytl pro moje už zmíněné DVDčko Noční král videoklip z našeho duetu Für immer jung.

V roce 2003 jsem se po několikaleté odmlce vrátil znovu do divadla ve Slaném a s big bandem Felixe Slováčka, tam v režii Františka Poláka, natočil televizní recitál Karel Gott Swingující. Zaspíval jsem si v něm i jednu z mých vůbec nejoblíbenějších písní ze zpěvníku Franka Sinatry. Jmenuje se Fly Me to the Moon a díky textu Zdeňka Borovce jsem ji zaspíval pod názvem Dál až na měsíc. A právě touto písní jsem v září 2000 během svého prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall vzdal hold Franku Sinatrovi a dalším mým oblíbencům ze sféry americké populární hudby.

0: Kdykoliv začnu na pódiu zpívat milostnou Lásko má, sklidím hned po úvodních tónech bouřlivý potlesk. A ten mám rád. Tento světový evergreen Unchained Melody, nespoutaná melodie, jak se píseň v originální verzi jmenuje, poprvé zazněl v roce 1955 v zapomenuté filmové kriminálce Unchained, nespoutaný, v podání amerického baritonisty Al Hiblera. Nahrávka na jaře roku 1955 obsadila třetí místo amerického žebříčku nejprodávanějších singlů a nakonec toho byla nominace na výroční hudební cenu Grammy. I když se píseň dočkala ve světě více než 700 cover verzí, nejvíce ji v polovině 60. let proslavilo americké vokální duo The Righteous Brothers. Jejich nahrávka zazněla pak v roce 1990 v u nás dobře známém filmu Ghost, duch, v hlavních rolích s Patrickem Swayzem, Demi Moore a Whoopi Goldberg. Díky tomu se s ní seznámila a zamilovala si ji další generace posluchačů. Já jsem píseň Lásko má naspíval hned ve třech odlišných verzích a s odstupem času jsem hrdý na verzi koncertní. Pochází z mého pražského koncertu, který se odehrál 16. prosince roku 2002 ve sportovní hale na Holešovickém výstavišti.
1: Staré písně nerezaly.

V roce 2005 jsem prožil nádherné chvíle v jevanském nahrávacím studiu Karla Svobody Electrovox. Nahrával jsem tam v nových aranžích Jiřího Škorpíka největší hity, které pro mne Karel Svoboda složil. Když pak konečně vyšlo album Karel Gott a Karel Svoboda, Dí za štěstím, měli jsme s Karlem obrovskou radost, že naše společné písně neztratily ani v 21. století svou sílu, podmanivost a přitažlivost. Když mi Česká televize v témže roce nabídla, abych pro ni v režii Františka Poláka natočil pro štědrovečerní vysílání televizní recitál Karel Gott 2005, nabídku jsem pochopitelně přijal a několik písní Karla Svobody v aranžmá Jiřího Škorpíka ve svém recitálu s velkou chutí uvedl.

Půlnoc v motelu Stop, píseň Karla Svobody a Karla Šípa. Ale nahrávkou, na kterou Karel Svoboda při natáčení alba Jdi za štěstím obzvlášť sázel, byl Konec ptačích árií. Pouštěl si ji pořád dokola, dokonce i ve chvílích, když jsem odcházel z jeho studia, když pak v lednu 2007 Karel tragicky odešel z tohoto světa, pochopil jsem. Na takový odchod zřejmě myslel už v dobách, kdy jsme album Jdi za štěstím nahrávali. Ale nikdo z nás to nepoznal. Nikoho z nás něco takového nenapadlo, což mě do konce života nepřestane trápit. Jak Jirka Štajdl, tak Karel Svoboda se písní Konec ptačích árií vlastně loučili se životem. A já pro úplnost dodám, že krásný vokál do této melodie z filmu My ztracený holky naspívala před 9 roky Naďa Veperová. Text Jiřího Štajdla objevil až po Jirkově smrti jeho bratr Láďa a já jsem píseň poprvé naspíval 2 roky po Jirkově tragickém úmrtí na album Karel Gott 76.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: V prosinci roku 2006 se ve velkém sále pražské Lucerny uskutečnil koncert k 55. narozeninám rock'n'rollu. Rock'n'rollový průkopník tohoto žánru, zpěvák a producent Pavel Sedláček, rozšířil svou kapelu Cadillac a vytvořil 23členný big band, složený ze špičkových českých hudebníků. Rock'n'roll v big bandovém provedení je ve střední Evropě věc naprosto jedinečná a i ve světovém kontextu velmi řídká. Napadá mě snad jenom americká formace Brian Setzer Orchestra, tedy kapela, kterou se Pavel Sedláček nepochybně inspiroval. Do Lucerny si pozval téměř všechny, kteří měli ve své kariéře u nás co do činění s rock'n'rollem. Petra Jandu, Karla Černocha, Ivonu Přenosilovou, Karla Kahovce, Viktora Sodomu, Petra Vondráčka, Tomáše Savku, Jiřího Šlubku Svěráka, Pepu Pilaře, Tonyho Škráška, Jiřího Šimáka a také mě. A protože dobře víte, že jsem s rock'n'rollem dospíval a s chutí si ho vždycky zaspíval, na koncertě nazvaném Pavel Sedláček and the Cadillac Orchestra uvádějí hvězdy rock'n'rollu, jsem si v Lucerně střihl 3 rock'n'rolly, které mě provázejí celým životem.

Letos na konci dubna nás agentura NKL Žofín pozvala s Evou Urbanovou a s Boom Bandem Jiřího Dvořáka na koncert pro své obchodní partnery a spolupracovníky, kterým se slavilo 20 let od chvíle, kdy byla dokončena obnova exteriéru a interiéru novorenesančního paláce Žofín na pražském Slovanském ostrově. Bohužel dnes už zesnulému Janu Nekolovi staršímu se podařilo vrátit a dokonce znásobit slávu tohoto výjimečného architektonického skvostu, v němž se koncerty vážné a populární hudby střídají se žofínskými fóry, mezinárodními kongresy a reprezentačními plesy. V roce 2007, po sedmiletém hudebním půstu, se rozhodla rocková skupina Vanastovy věci oslavit 20 let působení na scéně naší populární hudby vydáním dvojalba a DVD Best of 20 let. Robert Kodym a PBH, tedy Petr Břetislav Chovanec, se na mě tenkrát obrátili s tím, zda bych neměl nic proti tomu, když nahrají ve své verzi Lady Carnival z mého repertoáru. Prý se jim vždycky moc líbila a souhlas jsem jim pochopitelně dal. Když mi pak svou verzi hitu Karla Svobody a Jiřího Štajdla pustili, byl jsem nadšený, jaká je to super jízda. Jen jsem kluky upozornil, že mi v samém závěru nahrávky chybí onen vítězný, jásavý tón pro tuhle píseň tak charakteristický. A nabídl jsem jim, že ho naspívám. Karneval! K Lady Karneval v podání Vanastovek vznikl skvělý a vtipný animovaný videoklip. Mimochodem jeden z nejdražších v dějinách naší populární hudby. Kompletní 3D animovaný videoklip vznikl na Slovensku pod vedením autorské dvojice Vladimír Král a Karol Vosátko a producenta Ladislava Dedíka v bratislavském studiu 727. Právě teď se na něj můžete podívat na mém oficiálním webu a Facebooku. Jsem zvědavý, co tomu řeknete.

0: věci, je to tam.
1: Vanastovy věci s přispěním mé maličkosti a Lady Carnival. Na řadu se teď dostává tradiční židovská anekdota. Dva žebráci sedí vedle sebe před katolickým kostelem. Jeden drží cedulku s nápisem Prosím, pomozte válečnému veteránovi. Zatímco druhý třímá cedulku Prosím, pomozte chudému židovi. Lidé se míjejí a dokonce i ti, co původně nechtěli nic dát ani jednomu, dají tomu prvému, aby zvedli mandle tomu druhému. Vychází právě kněz, zastaví se u nich, dá oběma rovným dílem a povídá tomu židovi, proč si nezměníte nápis na své ceduli, co pak nechápete, že tady vám takhle nikdo nic nedá? A odejde. Jakmile odešel, žid se otočí k veteránovi a povídá, ty Šlomo, tenhle ten nás bude učit, jak se dělá marketing.
2: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film.
1: Když mladý Friderik Chopin opustil Polsko a vydal se přes Vídeň do Paříže, vezl si sebou některá díla, která byla později vydána v souboru 12 etud opus 10. Poprvé je publikoval ve 30. letech 19. století, kdy mu bylo teprve 23 let. Z jeho etud je však cítit, že je složil už vyzrálý umělec. Svým etudám totiž vtiskl svou duši. Etuda číslo 3 E-dur byla původně napsána pro Chopinův hudební nástroj, kterým byl klavír. Pro svou jímavou melodii a melancholický nádech je někdy uváděna i pod názvem Smutek. Chopinův životopisec Herbert Weinstock ji označil za nejkrásnější etudu, jaká byla kdy napsána. A sám Chopin uznával, že už nikdy se mu nepodařilo napsat tak krásnou melodii. Tím, čím jsou pro české televizní diváky ceny TT, tím jsou pro diváky u televizních obrazovek ceny Oto. Dramaturgie slavnostního ceremoniálu mne tenkrát přemluvila, abych Chopinovu etudu naspíval se slovenským textem Svět bez těba. A právě písní Svět bez těba se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Mám ťa tak rád.
1: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás moc zdravím, vážení a milí posluchači. Také rádi chodíte na houby. A co letos rostou v tom vašem lese? U nás, v našem koutku Českého ráje, jsme tedy už měli docela pěknou úrodu kozáků anebo křemenáčů. A co myslíte, jak je to s houbami třeba v nekonečných lesích v bývalém vojenském prostoru Ralsko v okolí někdejšího letiště Hradčany? Tak na to se zeptám už za chvíli znalce hub Stanislava Tutky. Také vám povím o zajímavé výstavě o Daně Drábové. Ohlédneme se za 20 lety účinkování Teresky Kostkové a Marka Ebena ve Stardance a chybět nebude ani bylinková lékárna, tentokrát od tužebníku, kterému se taky říká přírodní aspirin. A připravené jsou i hezké písničky pro pamětníky. Hned tu první, jak se dívám, zaspívají Josef Zíma a Karel Štědrý, milenci v Texaskách. Tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: No a já už teď mám na telefonu, jak jsem vážení a milí posluchači slíbil, znalce hub vedoucího mykologického klubu Ryzec a mykologické poradny na Mladoboleslavsku Stanislava Tutky. Hezký den přeji.
2: Dobrý den.
1: No a já nemohu začít jinou otázkou než tou, kterou všichni čekají. Rostou, pane Tutko?
2: Rostou už takových asi tak 14, no možná 3 týdny. Vlastně jak přestalo takový to tropický léto a začal trošku podzimu babí léto, tak se začaly objevovat houby.
1: A jaké druhy? Co tak můžeme najít v lesích v současné době?
2: No tak samozřejmě populární hřibky. Nejdřív byla velká vlna těch pravých hřibů, znamená hřib smrkový, hřib dubový, borový, zácnější, bronzový, ale teď se začínají objevovat i další, nebo klousky taky byly ve velkým docela pod borovicema. Křemenáče, kozáci se objevovali, ty jsem sice já nenašel, ale co se mě lidi ptali, nebo mi říkali, co našli, takže vím, že všechny tyhle ty hřibovitý se objevily.
1: Mm-hmm. No já se musím pochlubit, už jsem se chlubil, křemenáče a právě jak jste teď před chvílí zmiňoval, tak také kozáky jsme u nás v Českém ráji našli.
2: No a pak samozřejmě pro ty, co mají jakoby větší rozhled v tom houbaření, tak se objevily i bedly, různý žampiony, rostou i kotrče hodně, jako vím, že v médiích proběhlo nějaký velký kotrče, našel to zrovna Němců vzácnej. A no, prostě je to pestrý.
1: Rostou, jak to má být?
2: Přesně tak.
1: No a co v Národním geoparku, někdejším vojenském prostoru Ralsko, kde dnes odpoledne povedete mykologickou vycházku, jak to vypadá tam? To musí být houbařský ráj?
2: No pro mě samotného to bude teď překvapení, protože já jsem neměl čas do téhle lokality se podívat v posledních době, ty začaly růst. Akorát, že pro mě to je ty Hradčany tam okolo, mezi Mimoní a Doksama. Pro mě to je taková jistota, že kdykoliv tam zajedu, i když normálně houby nerostou, takže tam se vždycky něco objeví, že tam jsou takový zachovalý lesy pralisovitýho typu a je tam obrovská pestrost těch hub, tak já prostě věřím, že tam určitě něco najdem, i když teď vlastně bylo takový útlum v tom růstu, protože oni rostli, že začali růst před těma 3 týdnama nebo před měsícem a teď zase bylo chvíli sucho. Takže přestali vlastně. Nepřestali úplně, tak já doufám, že to podhoubí je nastartovaný a že i když dlouho nepršelo, že se tam něco objeví, minimálně na dřevu. Nebo...
1: Vy budete na tu mykologickou vycházku vyrážet v 16 hodin od informačního centra vojenských lesů a statků v Hradčanech. Co tedy čeká účastníky?
2: No tak zajdem do těch mojich oblíbených koutů.
1: Vy prozradíte svoje počky, místečka?
2: Ne? Samozřejmě, to já vlastně jakoby nějaký svoje místečka si nehlídám. A jelikož vlastně dělám vycházky pro zájemce, aby si rozšířili obzory, tak prozrazuju místečka.
1: Musíte.
2: Jako, a já bych ani nestihnul oběhat ty místečka, protože já vlezu všude a jsem rád, že to zkontroluje někdo jiný třeba. Mě to tam.
1: Vy tam na plakátku na tuto vycházku máte napsáno sdílení houbařských zkušeností. A mě by zajímalo, zdali pak se takový znalec jako vy ještě také může něco učit?
2: Pořád, to je jasný. Tak jako mykologie je věda mladá. Oproti jiným botanice, biologii, zoologii. Takže vlastně mykologie mladá tímhle s tím začíná. Všichni, kdo se o to zajímají, tak objevují pořád nové věci a i my amatéři prostě, i když nemáme přístup k takovým těm speciálním jakoby metodám, tak furt prostě toho je hrozně moc, těch hub, takže když nás nezajímají jenom ty hříbky nebo pár prostě hub do košíku, tak je co objevovat neustále.
1: A mimochodem, jaké jsou vaše nejoblíbenější houby a jakou úpravu hub třeba preferujete?
2: Jo, tak teď myslíte jako v kuchyni teda
1: nejoblíbenější? No.
2: No, tak já ani nejsem schopný říct, jestli mám jednu nějakou houbu nebo nějaký, miluju třeba smaženici z hodně druhů.
1: Ano, aha.
2: Tím víc dobrých jedlejch druhů je ve smaženici, tím je smaženice pro mě jako lepší. Ale jsem schopný i se věnovat jednomu druhu houby, třeba miluju májovky, když začnou růst na jaře, a nebo smaženici čistě z hřibů, mám rád řízky, já jsem teda léta jako houby vůbec nejet, protože jako malej jsem je neměl rád.
1: No to je mi historie, znalec hůb.
2: To takhle zvrtlo, no.
1: Takže já připomenu, dnes v 16 hodin se vyráží na mykologickou vycházku se Stanislavem Tutkou od Informačního centra vojenských lesů a statků v Hradčanech Uralska. Tak děkujeme za pozvání a ať najdete co nejvíc hub. Naslyšenou.
2: Děkuju, budu se těšit. Naslyšenou.

Jana Kociánová nám zpívala v pohodovém ránu. Právě tento týden, v úterý 6. října, jsme si připomněli, že už je to rok, co odešla Dana Drábová, jaderná inženýrka, dlouhé roky předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a žena, která dokázala o složitých věcech mluvit jednoduše a jasně a přiblížit tak svůj náročný obor lidem. A právě její profesní dráhu přibližuje od tohoto

Elektrárny v Černobylu v roce 1986. Účastnila se pak měření následků havárie v 80. letech i později. Její práce a erudice si vážily i v zahraničí. A tak několik let tato česká jaderná fyzička stála v čele Komise pro bezpečnostní standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii a podílela se tak na revizi bezpečnostních standardů po havárii v japonské Fukušimě. Dále je také na výstavě k vidění výběr ocenění a vyznamenání, která jí byla udělena. Expozice se věnuje rovněž jejímu působení na vysokých školách, vysvětlování odborných témat veřejnosti a občanským postojům v posledních letech. Dana Drábová stála v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který dohlíží na využívání jaderné energie v naší zemi od roku 1999 až do své smrti 6. října roku 2025, kdy zemřela po vážné nemoci. Byla tak nejdéle sloužícím státním úředníkem v nejvyšší pozici v České republice. Byla aktivní i v komunální politice, připomenu, a také ve veřejném životě. Angažovala se v podpoře Ukrajiny. Zkrátka její škoda. I to je poselství výstavy na pražském Senovážném náměstí.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Předpověď počasí má dnes na Pohodě na starosti meteoroložka České televize Taťána Míková. Přeji krásné ráno.
2: Dobré, krásné. Musím říct hodně rozmanité ráno, protože někde je hodně mraků, někde zase hodně svítí slunce. Postupně ale přibývá oblačnosti a odpoledne a na večer počítejme v Čechách, že se objeví i slabý déšť. Je ale pravda, že po většinu dne bude polojasno, chvílemi dokonce úplně jasné nebe. Teploty ale už nebudou tak vysoké, jako byly včera a v předchozích dnech, maxima 11 až 15 stupňů Celsia. Nejtepleji z celého Česka bude na jižní Moravě až 18 stupňů. Jestli budete na horách, tam se připravte na to, že bude zima ještě mnohem větší, protože tam se ty nejvyšší denní teploty budou pohybovat jenom kolem 6 stupňů. Vítr už nebude tolik foukat, jako to bylo včera, ale přesto počítejte s tím, že bude mírný, bude ze západu 3 až 7 metrů za sekundu, což znamená zhruba do 25 km za hodině. Bude se měnit na jihozápadní a v průběhu večera bude zase trochu slábnout.
1: No a co víkend, který je před námi, bude také chladný?
2: Tak vypadá to, že ty teploty se moc měnit nebudou. Stále bude zůstávat jižní Morava nejteplejší do 18-19 stupňů, zatímco na většině území Česka se musíme připravit na ty teploty mezi 11 a 15. Celkově ale bude sobota podmračenější a taky deštivější. V sobotu totiž už v noci na sobotu čekáme, že začne pršet a ještě ten déšť bude během dne na východě doznívat. V neděli to bude jiné, tam ráno a dopoledne může být jasno, polojasno, ale tím pádem taky nižší ranní teploty, klidně 7 až 3 stupně Celsia. Při zemi se může vyskytnout mrazí. Odpoledne ale bude zase i v neděli přibývat mraků a nejčastěji na severu se může vyskytnout slabý déšť nebo přeháňka.
1: No, co bychom chtěli, přátelé, dnes je přece už 9. října. Tak za předpověď počasí na dnešek i na víkend děkuji Taťáně Míkové na Kavčí hory. Pěkný den, Táňo.
2: Všechny zdravím, příjemný víkend.

0: Tak to byl báječný Jiří Suchý, který ve svých 95 letech zahájil další sezónu v divadle Semafor. Neuvěřitelné. Ale pojďme dál. Vlhké louky, břehy potoků, prameniště nebo rašeliniště, tam všude můžete najít tužebník a tento přírodní aspirin si můžeme dokonce i sami vypěstovat. Proč bychom ho měli pěstovat, to už nám připomene bylinková lékárna Evy Bucharové.
1: Žlutobílé květy tužebníku připomínají ty šeříkové. Snad je to pro vás aspoň malá nápověda, jak tužebník v přírodě poznat. Navíc krásně voní, takže bývá obsypán hmyzem. Babky kořenářky říkali tužebníku zimničné koření a i současní bylináři tužebník často a vřele doporučují. Říkají mu přírodní aspirin. Protože působí podobně, ale bez vedlejších účinků. Nedráždí tedy žaludeční sliznici, naopak jí chrání. Umí potlačit zánět a snížit horečku. Výborně funguje u bolesti kloubů, revma a dně. Použít se dá při zánětu žaludku, ledvin a močových cest. Tužebník se dává do směsí na očistu, odkyselení a odvodnění. Z tužebníku se dá připravit odvar, ale taky tinktura. Ta je právě velmi účinná při bolestech kloubů. Tužebník jako trvalku můžete pěstovat na zahradě. Má ráda vlhko a sluníčko. Zkuste tužebník i jako koření. Jeho vůně se nepodobá žádnému jinému.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Přesně před 100 lety mohli posluchači rozhlasu poprvé slyšet přímý sportovní přenos. Proto jsme si tentokrát pozvali sporťáky, a to jak rozhlasové, tak i televizní. Mými hosty budou Štěpán Škorpil, Jaroslav Plašil, František Kuna, hokejista Martin Procházka a zahraje a zaspívá sportovec amatér Vlasta Horváth.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.

O klucích do nepohody nám zpíval Valda, ano, Valdemar Matuška, a už za chvíli budeme na pohodě mluvit o jedné dvojici do nepohody. 20 let, 14 sérií jednoho televizního projektu a stále titíž dva moderátoři. Marek Eben a Tereza Kostková jsou opravdu stálicemi Stardance. Nicméně před pár týdny oznámili, že letošní řada bude jejich poslední. Jak šel čas s Markem Ebenem a Terezou Kostkovou? Tak to si připomeneme na pohodě už za chvíli. Už zítra totiž začíná na televizních obrazovkách 14. řada téhle soutěže.

0: Po schodech na taneční parket sešli poprvé 4. listopadu 2006, aby uvedli první večer Stardance, 14. řadou pořadu České televize, která začne už zítra večer, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposledy. Pojďme se tedy za jejich 20letou érou ohlédnout.
1: Živě z Prahy
2: začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
4: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
5: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
6: Já jsem to přivez domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco. Chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi 2:30 ráno. A moje žena říká, hele, ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
7: Vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
3: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
5: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem měla vlastně o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
6: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
3: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A dovolte, vážení, abych přidal i osobní poznámku k tomu, co jsme právě slyšeli. Protože jsem byl asi jedním z prvních, kdo se dozvěděl, že Tereza a Marek nebudou pokračovat. Chystal jsem totiž s Terezou knižní rozhovor, který vyšel před pár týdny. No a tam pochopitelně o Stardance hodně povídáme, protože pro oba se tento televizní projekt stal významnou kapitolou jejich kariéry, abych tak řekl. No, teď už Marta Kubišová a Depeše.

0: Nejen Marta Kubišová, i já pro vás, vážení a milí, mám ještě depeši. V ní se ku příkladu píše, co vás dál čeká u nás na Pohodě. Po 9:00 tandem Jana Rosáka. Jeho hostem bude tentokrát plastický chirurg Jan Měšťák a vrátíme se do roku 2010. V 10:00 pořad Aléta běží, vážení, z Národního divadla na Závodní dráhu. No tak to nemůže být vážení o nikom jiném než o Luďku Munzarovi. Je to přesně tak. Od 10:30 vám budeme hrát pohodové písničky a po 11:00 vám moje milá kolegyně Martina Hinková-Vrbová nabídne kolotoč, čili mozaiku zajímavostí z domova i ze světa. Ještě bych rád pogratuloval k jejich dnešnímu svátku všem Štefanům a to už je snad úplně všechno, co mám na srdci. Krásný víkend, přátelé, mějte se hezky, tady je Pohoda.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Pohled na hodinky prozradí, že teď je ta nejsprávnější chvíle rozjet náš tandem. No a když tandem, tak to se rozumí, že ve dvou. Můj dnešní host bez přehánění patří k těm vynikajícím odborníkům, kterým samozřejmě nechybí talent, ale také mají to správné nasazení, odhodlání i vůli, protože jinak by nikdy nedosáhli těch výjimečných met svého oboru, kterých dosáhli. Vítám plastického chirurga, docenta doktora Jana Měšťáka. Vítám tě, Honzo.
3: Ahoj, Honzo.
2: Naposledy jsme se tady spolu viděli téměř před 3 lety. Utíká to strašně moc, takže já si myslím, že bude určitě o čem povídat.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Honzo, prosím tě, zkus si tak zazpomínat, zrekapitulovat alespoň ty stěžejní body toho období, co jsme se na tandemu neviděli a neslyšeli. Bylo to konkrétně 20. září 2007, kdy jsme takhle seděli proti sobě.
3: Čas letí.
2: Čas letí, ale na tobě to není vidět.
3: Na tebe taky ne.
2: Já ti děkuju. Teď jsme si složili komplimenty a můžeme se pustit do toho rekapitulování. Zkus tak říct, co se stalo. Tak určitě samozřejmě pilně pracuješ. Jedna operace za druhou. A to nejenom na jednom místě. Ty přejíždíš z jednoho operačního sálu do druhého, ale kromě toho si taky vlastně, dá se říct, veřejně činný, protože se objevuješ i na televizní obrazovce v roli arbitra přes krásu.
3: Nejsem politicky činný, jsem tam někdy, otevírám vernisáže malířů a samozřejmě, i když je toho poskrovnou, stále sportuju. To znamená, že co se stalo za posledních asi těch skoro 3 roky, skoro 2,5 let, tak bych řekl, že neubylo práce, bohužel, i když si myslím, že mám pro tu věk, abych už nemusel tak pracovat, více věnoval třeba sebevzdělávání a sportu, ale je pravdou, že stále přibývají nové a velice čestné a velice vážné funkce na úrovni toho medicínského pole, které neodmítám a možná proto je tady tak velká zátěž.
2: Co je teď jaksi středobodem tvé činnosti? Co tě teď nejvíc zaměstnává?
3: Práce.
2: A pracuješ proto, že tě to pořád tolik baví, nebo že si tak žádá? No?
3: Moje žena, která je chirurška, manželka, tak říká, že nemusím tolik operovat a já dělám 800 operací ročně, což je obrovský číslo, ale ono to je těžký, když někdo na mě hodně dlouho čeká a stávala se dřív, teď už tolik ne, že třeba na konzultaci přes rok a potom jsem řekl, máte termín za rok a půl, tak mě ta dotyčná řekla, ještě abych žila, až mě budete operovat.
2: Teď mě to napadlo, že to se může stát klidně.
3: Ale ne, to si myslím si, že ne, ale je to těžký, když zkrátka někdo chce, proto děláme tu medicínu, to není otázka jenom estetické chirurgie, a samozřejmě děláme vážné věci, když si se ptal na to, co a když bych teda z toho soudku té medicíny, tak je nádherná věc, co se nám podařilo prosadit, a tenkrát už to bylo v té době, kdy jsem tady byl posledně, že se na univerzitní klinice na Bulovce vytvořilo Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu jako jediné v republice, kdy na plastické chirurgii je chirurg, mamolog takzvaný, který se stará o prsa, který operuje i vážná onemocnění, je tam plastický chirurg a buď dokážeme okamžitě rekonstruovat ten prst, což pro ženu je úžasný, anebo vytvoříme takovou strategii už při té první operaci, protože tam mám 6 lůžek pro tyto ženy, že můžeme potom udělat určitý výkon, který ji zase vrátí do života osobního, společenského a zkrátka zase zvedne to sebevědomí.
2: V současné době se i v tisku objevily další případy, kdy se i známé osobnosti ženy přiznaly k tomu, že onemocněli rakovinou prsu, teď třeba poslední době Martina Navrátilová. Myslíš si, že je toto onemocnění teď častější, anebo to je tím, že se víc medializuje?
3: Rozhodně častější, jako všechny ostatní druhy, asi onemocnění, vážného onemocnění, a nemusí to být jenom vážná onemocnění, ale je zase na druhou stranu, i když přibývá rakoviny prsu, tak se o mnoho zlepšila osvěta a vyhledávání. To znamená, že přestože se zvyšuje výskyt vážného onemocnění prsu, tak se snižuje úmrtnost. Takže včasný odchyt vlastně neznamená vůbec nic, ženy přežívají, jak jsem řekl, u nás čekají ženy na rekonstrukci prsu na Bulovce 17 měsíců, už to mají doporučeno i onkologem, a protože jich je tolik a vrací se do toho života, tak si myslím, že pořád je tady ta šance a pořád ty ženy žijou a mohou být rekonstruovány, zatímco třeba před 25 lety, 30 tomu tak nebylo.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Plastický chirurg doktor Jan Měšťák je osobnost, která je velice, jak si řekl bych, exploatována tiskem, médií. Dost často jsem četl o tebe různé rozhovory, takže už si toho řekl opravdu hodně. Ale víš, v našem tandemu my máme takový formulář, který vyplňujeme a pro hosty, kteří přicházejí jako ty už po několikáté, tak máme speciální otázky. Já vím, že ty si ke svému současnému povolání přišel takovou neúplně přímou cestou a že jsi si vyzkoušel i jiná povolání, než které teď vykonáváš. A já se tě chci zeptat na toto téma. Čím by si byl, kdyby si teď zrovna třeba nedělal to, co děláš, nebyl by si plastickým chirurgem a kterým povoláním, nebo které povolání si vážíš v životě? Znamená, ke kterému zhlížíš tak, jak si, že to je opravdu to prvé.
3: Já se domnívám, proč došlo k těm změnám. Já samozřejmě jsem se vyučil jemným mechanikem, dělal jsem 5, respektive 6 let černý řemeslo, jsem nesmírně rád, jinak, že si umím všechno opravit, všechno si vyrobím a to myšlení i v té chirurgii je dobré, když člověk předtím dělá něco s tou mechanikou a trošku s jiným materiálem, bych řekl. Ale je pravdou, že si vážím jakéhokoliv oboru. Nemyslím si, že když někdo má bílý plášť, nebo když má funkce či tituly, že je to zkrátka osobnost. Vždycky záleží na tom, jak se chová, jak jedná, jak je skromný, pokorný a i svým způsobem vděčný, protože ta vděčnost souvisí s určitou empatií, která se vrací. A já si připomínám, když jsem dělal v dílnách ještě před medicínou, vlastně ve 5. ročníku ve vrnářské nemocnici, tak tam byl nějaký Olda Vitík, už dávno nežije. Byl to elektrikář, prostý elektrikář. Kam se všichni hrajeme, my lékaři, na to, jak byl kulturně vzdělán. Čili nezáleží vůbec na tom, jestli má titul. A já se vracím, když už o tom hovořím, třeba k takovým velikánům, jako byl, kterého jsem dobře znal, Radovan Lukovský. Seděl v čekárně, nikdy nepředbíhal, vždycky s neuvěřitelnou pokorou čekal na to, až bude zavolán v té skromnosti, stejně jako třeba Hrabata Kolovratova. Úžasný. A to byly osobnosti. Když někdo jakoby je osobnost, ale přitom nemá tyto vlastnosti, tak zkrátka není to pravou osobností. Takže to si vážím. Čili jemný mechanik. A protože jestli mohu chvilinku, Honzo, ještě se
2: samozřejmě.
3: Tak bylo zajímavé, že jsem velice dobře hrál volejbal, byl jsem reprezentačním ústvu volejbalovým a šel jsem jednou tohletou cestou, která je dána tím sportem. Docela jsem byl dobrý, byli lepší než já, ale já jsem měl tu vůli a vytrvalost, takže jsem se dostal hodně vysoko. A v určitém období právě mého učňovského života přišla na mě nějaká stížnost, maminka z toho plakala a řekli, že nejsem takový, jak maminka si myslí. Tam byl ten obrovský přelom. Já jsem začal, vím, že to bylo v 16 letech, začal jsem na sobě hodně makat. Byl jsem nejlepší na učňovské škole, dělal jsem večerně gympl, dvouletý, v závodě jsem tancoval, hrál jsem vrcholový volejbal, pracoval jsem, přesto jsem absolvoval tuto školu, která nebyla dobrá a chtěl jsem dělat matematiku, fyziku, protože matematika je jediná věda, která mě do dneška drží, vzhledem tomu, že je neměná politicky a jinak.
2: To nás velice rozděluje, Honzo, tohle.
3: No a na to jsem se nedostal na matfis, tak jsem šel na vojnu a do klubu Kolín jsem hrál volejbal, no a pak jsem dělal medicínu a když jsi se ptal, jak bych vypadal asi teď, byl bych černolasej, byl bych nevzrásej, kdybych nedělal tu medicínu. Možná to souvisí s manželstvím, prvním i druhým, ale rozhodně si myslím, že bych našel si svoje místo, i kdyby byl kopáčem a i jemným mechanikem.
2: Já si myslím, že by si možná u toho sportu, teď říkám skončil, ale to je samozřejmě dobrý konec, možná, že by si teď někde trénoval volejbal vrcholově třeba. Vidíš to? A to nás zase spojuje, protože já jsem zase toužil kdysi hrát Wimbledon a vyhrát ho. Bohužel už se nám to oběma nepovede.
3: Ale snažíme se.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: samozřejmě do tebe.
1: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Doktor Jan Měšťák už tady složil hold vlastně všem lidem, kteří něco dokáží, přestože třeba nemají funkci nebo, jak si hezky řekl, nenosí bílý pášť. Ale rád bych od tebe znal teď takový tip na osobnost z historie, kterou obdivuješ a kterou, kdyby to šlo, by si mohl vyzvat ke schůzce, dejme tomu, v kavárně, ve vinárně a popovídat si s ní. Tak kdo pak to je? Někoho, s kým se třeba ani neznáš?
3: Já přemýšlím, s kým se neznám a kdo by byl velice zajímavý.
2: Vím, že se znáš, že spoustu lidí.
3: Ale já si myslím, že k životu patří humor. Pokud jsme moc vážní, máme plno nemocí, nedokážeme brát svět, jaký je, a samozřejmě působíme na to naše okolí tak, jak bychom neměli. To znamená, že i pro mě, i když třeba teď vypadám před tebou hodně vážně a vím, jaký ty jsi, tak myslím, že si konvenujeme v něčem, co nám odlehčuje ten život. A takže kdybych mohl, tak velice rád jsem poslouchal Felixe Holzmana, protože mě vždycky nesmírně rozesmál, nemůže tady být, ale mám rád, protože vždy, když jsem poslouchal některé jeho dialogy nebo monology, tak mě nesmírně bavil a nesmírně jsem se těšil z toho, že nejsem jenom já takovej, který myslí trošičku jinak, i když někdo se může trošičku taky dívat na to tak, že není úplně přirozený, když někdo se hodně směje a jenom bych řekl, víš, co to je Morio?
2: Má to něco společného se smrtí?
3: Nemá, no trošku v něčem jo. A toho se velice obávám, ale já si myslím, že to doprovází mě už dávnou, dávnou dobu. Morio znamená moriáctví, že je tady někdo, třeba mužský, který už je letitej, vypadá velice dobře, ale už je sklerotický. A teď řekne nějaký strašný vtip. Směje se tomu až slzí, ale všichni ostatní jsou stuhlí. To je nejapné vtipkování. To znamená, že tady to bych se vždycky rád vyvaroval a kdyby to někdy přišlo, tak říkám těm mým nejbližším, aby mě včas zarazili, já jsem si dával pozor. Morio.
2: Takových já znám. Dokonce jich pár v politice.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Docent doktor Jan Měšťák už prozradil, koho obdivuje z klasiků českého humoru, že to je Felix Holzmann. Tak v tom se samozřejmě shodneme nejenom my dva, ale spousta našich posluchačů, taky to je zvláštní fenomén, který přestože už tady spoustu let není, tak jako by tady byl a pořád zraje. Řekl bych. Máš doma pár kazet, nebo?
3: Mám kazety, dokonce jsem je koupil i těm, které mám rád, protože ten, jak si říkám, ten humor, ten osvěží tu duši a když někdy je nějaký smutek, takovej trošičku navenek, tak si myslím, že právě když si člověk pustí tu kazetu, najednou zapomene a směje se.
4: Tak co je, halo, další?
5: Co říkáte?
4: No, co si přejete, chci vědět.
5: Já? Co jsem to chtěl?
6: Lístky do kina.
5: Lístky do kina, lístky do kina.
4: No, to je mě jasné, ale na co?
5: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
4: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
5: Jo, na jaký film? Aha, no tak já se chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
4: Včera, dnes a zítra?
5: Co?
4: Na včera, dnes a

0: taky v neděli ráno, že bych jel v neděli ráno.
1: V neděli.
0: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
2: Tak na kdy teda to chcete?
0: Co říkáte?
2: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
0: Jo, tak na kdy, no, tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
2: dobře,
0: no, ano.
2: Dobře.
0: A co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Co?
2: Včera, dnes a zítra.
0: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
2: No, teď vám to říkám.
0: Ano.
2: To hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano. A po zejtří?
2: Po zejtří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu. Večera, v neděli ráno.
0: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
2: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli.
0: A v pátek odpoledne?
2: To hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
2: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
0: Tak, to jsem asi přeslej, nebo co? To je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
2: Ano, ale... jsem vám několikrát řekla.
0: Tak?
2: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
0: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, vítěl, ano.
2: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zejtra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je dobrý, tak jo.
2: Toto trvalo.
0: Jo, no tak.
2: 114 korun mi dáte.
0: To je dobrý, tak.
2: To není dobrý, ještě 14 korun.
0: To jdeme ještě 20 korun. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se pošlu. Teď se schválně koukne. Teď se schválně koukne na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vím bezpečně o místě, kde se vyskytuje docent doktor Jan Měšťák nejčastěji. To je na operačním sále. Případně možná ve své pracovně, kde se na tu operaci připravuje. Ale teď se tě, Honzo, chci zeptat, které místo je na světě, jestli to není teda samozřejmě intimní tajemství, kde je ti opravdu nejlíp? Kam se třeba rád vracíš, kam rád zajíždíš a podobně?
2: Myslíš si, že jsem workoholik?
1: Já si myslím, že seš.
2: No tak...
1: A nebo to dobře předstíráš?
2: Na tuto otázku, když mi to řekla manželka, že jsem workoholik, tak jsem ji položil mým nejbližším, co se mnou pracují vlastně celý den. Jenom jedna lékařka řekla, že ano, ostatní řekli, že ne. Říkám to proto, že ty máš rád sport, já také. Nenávidím telefony. Já když slyším, jednou jsem přišel domů takhle večer a moje maminka zazvonil telefon a já zkrátka po té činnosti, kterou mám, zazvoní telefon mezi dveřma a já jsem si trošku ulevil. Maminka říká, prosím tě, ty neslušňáku, jeden telefon a ty takhle vyvádíš. Člověk je přecitlivělej, ty asi možná taky. Dívám se, jak jsme hráli Lugano, myslím, jsme hráli s Kanadou tenkrát na olympiádě. A zavolal mi jeden pan doktor, už nežije, z Německa. A zrovna jsme hráli s Kanadou. On to nevnímal. Já jsem byl šíleně nepříjemný. To znamená, já utíkám od... Já si jdu zahrát volejbal, slíknu ze sebe všechno, mám třeba poloroztrhané trenky, nevím jak ty, jestli máš to nejlepší vyšperkovaný na sobě, když
1: já to nemám teda, už dávno ne.
2: No, ale vezmi si to a najednou odfoukneš to, co je v tobě a najednou si v jiném světě a to je droga teda velká i pro mě. Čili sport, který jsem teď dlouho nemohl dělat, protože v raftingu jsem měl zničený koleno z Tureckých hor, ale začal jsem ho zase, ale kde kam jezdím nejraději, protože tam není signál. Jezdím na chalupu, kterou jsme vyrobili jsme takovou krásnou roubenku v Podkrkonoší a tam se dívám do lesa, když tak si jdu zaběhnout a hlavně není tam ten signál a já se nadechávám a stačí mi jeden, dvě noci tam a už jsem zase plný elánu, je mi krásně, čili klid, příroda, sport, to jsou místa, která mám nejradši.
1: Já mám tu zkušenost, že taky ten sport miluju, tak jako ty, že jsem schopný teda, přiznávám se teď veřejně k tomu, někdy i trošičku zalhat, když je mi nabízena nějaká práce a já mám před sebou nějaký zajímavý sport, tak zalžu, že mám jinou práci, aby se tomu sportu věnovat mohl prostě upřednostním to. Myslím, že jsi na tom asi podobně. Víc.
2: Stejně s různýma pozvánkama, když se mi zvon, tak že ne, protože to nejde, to je droga a bez tý byl, jsou tam ty nějaké endorfiny, které se vyplavují a jakmile to není, člověku je až z levo žaludku.
1: Tak to je ten azyl doktora Jana Měšťáka.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Doktor Měšťák patří určitě mezi takové silné osobnosti, které jsou schopny si poradit ve spoustě ošemetných životních situací. Nejenom teď, ale bylo tomu tak určitě i v minulosti. Dá se říct, že jsi takový, tuším, že tomu říkají self-made man, Američani, že si prostě vyvzdoroval to, co si ty chtěl dělat, přestože se ti to na začátku nedařilo. Ale myslím si, že i přesto, že si se o spoustu věcí ve svém životě postaral sám, dokázal si postarat sám, tak si nepohrdnul tím, že ti v životě někdo dobře pomohl. Zkus vzpomínat na lidi, kteří tobě byli v životě oporou a nebýt jich, tak třeba by všecko nedopadlo tak, jak dopadlo.
2: Myslím si stejně jako ty, je to jistě rodina, rodiče, možná moje ségra, já si beru, kde je, já nemyslím, že jsem úspěšný, spíš je to otázka toho nasazení a toho odhodlání. Jistě k tomu vedl ten sport, protože člověk, i když je průměrný, dosáhne hodně, když je průměrný a já nejsem nějaký výjimečný, tak třeba dosáhnu víc než někdo jiný, kdo třeba to odhodlání nemá. Takže 100% rodiče, kteří mi dali něco, co zkrátka je nevymazatelný. Pak je to i to poznání, o kterém jsem hovořil, že tam vlastně člověk může vyrůstat i od vlastně základů určitých, i když nemá ty možnosti. Ty jsi se ptal, ale kdo mi hodně dal. Vždycky mi dal ten, který mě něčím upoutal. Takovým, když každý má určitý projev. A ten projev se projeví v tom, že si spolu povídáme, pak je něco pod tvojí slupkou, když se na tebe podívám, vím, co tam asi je, a pak ještě něco trošičku níž. A když to níž, najednou se dostane na ten venek, nahoru, což nikdy nikdo neočekává. V Turánu je to něco, co je hodně silné. Já samozřejmě bych jmenoval primáře Krtičku, který byl největším bohem v životě medicínským, který nežije. Mluvil jsem s profesorem Pavkem o něm, protože ho velice dobře znal v Mostě na chirurgii. Úžasný člověk, skromný, který jednal stejně s Romy anebo s vrchnostmi, nebyl tam rozdílu a úžasný byl. Sportovec. Pak ten mi dal hodně do té medicíny. Pak mi jsem někde četl, že člověk, a to netýká se jenom medicíny, musí nejen člověka pozorovat, ale vidět ho. Nejen mu naslouchat, ale slyšet. Protože spousty lidí, kteří se podívají nebo poslouchají a nevnímají toho druhého. Takže tak jeden profesor, neznám jeho jméno, ale vím, že na jedné přednášce mi hodně zaujal. A pak jsou to samozřejmě Tomáš Kolovrat, Jindřich Kolovrat, hraběnka Kristina Kloerl-Mansfeld, neuvěřitelná žena, neuvěřitelná. No a kdybych se dostal do současnosti, tak jistě to jsou moje děti, což je taky na rovině rodičů a pak je to také moji nejbližší spolupracovníci, kteří jsou kolem mě, zvláště na soukromé klinice, na univerzitní také, ale na té soukromé, protože my dohromady jsme jedno tělo, jedna duše a ty mi dávají tu jistotu, že když jsem pozitivní a že nejsem skeptik, jsem skutečně optimista a pořád věřím dobro, tak právě tyto, těch se držím a ty mi dávají tu sílu.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mám takový pocit, že s doktorem Měšťákem jsme se poprvé potkali při některé z mis.
2: Byl jsi porotě, mám fotografii s tebou krásnou.
1: Ano, byli jsme porotě, to jsme se tak zdravili, tak jako dobrý den, byli doktore, dobrý den, jako. No, od té doby jsme se postupně jaksi zbližovali a jsme se zpřátelili, ale já už tedy v porotě dávno nezasedám, ale ty pořád smys máš něco společného. Teď jsi byl dokonce přítomen při té československé mis. Teď je trošičku taková inflace těch mis. Jedna mis za druhou. Už to taky malinko v tom ztrácím přehled. Jak to vidíš ty, dokonce tak ty války mezi mis, není to tak trošičku jaksi zbytečné?
2: Je to zbytečné. Já jsem, když Miloš Zapletal, když si řekl, že v 20. výročí, že končí smys, tak jsem řekl, že Miloši, já taky budu končit, protože samozřejmě je tady nádherný pouto jak s Milošem, tak s Aničkou Hotovou. Moje přátelské s Jirkou Adamcem překvapivě taky velice silné. A on tam zůstal s tím, že mě požádala potom i Taťána Kuchařová, abych tam byl dál, teď i Dušan Konovský a pak spoustu jiných přátel tam mám. A já tak i mý ženě, která mi to vyčítala, protože logicky spousty konkurentek je tam, ale vůbec neví, že už mám Zenit za sebou, tak je pravdou, že jsem o tom mluvil i s Pavlem Kolářem, docentem. A on taky jezdí na olympiády, jezdí na Davis Cup, jako vždycky vidíš, protože, ale on si odfoukne zase, co jsem o tom mluvil, stejně jako při mis, tam je úplně náparta lidí, úplně jiný prostředí a já se tam cítím, jako kdybych byl v lázních, v něčem, protože neřešíme tu pravou medicínu, tu tvrdou a nejsou tam ty telefony takový. Ale máš pravdu, že určitá válka tady je, to už byla před 5 lety, před 7 lety, možná i dřív. A jistě je to tak, že lidi se podívají a už to není takovej ten náboj, jako to bylo před těmi, když tam ty byly, ale jestli to 10-12 let,
1: možná, no.
2: Možná asi, tak už to ten náboj nemá. Už to je taková jakoby jednak stagnace, možná i jako show stagnace. A tím, když je něčeho přehršle, pak už to nemá ten punc, jako to bývávalo dřív, takže s tebou naprosto souhlasím.
1: No, já už jsem před časem jaksi přestal vnímat ty souvislosti v tom, ale samozřejmě se rád podívám, kdo to vyhrál, ale tím to taky končí. Mimochodem, byla zvolena dobře ta letošní, ta československá.
2: No, ono,
1: podle tebe tedy.
2: Ono to bylo tak, že volili diváci ze Slovenska, kteří měli dvojnásobný počet hlasů a když jednou pípli a volili skupinu, to znamená, byli tam Češi a byli tam Slováci. Byl bych špatný vlastenec, bych řekl, že je škoda, že nevyhrála ta skupina česká, protože i tak se mi líbila víc, ale jak říkám, bylo to spíš takový show, aby se tady něco obnovilo nebo vytvořilo, aby tady to mělo určitý náboj a v něčem to splnilo asi ten účel, který to mělo předtím.
1: No, ale dlužno dodat jedním dechem, že to není samozřejmě to gro tvé práce, že si tam opravdu jenom odpočíváš, což samozřejmě asi každý z našich posluchačů chápe. Myslím si ale, že stejně jako já, kvitovali velice s povděkem tvoji návštěvu a to je nesmírně zajímavé povídání. Ostatně jako vždycky. Zase jsi mě překvapil jenom příjemně.
2: Honzo, ty mě nemůžeš překvapovat příjemně, protože vždycky jsi byl takto příjemný.
1: Já ti děkuju, moc děkuju za návštěvu a někdy zase.
2: Taky děkuju, ať se ti daří. A vám všem.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Luděk Munzar, kdo by neznal tohoto vynikajícího herce, bývalého člena Národního divadla, který teď zaměnil svou profesi za auta a karosérie a odstěhoval se s nimi do Jirčan, do krásné haly, ve které je i jeho nablízkaná závodní Tatrovka. I s tou měl řadu úspěchů na evropských závodních dráhách. Ale o tom už nebudeme hovořit my. Ale bude vám o tom vyprávět sám pan Luděk Munzar.
1: A vy jste tak přesvědčený, pane redaktore, že bude někoho zajímat to, co já bych teďka chtěl vyprávět. Já o tom už tak dlouho přesvědčený nejsem. Takže jste mě naznačil, že bych měl říkat, jak jsem začínal, proč jsem se stal hercem. Ale já už to tolikrát do tolika novin řekl. Bylo to velice jednoduchý. Velice jednoduchý. Já když čtu takhle rozhovory s některými svými kolegy, tak se většinou dočítám, a teď prosím, to neříkám nějak pejorativně, že od mládí nechtěli být ničím jiným, nežli hercem, herečkou, zpěvákem, zpěvačkou. A mám to dokonce i v rodině, moje paní skutečně jaksi neměla od začátku, od svého dětství, jiné přání, než být herečkou. U mě to bylo úplně jináč. Já jsem díky svému tatínkovi, který byl mlynářský dělník, měl úplně jiné představy o životě. Samozřejmě naivní a krásné, jako každý mladý kluk. A zřejmě až po letech jsem poznal, že tatínek si ve mně chtěl splnit svůj klukovský sen. Takže já jsem chtěl být pilotem. Podívejte se, každá generace má strašnou spoustu vzorů. Dokonce známe období, kdy nám určité vzory byly přímo nejen nabízeny, nechci říct slovo vnucovány. Ale já, i když je mě tolik, kolik mě je let, tak mám pořád jedny lidský vzory. A to jsou ti pánové, kteří po druhé světové válce přilítli v těch šedomodrých uniformách. Tady měli RAF a tady 311, 312, 313, podle toho, u které perutě lítali. A to jsou lidi, kteří i do dneška, znovu opakuju, pro mě jsou vzory pro to, co prožili, jaký byl jejich krutý osud. A řeknu vám naprosto upřímně, že mě to vždycky jako kluka trápilo, když jsem se dozvídal, že třeba štábní kapitán Flekal, kterého jsem viděl lítat vysokou akrobací v Hradci Královým, je zločinec, rozumíte tomu? A další a další. A major Kocfeld a major Červink. A nebudu, někteří, kteří mě učili i knipl brát do ruky, major Čermák. Takže na to já, na tyhle ty lidi jsem nikdy nedal dopustit a měl jsem jediný životní sen. Někdy se jim v životě vyrovnat. No a to, že jsem se stal pilotem, potom sportovním, to byla v podstatě zákonitá věc. Začal jsem lítat jako velice mladý kluk. Tatínek spáchal jediný podvod v životě, že mě připsal, že jsem 2 roky starší, abych splnil ten věkový limit. Takže jsem začínal v Hradci Královým ještě na těch takzvaných glajterech. To byla válečná kořist po Hitlerjugend a babyny jsme tam měli. Ty glajtery a ty babyny, to už jsou dneska v Technickém muzeu, takže tam budu taky za chvilku už. A takže na těch mašinách jsem se naučil lítat. No a potom takovou shodou okolností, já jsem vždycky měl rád básničky a literaturu vůbec. A někdy mě ta básnička tak hrozně zaujala, že jsem měl pocit, že ten pán ji napsal za mě, rozumíte? Zvlášť, když se mnou cvičila ta puberta, tak najednou jsem šel po těch lukách a já do dneška nedám dopustit na Fráňu Šrámka, víte? I když byl tolikrát vysmívaný různými estéty a vzdělanci, já nevím, co všecko. No, protože se používali jenom některé jeho verše a to i nejkrásnější věci se dají znectit, jestli někdo chce. Ale já, když jsem šel po těch lukách vyhrnutý nohavice a teď jsem prožíval tu obrovský muka, stud říct to, ty jediný, tak jsem říkal, jak ten pan Šrámek mohl vědět, že trápím, myslím si, kde bych tě nejraději potkal. Takže takhle nějak to bylo a někdy jsem tu básničku řekl i nahlas. Bylo by to dlouhé povídání. Zvrat v mým životě způsobil pan profesor Skupa. Já ho ještě pamatuju, kdy jezdil s Hurvínkem, s Pejblem, Máničkou, paní Drbálkou a Žerikem, jaksi svýma nejslavnějšíma postavama, po vlastech českých, po městech českých, a když se u nás ve Smiřicích najednou objevila cedulka, že pan profesor Skupa zavítal k nám se svým loutkovým divadlem No já vám řeknu, pane redaktore, to bylo zjevení. Já jsem říkal, tak ten Hurvínek, kterýho já znám z rozhlasu, který jsem poslouchal u našich domácích, my jsme rádio neměli, my byli chudí, oni taky nebyli bohatí, ale to měli jedinou vzácnost, tak aby to děti nerozbili, tak to bylo nahoře na skříně. Tam já jsem v neděli odpoledne vísel a vždycky jsem poslouchal Járu Kohouta, rozumíte, Ference Futuristu a tak dále, tyhle ty komiky, kteří v neděli odpoledne. A taky pana profesora Skupa, teď najednou pan profesor Skupa se svým Hurvínkem s Pejblem je u nás. Já tam letěl jako blázen, že to musím vidět. No a teďka, kde na to seženu peníze, maminka by mě na to dát nemohla, tak jsem se převlíknul do takový ty bílý košile k těm černým klotovým trenýrkám, taková jednotná uniforma, to jsme měli celou válku všichni. A letí, maminka říká, co jak děláš, kam jdeš? Dal si králíkům? No to víte, že jsem králíkům nedal. Tak jsem popadl košíka, už ani nevím, či to bylo pole. Natáhl jsem tam lucer, že jo, nahoru jetel. A utíkal jsem k babičce, jestli mě dá na to peníze, no babičce, ta byla taková, no. Ona měla mandl, víte, tak tím si přivydělávala, jako já z ní ty peníze, a teď jsem jako, že by vnukovi kulturu měla dopřát, víte, a takhle blbě jsem na ní šel a babička furt, ježiš, podívej se, víš, co to dá práce, než to, a teď ten plecháček jsem fascinoval takhle očima, jak po tom mandlu jezdil, no babička se dala přemlouvat dlouho, no. No dneska by jaksi byla ekonomická, myslím, že pan ministr Klaus by naši babičku bral teda všema deseti, protože ta byla víc než spořivá, rozumíte tomu. Ale pak jsem přece jenom od babičky nějaký ten haríř dostal, samozřejmě beznadějně pozdě, ale v ty Smiřický dvoraně jsem poprvé v životě viděl a slyšel živýho Hurvínka. Poprvé v životě viděl a slyšel živou Máničku. A to mě zůstalo tak, že když jsem to představení skončilo, já jsem šel s tím košíkem plný jetele, kolem Labe hvězdy svítily. Kdybych to řekl básnicky, kde jsem to bloudil, nevím sám. Přišel jsem domů, tam stála maminka v bílý zástěr a první, dal si králíkům? Já jsem řekl, dal, což nebyla pravda, vtyť mě to neviděla, maminka uspokojená vyšla dovnitř, já jsem letěl do té králíkárny, šoup jsem tam takový těch pár hrstí, no to víte, to už přes dvě hodiny ten lucer, jak to bylo zapařený, takže do rána dva králíci chcípli, to byla první oběť, kterou jsem přinesl Českému divadlu. No a tak to pokračovalo, nějak jsem takhle mezi klukama blbnul a teď se to ve škole zjistilo, no tak tam jsem začal jako najednou jsem jednou na záchodě, jak kluci chodí kouřit, víte, tak jsem takovou poznámku řekl jako Hurvínek a teď kluci přestali šlukovat a povedal, ty vole, ty umíš Horvajze, udělej ho. Tak já tam dal Máničku, v tom byl po přestávce a najednou se to nějak rozkřiklo. My se učíme, zaťukala nějaká holka, zavolala si mě, že prý pan učitel Novotný prosí o Munzara. Teď já rozumím, to jsem vylekanej celý, protože to, on pan učitel Novotný byl zástupce ředitele a zároveň měl na starosti vyšetřování polního pichu a různých nepravostí. Takže celá ta parta na mě významný pohled, abych něco neprást. Teď jsme nevěděli, kdo nás udal, či to byla zahrady si Kodítek nebo Kodyšově a tak dále. Prostě ty známí, kam jsme chodili, vždycky po náhoně jsme plavali. Přijdu do ty třídy, tam seděl pan učitel Novotný a já teďka stažený zadek, co bude, najednou on říká, Munzar, ty prý umíš Horvajze, tak nám ho udělej. No tak rozumíte, ze mě spad strach. Já v těch černých klotových trenýrkách postavil jsem se na pódiu, přede mnou holčinčí třída, že jo, sami holky. Tak už taková mužská ješitnost ve mně, nebo co rozumíte. A zároveň taková, jak bych řekl, no, já to řeknu, taková trošku česká, takový trošku český vles do prdelismu, dnes jsem se panu učitelovi chtěl zavděčit, rozumíte tomu, že nebylo vyšetřování a teď jsem měl toho Hurvínka, no a to bylo moje první vystoupení, no tak takhle to pomaličku začalo a pak jsem, já hrozně skočím, aby to nebylo dlouhý, no a pak jsem začal chodit do obchodní akademie, ne protože bych chtěl být obchodníkem, ale protože jsem chtěl školu, která bude mít maturita, po té maturitě půjdu rovnou do ty letecké vojenské akademie, jak jsem řekl, život naplánovaný. Šedomodrá uniforma, pilotní odznak, bílý zuby, všechny holky budou moje. Takhle jsem si to představoval. On to potom život trošičku srovnal jiným způsobem.

tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradec Král, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskou v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, a ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesor Cenovita, jak s tím vlakem do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem. Hned na to přišla role jednoho z prvních koprodukčních filmů Ročník 21. A v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno, obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár. Tehdy, jak si byl šéfem asi tak rok nebo dva, myslím, ani ne, Otomar Krejča. No a tam nastalo velice těžké rozhodování. Já jsem panu Rizerovi Radokovi řekl, že jaksi ne, že i po tom hostování a že si myslím, že by měl herec mladý jít ven a kde si cosi. No tak jsem zkrátka to odmítnul. Pan Rizer Radok se trošku jaksi urazil, rozněval. Ale potom ta nabídku pan režisér Krejča nebo šéf Krejča ji tenkrát zopakoval. Potom znova, takže pak už jsem učinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. No, tak co bych vám ještě vyprávil, já už mám pocit, že tohleto jsem všecko už tolikrát řekl. Podívejte se, vždycky se takhle herců většinou ptají, která vaše role je nejoblíbenější, nebo která vám dala nejvíc práce, různý takový ty věci. To nejde říct, která je nejoblíbenější, protože člověk by měl pocit, že na některou zapomněl, nebo některý ukřivdil. Pravda je, že jsou role, které si
už nepamatuju a které si už radši nepamatuju, ale přece jsou některé role, které jsou takovými úzlovými okamžiky v mém životě a mnohdy to nemusí být ani role, které jsou zase v tak diváckém povědomí. Rozumíte tomu? Nebo nejsou tak známy nebo populární, protože pro toho herce něco v životě znamenali. Nějakým způsobem vás v určitý životní situaci, třeba osobní, většinou osobní, nějakým způsobem oslovili. Vy jste přes ně mohl třeba vypovědět svůj smutek nebo svoji bolest. A nebo naopak něco říct pěknýho a poznal to třeba jenom pár lidí, kteří to věděli. A to není důležitý, protože víte, já si myslím, že to je na herectví jedno takový skoro až hýření, protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů Českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenkovášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřínku Šejbalou, Vlastu Fabiánu a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou, rozumíte tomu? A pořád někde v těch zdech to tam je, tam někde je můj vztah a moje úcta k Národnímu divadlu, protože jsem s těma lidma tam směl na tom jevišti být. A já vím, že často ta idea Národního divadla je tolikrát zlehčována, vysmívána, ironizována, že prostě, já jsem četl taky nedávno, před dvěma roky, když bylo takový to. Zkrátka, že je to ztučnělá svině, zbytnělá, rozumíte tomu a takový ty věci. Ale jo, to je pravda, tam je obrovský aparát. Já jsem čekal, že se zmenší tedy po těch změnách. Není to pravda. Tam existuje Parkinsonův zákon. Dej stůl, úředníka k němu určitě najdeš. Takže to myslím, že ono to je spíš v těch zdech, v tom. Já jsem z vesnice a ten vztah k Národnímu divadlu, nevím, kdo ho ve mně formoval, jestli babička, maminka, nebo ve škole. Ano, já to říkám s právem na to, že budu označován za člověka nemoderního, starého. Jestli je nemoderní ctít ideu Národního divadla tak, protože si ho ty naši pradědečkové postavili proto, aby dokázali, že jsou odsuť, že je to jejich, že sem patřej. Možná ho proto tak napucovali, aby v tom německým živlu. Rozumíte tomu? Já vím, že mě řeknou historici divadelní, že to není z Grejcárku, že na to přispěla i šlechta. Ano, asi to byla taková osvícená šlechta. Ale to je věc, jak si teoretiku, já mluvím o tom gruntu, že Národní divadlo je úhelným kamenem nebo jedním ze základních pilířů ne české, nejenom české kultury, našeho národního povědomí, našeho národního bytí. A jestliže se na tohleto trošičku díváte s nadhledem a intelektuálsky to ironizujete, já z té místnosti, kde tohleto slyším, couvám, jestli mě dobře rozumíte. To se můžeme posmívat panu Jungmanovi, panu Dobrovskému a jiným obrozencům, kteří si nás asi jako národ už museli vymyslet, protože bychom možná asi neexistovali, jestli mě dobře rozumíte. A je to strašný, co v člověku je, že já už teďka vám o tom vyprávím a už slyším námitky. Už co, a co tenkrát, a co tohle, a co anticharta, a za to ta budova přece nemůže, jestli mě dobře rozumíte. Ta budova byla za války taky zavřena a pak se zase v ní hrálo. A kam ty lidi chodili pro posilu a pro naději? Já to vím, co mě historikové na to řeknou, ale to přece si nemůžeme všecko zlehčovat a zošklivat. To se pojďme jako národ zlikvidovat a je to úplně jedno. My se musíme vracet asi k něčemu, co nás nějakým způsobem určuje a staví. A ne se vracet k tomu. Já vím, že taky existovali staročeši, já mladočeši, všecko vím. Ale hledejme v té minulosti to pěkný. Třeba tu touhu mít svoje divadlo, takže to postavili a že to divadlo vzniklo jako žádný na světě. A k tomu musí mít přinejmenším, když pominu všecko ostatní, přinejmenším úctu. A pak v jedné duchovní písni se zpívá dědictví otců zachovej nám, pane. A to, že se dneska rozdělujeme, je důsledek, který mě někdo vysvětlí, proč, co a jak, a že jiná cesta není a může a tak dále. Ale možná, že na ty otce zapomínáme.

jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, na to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak mě, to je to zajímavé, když jsem jezdil s Tatrou, tak mě sponzorovala afilace firmy Škoda, zástupci firmy Škoda, který jsou tam inženýr Ludvík Tal a inženýr Petr Haná, kteří se tam u nás velice dobře starali, a opravdu to bylo královský, bydlení jsme tam měli, i když jsme měli svoje na kolečkách v té AV, ale proto to celý nevykládám jenom proto, že nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten

A pak je tam takový areál, takový malinký oddělení. No a tam to vysýpaný takovým bílými obláskem, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a teď jsem tam viděl tu trikoloru a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých, protože v té době mě hlavou znělo kompetence, konfederace, své právnost, své bytnost, rozumíte, a tak dále. A zase mě přepadl prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

kdybyste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, nebo bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, teď já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuhletu radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Mně se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákujeho dočtete, že jste tohle a tamhle to a tak dále, jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále, ale to už tak je s tím, to by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátit.

Zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, on taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom, a nebo jestli jste prezident firmy Nestle, nebo máte jednu fabriku, nebo prostě přijedete v Avii a s odpuštěním žerete hovězí vlastní šťávy a počkáte, až ty milionáři z ty Avii odejou, abyste nedělal ostudu Československu a jíte konzervy. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi. To už měří i přístroje, čili máte jednu dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa, a pojedete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal, a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Ale jak bych vám to řekl, pomohlo mě to k té nové profesi a k té nové činnosti, protože pokud tady náhodou zakokrhal kohout, nebo zarachotilo auto, tak to točíme v mým autě, protože tady naproti dám je rybníček, my jsme na venkově, jsme v Horních Jirčanech a tady je provozovna Elmunzer Karoserie, společnost s ručením omezeným, a tady my prodáváme, nedávno jsme otevřeli tu prodejnu, sklad a prodejnu, prodáváme náhradní karosářský díly na všechny evropské auta i japonské auta, světla, reflektory, plasty, no a teď ještě prodáváme velice zajímavý Peugeoty, který mají na to pár kilometrů, jsou v plný záruce, jsou výrazně lacnější oproti novým. No a tak se tady najednou dopátrávám, jakoby z houští paměti se mě vynořují základní poučky pana profesora Tlustého a jiných z Hradecké obchodní akademie. Najednou jako se všecko vrací, ale vrací se jedna nejdůležitější věc, kterou pan profesor vždycky říkával, za tomu jsem vděčný, že musí být k zákazníkům slušný, korektní a nepodvádět, protože v obchodě se dá udělat rána, myslím tím třeba velká zisková, ale jenom jednou. Pak už se na to přijde a ztratíte kredit. Takže nám je vždycky líto, když nemůžeme zákazníka uspokojit, protože to není jenom v naší moci, my je všechny ty blatníky a všechny ty věci nemáme a nevyrábíme. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Milí posluchači, vítejte u pátečního kolotoče Českého rozhlasu Pohoda. Dnes vás vezmeme do unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích. V jazykovém koutku si připomeneme, kdy psát v koncovkách měkké nebo tvrdé i. A podle receptu našich prababiček připravíme jablečné bochánky. Zavzpomínáme taky na filmy a herce ve filmovém kalendáři a poradíme, jak vybrat hračky pro vaše psí parťáky. Tak příjemný poslech.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnicí i obytnými prostory. To vše je k vidění v unikátním mlýně v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. Stará se o něj Strakonické muzeum a my si teď v doprovodu správce Jaroslava Janouta celý areál projdeme díky mikrofonu kolegy Filipa Černého.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídám i z Berní roli, kde už víme, že je tady mlýn o jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 strychů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstva, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat hned světnice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlýn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, co tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně, kromě pondělí. Během zimy se v něm budou konat různé další akce, takže možností je spousta. Pro nás tam natočil další tip na výlet redaktor Filip Černý.

0: Koncovky ovy s měkkým nebo s tvrdým i u podstatných nebo přídavných jmen se ve školních diktátech objevují poměrně často. Ruku na srdce, i my dospělí občas váháme, jaké i napsat. A proto je tu náš pravidelný jazykový koutek, kde si vše můžeme zopakovat. Slovo má kolega Stanislav Jurík.
1: Dnešní jazykový koutek se bude zabývat pravopisným problémem, který čas od času potrápí každého z nás. Mám na mysli psaní koncovky ovy s měkkým i a koncovky ovy s tvrdým i. A na toto si dnes posvítíme s Jaroslavou Novákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jakým pravidlem se můžeme řídit, abychom napsali koncovky vždycky správně?
2: Tak na úvod všechny asi trochu zklamu, protože neexistuje jedno pravidlo, které bychom si mohli osvojit a stačilo by ho využít, abychom měli tuto pravopisnou záležitost vždy správně. Postup, který musíme zvolit, je přece jen složitější, ale ne zase tolik, aby se nedal zapamatovat. Zkusíme si ho vysvětlit velmi jednoduše. V první řadě musíme zjistit, zda se koncovka ovy nachází u podstatného jména nebo u jména přídavného. Postup je velmi snadný. U přídavného jména se taková koncovka nachází v případě, že se jedná o jméno přivlastňovací. Někomu se něco přivlastňuje. Můžeme se tedy zeptat, komu se to přivlastňuje, respektive čí to je. Pokud se můžeme dotázat, čí je ta věc, pak se jedná o přídavné jméno, například Petrovi spolužačky, čí spolužačky Petrovi. Pokud se nemůžeme zeptat otázkou čí, pak je to podstatné jméno, například blahopřeji panu Dvořákovi. Zde se nemůžeme zeptat čí, ale komu čemu. Zjistíme-li, že koncovka ovy je u podstatného jména, pak vždy píšeme ovy s měkkým i.
1: A jak budeme postupovat, pokud zjistíme, že se jedná o přídavné jméno?
2: V takovém případě se musíme podívat na podstatné jméno, které u tohoto přídavného jména stojí, neboť obě se shodují v páru čísle a rodu. Pokud je toto jméno rodu mužského životného v prvním nebo pátém pádu, pak vždy píšeme v koncovce ovy měkké i, například Vaškovi kamarádi jeli na výlet. Ve všech ostatních případech, to znamená pokud je jméno jiného rodu, nebo je neživotné, nebo je v jiném pádu, pak píšeme ovy s tvrdým i. Například viděl Vaškovi kamarády, koho co čtvrtý pád. Toto pravidlo platí rovněž při obráceném slovosledu, takže píšeme manželé Soukupovi, měkké i, děti Kvapilovi, tvrdé i, viděl manželé Soukupovi, tvrdé i.
1: Jak ale napíšeme tvar Soukupovi, když před ním nebude slovo manželé?
2: Tyto tvary mohou plnit funkci podstatných jmen a proto se nacházejí také osamoceně. V takovém případě označují rodinu jako celek. Řídíme se ale stejným pravidlem. Pokud se nacházejí v množném čísle v prvním nebo pátém pádu, pak je koncovka ovy měkká. V jiném případě je vždy tvrdá. Například pozdrav zasílají Juríkovi, bude s měkkým i, ale venku jsme viděli Juríkovi, bude s tvrdým i, protože to je čtvrtý pád. V případě, že jsou tyto tvary doplněny křestními jmény, pak se píše měkké i pouze tehdy, je-li celé spojení užito v prvním nebo pátém pádu množného čísla a alespoň jedno jméno je rodu mužského životného. Například Adam a Eva Krauzovi bude měkké, Eva a Jana Krauzovi bude tvrdé, viděl jsem Adama a Evu Krauzovi, bude opět tvrdé, protože se jedná o čtvrtý pád.
1: Tak máme v tom trochu nepořádek, ale ono si to možná stačí poslechnout ještě jednou. Děkuji Jaroslavě Novákové, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Loučí se kolega Stanislav Jurík, který nás dnešním jazykovým koutkem provázel. Tady je Český rozhlas Pohoda a pokud máte doma jablka ze zahrádky anebo z obchodu, už za pár minut pro vás máme recept našich prababiček na jablečné bochánky.

0: O Barborce nám na Pohodě zpíval Valdemar Matuška. Nejen v zahradách, ale i v kuchyních našich předků nemohla chybět jablka. Etnoložka Vladimíra Jakoubějová připravila do dnešního kolotoče vyzkoušený recept na jablečné bochánky a přidá také něco z historie ovocnářství. Natáčel redaktor Jaroslav Hoření.
1: Není sporu o tom, že si na jablku pochutnávali lidé už od dávnověku, ale dodnes jistotou nevíme, odkud toto skvělé ovoce pochází. Patrně ze svahu Kavkazu či Íránu. Odtud se šířilo už 2000 let před naším letopočtem přes celou Malou Asii až do Středomoří. Jablka znali již staří Řekové, kteří je používali i jako obětinu bohům. V antickém Římě už znali a záměrně pěstovali 17 odrůd jablek a dokonce je uměli i roubovat. Právě římské legie pak znalost pěstování jablek přenesly k nám. V dalších staletích již obliba jablek strmě stoupala.
2: Kdo se u nás zasloužil o založení jabloňových sadů?
1: K velkému rozkvětu sadařství došlo za vlády Karla IV. Některé z tehdy pěstovaných odrůd se dochovaly dodnes. Největší rozmach doznalo naše ovocnářství v 16. a 17. století za vlády Rudolfa II., kdy byly Čechy nazývány ovocnářskou spižírnou Germánie. Pro vynikající jakost a kvalitu byla jablka vedle jiného ovoce vyvážena do Saska i Bavorska. Přestože rozvoj ovocnářství výrazně poškodila 30letá válka, dodnes i v našem regionu jsou jablka nejpěstovanějším ovocem. S tím souvisí i jejich široké použití v kuchyni našich babiček. Přidávali se k pečeným masům, do moučníku, sušené byly oblíbenou pochoutkou, zpracovávali se z nich mošty, octy, kvasy, na víno i na pálenku.
2: A my si dnes s tímto oblíbeným ovocem připravíme jednu dobrotu podle starého receptu.

0: Českodubska. Budou to bochánky s jabkama.
1: Budeme na ně potřebovat 0,5 kg hladké mouky, 1/4 kg sádla, 2 dl mléka, 2 vejce, 4 dl cukru, 3 dl droždí, žloutek, sůl a bílek na potření, 4 jablka, 20 gramů rozinek, 2 lžíce cukru, vanilku a 3 lžíce strouhaného perníku. Mouku nasypeme do mísy a zaděláme ji vlažným kváskem z mléka, droždí a cukru. Přidáme vejce a sůl a tuk a důkladně zpracujeme vláčné těsto, které necháme asi hodinu kynout. Mezitím rozvaříme jablka, přidáme cukr, rozinky, vanilku a strouhaný perník. Těsto rozválíme na tloušku asi 1 cm a rozkrájíme na obdélníky. Do středu každého dáme lžičku náplně, přehneme, okraje stiskneme k sobě a na jedné straně několikrát nastřihneme nůžkami. Přeložíme na plech, potřeme rošlehaným bílkem a upečeme. No a můžeme nést na stůl.
2: Tolik recept na jablečné bochánky od etnoložky Vladimíry Jakoubějové. Jste s Pohodou a pro všechny milovníky filmového plátna a časů dávno minulých připravují publicistka Marie Formáčková a kolegyně Gábina Bláhová páteční filmový kalendář. Už za chvíli se dozvíme, jaké filmy a herce si dnes připomeneme, ale teď jsou tady Michal Tučný a taky Hana Hegerová.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

Vaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Pět minut po půl dvanácté posloucháte Kolotoč, ten páteční je plný zajímavostí a ty nám nabízí i filmový kalendář Marie Formáčkové. Na jaké filmy a herce dnes zavzpomínáme, zjišťovala kolegyně Gábina Bláhová.
2: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
3: Krásný pátek všem milovníkům stříbrného plátna a časů dávno minulých. Nejprve se s publicistkou a spisovatelkou Marií Formáčkovou vrátíme téměř o 100 let zpátky. Tehdy se psal 13. říjen roku 1933 a do československých kin vstoupilo strhující drama s názvem Řeka.
4: To je krásný poetický film, který natočil pan režisér Josef Rovenský, a je to film, který je jako taková báseň, protože jsou tam nádherné výjevy z přírody. Ostatně je to film z roku 1933, to byl zvukový film na začátku, takže je to hodně v těch intencích němého filmu, že se velmi dbá na obraz. A tento film má samozřejmě děj. Jde tam o to, že bohatý sedlák byl kdysi pytlákem, jeho kamaráda taky pytláka zavřeli. A když kamaráda pytláka pustí z vězení, tak bohatý bývalý pytlák má strach, aby mu neskazil syna. Dojde tam k takové soutěži, kde se loví štika. Syn si nechá šatstvo na břehu řeky, ono odplave, oni si myslí, že se utopil, a právě tenhle ten pytlák ho přivede tomu svému bývalému kamarádovi domů, takže se vlastně udobří. Ale ten film je pozoruhodný právě tou krásou té přírody a také osobou hlavního představitele, protože toho chlapce údajně utopeného hrál Václav Jalovec, a to je herec jediné role. On to byl mladý chlapec, který pak už nikdy jako nic dalšího nehrál, ale v tomto filmu skutečně měl hlavní roli. To je pozoruhodné a stává se to málo kdy.
3: Herec Bedřich Karen vlastním jménem Bedřich Fremr přišel na svět 15. října 1887 a vynikal především v záporných rolích. I jeho osud nám přiblíží Marie Formáčková.
4: Byl to vynikající herec. Myslím, že málo komu se vybaví jeho tvář, protože on byl skvělý, on všichni ho chtěli, dostávali jednu nabídku za druhou, ale on pohrdal filmem. On si prostě vybíral, on vzal málo kterou nabídku. Takže se vlastně objevil pouze v několika filmech a tam hrál ale skutečně charakterní role. Hrál třeba Kozinu v Psohlavcích, které natočil režisér Ineman, nebo hrál v Bílé nemoci, nebo hrál v Cech panen Kutnohorský, tam hraje Wolfram, a prostě si vždycky vybíral takové zásadní, výrazné role, protože jinak on hrál v divadlech, ve Vinohradském divadle, v Národním divadle byl takřka celý svůj život od 21. roku až do 59. roku. Skutečně to byl představitel velkých divadelních rolí. I pozdějších letech se ve filmu objevil, ještě krátce před smrtí se objevil ve filmu Ďáblova pas, který natočil básník českého filmu František Vláčil.
3: Uzavírá dnešní filmový kalendář Marie Formáčková. Hezký den přeje a naslyšenou zase příští pátek v Kolotoči se těší také Gábina Bláhová.
2: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Přesně před 100 lety mohli posluchači rozhlasu poprvé slyšet přímý sportovní přenos. Proto jsme si tentokrát pozvali sporťáky, a to jak rozhlasové, tak i televizní. Mými hosty budou Štěpán Škorpil, Jaroslav Plašil, František Kuna, hokejista Martin Procházka a zahraje a zaspívá sportovec amatér Vlasta Horváth.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na Pohodě.

0: Aportovací kroužky nebo talíře, přetahovadla, dentální hračky, které posilují žvíkací svaly, hlavolamy, čuchací koberečky, hračky, které je možné naplnit dobrotami a tak dále a tak dále. Hraček pro psy, které vydrží a mají smysl, je nepřeberné množství. Podle čeho vybírat a jak je používat, na to Jolaně Novákové odpověděla Zuzana Sekvencová z e-shopu pro spokojené pejsky.
1: Buď to chceme, aby se pejsek zabavil, nebo chceme, aby si hrál s námi, nebo potřebujeme rozvíjet nějaké jeho schopnosti. Ty jednotlivé hračky mají nějakou konkrétní funkci, nějaký úkol, který mají splnit. Tak já bych začala asi tím nejdůležitějším, a to jsou hračky, které by měly budovat nějaký vztah s majitelem. A to jsou právě různé přetahovací hračky, kdy si já aktivně s tím pejskem hraju, anebo popřípadě i aporty, pokud ho potřebuju trošku unavit a zabavit.
2: Já tady sáhnu nejprve po těch fialových kroužcích. Jsou to dva kroužky, průměr tak kolik? 25 cm, dejme tomu. A s nimi se dělá co?
1: Tomu se říká puller a existují i soutěže. A nebo prostě si s tím pejskem budu jenom hrát, přetahovat se, bude mi to aportovat, velmi dobře to plave a dělají se i v různých velikostech, takže se dají sehnat i pro malé pejsky.
2: Co ta modrá ještěrka tady vedle píská?
1: Píská a šustí, je to hračka, která je super i pro štěňátka, je taková zajímavá, protože má různý materiály, různý zvuky vydává a zároveň se o ní můžete přetahovat s tím pejskem.
2: Tady vedle to modré, taková ta koule, ale mřížkovaná.
1: Lidi to znají pod názvem děrovaný míč. Používá se to hodně i během výcviku, kdy zase ten pejsek to může aportovat. Krásně se o to přetahuje, i člověk to dobře chytí, i pes to dobře chytí a je odolný.
2: Když jsme u těch míčků, tak ten tyrkysový, ten je zase hodně mrňavý a má takové zoubky v sobě.
1: Ten je určený na žvíkání, je to vlastně dentální hračka, tato konkrétně pro ty nejmenší pejsky. A jakmile pejsek do toho zakousne ten zub, tak právě ty štětinky čistí plak, který na zubech ulpívá.
2: Tady máme odolné hračky, tady to je takový, jako činka trošku to vypadá, a také to má výstupky.
1: Je to pískací tyč z velice pevné gumy, takže ideální pro pejsky na žvíkání, aby se zabavili sami tím, že to vydává zvuk, tak je to zajímá. A zase ty výstupky slouží k tomu čištění zoubků.
2: Píská. To je jenom, že si nevymýšlíme, že je to pravda. A tady to černé, to vypadá trochu jako když jsme házeli granátem. Ne, samozřejmě, opravdovým. Ale takové gumové černé to je. A k čemu to je?
1: Ano, ano, pravda. Granát to připomíná. Jmenuje se to Kong a je to plnící hračka. Dá se do toho dát různá pasta, paštika nebo třeba pamlsky. A ten pejsek nejenom, že to kouše, ale ještě se snaží dostat z toho tu mlsku a zabaví ho to nadlouho. Hodně je to baví. Tady konkrétně máme interaktivní plastovou hračku, ale dělá se i v dřevěných variantách a ta hračka má vlastně skořápky, které pejsek buď musí odendat, aby se dostal pro pamlsek, který se pod ním skrývá, anebo posunout tím svým čumákem. Jak vidíte, takhle krásně to tam jezdí.
2: Podobně funguje a psy hodně baví tady ten čuchací nebo čichací kobereček.
1: Přesně tak, čmuchací koberečky jsou různých barev, tvarů, velikostí a uspořádání. Jeden z nich tady máme, vidíte tu různé záhyby, pod který se ty pamlsky dostanou a pejsek tím pádem je nevidí a opravdu musí zapojit svůj nos a vyčenichat si je.
2: Vybírat je z čeho, my jsme jen tak nadhodili, no a zbytek už je na vás.
0: Hračky pro psy, které mají smysl, popsala v reportáži Jolany Novákové Zuzana Sekvencová z e-shopu pro spokojené pejsky.

0: Skoro 2 kilometry dlouhá Lipová alej v Jičíně je nově kulturní památkou. Založil ji Albrecht z Valdštejna před téměř 400 lety a je považována za nejstarší dochovanou historickou alej u nás. A má jednu pozoruhodnost. V den letního slunovratu na jednom jejím konci slunce vychází a na druhém zapadá. Původní lípy už tu ale nenajdete. Stromy se postupně obměňují. Jejich dutiny přitom poskytují domov chráněnému broukovi s poněkud nelichotivým jménem Páchníkovi hnědému. Ať už vás vaše podzimní procházka zavede pod jičínské lípy nebo někam blíž k domovu, přeji vám, milí posluchači, hezké dny a krásný víkend. Mějte se dobře.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: trochu Kristýnko. Hezčí.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
3: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Kapitola 47. pojednává o tom, jak podivně byl kouzli stižen Don Quixote de la Mancha, a ještě o jiných neobvyklých příhodách.
4: Už dva dny dlela vznešená společnost v zájezdní hospodě a mnozí z nich si již říkali, že by se měli vydat na další cestu. I domluvili se, co nyní udělat, aby se Dorotea nemusela zbytečně unavovat a putovat pod záminkou, že má být vrácen trůn královně Mikomikóně s Donem Quixotem až do jeho vsi. Vždyť by ho tam mohli dopravit farář a lazebník, kterým na tom tak záleželo, a zkusit potom, zda se mu doma jeho bláznivé myšlenky nevykouří z hlavy. A zařídili to takto. Ujednali s mužem, který jel náhodou kolem se svými volky, že ho vezme s sebou. A potom se někteří z nich pustili chutě do díla a zbyli z kusu dřeva jakoby zamřižovanou klec, kde by se mohl Don Quixote i tak trochu otočit. A když s tím byli hotovi, přestrojili se jeden tak a druhý onak, aby se Donu Quixotovi zdálo, že jsou to docela jiní lidé, než které dříve na hradě viděl. Pak již potichonku vstoupili všichni do komory, kde rytíř vyspával po všech těch půdkách. A zatímco Don Quixote klidně spal a nemohl vědět, co se na něho chystá, chopili se ho ti zakuklenci, svázali ho pevně na rukou i nohou, a když pak sebou trhl a leknutím se probudil, nemohl se už ani hnout. Don Quixote hleděl s údivem, než kvůli s úžasem, na podivné postavy. A netrvalo dlouho a uchvácen jako již tolikrát svou neklidnou a skalenou obrazotvorností, považoval ony bytosti za strašidla, toulající se zakletým hradem, a uvěřil, že také on je stižen kouzlem, když se nemůže pohnout ani zvednout ruku k obraně. Dopadlo to tedy na vlas tak, jak si představoval farář, strůjce toho velikého úskoku. Pak přinesli klec, zavřel jej do ní a přitloukli latě tak pevně, že by jí mi marně cloumal. Potom jej vzali na ramena a když ho v té kleci z komory vynášeli, ozval se tajemný hlas.
5: O rytíři smutné podoby, nekormuď se více nad svým zajetím, neboť jest ho třeba, aby vyšel co nejdříve se ctí z dobrodružství, do kterého tě přivedla tvá velká statečnost. A věz, že skončí až divoký lev mančalský a bílá holubice tobolská budou jedno tělo a jedna krev a skloní své hrdé šíje pod něžné jeho sňatečné. Z tohoto nevídaného svazku vzejdou a světlo světa spatří statečná lvíčata, jež půjdou záhy stopou, kterou zanechal otcův lví spár.
4: Dona Quixota ona prorocká slova opravdu potěšila, neboť se i hned dopátral jejich jádra a smyslu a pochopil, že mu bylo přislíbeno, že vstoupí v posvátný a nerozlučný svazek manželský se svou milovanou Dulcineou z Tobosa. Z jejíhož požehnaného lůna vzejdou lvíčata, totiž jeho děti. Na věčnou slávu, kraje Manšského. Věřil tomu proroctví do posledního slůvka. I vzdychl zhluboka a pozvedl hlasu svého hořka.
6: O ty, nechť si kdokoli, jenž si mi předpověděl tolik blaha a štěstí. Požádej prosím mým jménem moudrého čaroděje, který se o mne tak stará, aby mi nedal zahynout v tom vězení, v němž mě nyní odnášejí, dokud se ty nevýslovně krásné sliby nestanou skutkem. A nebudu-li oslyšán, budu považovat útrapy v té kleci za učiněný ráj a řetězy, kterými jsem spoután, nazvu dlaní laskající. A lůžko vězeňské neprohlásím za tvrdé pole bitevní, ale za rozkošné a hebké lože svatební.
4: A pak už vzala ta strašidla klec na ramena a naložila ji na volský potah. Když Don Quixote viděl, že byl na vůz stažený voli uložen, řekl Sančovi.
6: Přečetl jsem už opravdu mnoho znamenitých příběhů o potulných rytířích, ale nikde jsem nečetl, neviděl ani neslyšel, že by někdy začarované rytíře odváželi takto, co noha nohu mine. Bývají zpravidla unášeni vzduchem, závratnou rychlostí, v nějakém sivém nebo temném mračnu. Jindy pak na ohnivém voze, na okříleném koni, anebo na podobném tvorovi. A že vezou nyní volským potahem právě mě? Z toho mi jde při sám Bůh, hlava kolem. Možná však, že se rytířstvo a čáry naší doby musí brát docela jinými cestami než v časech minulých.
4: Zatímco spolu pán a sluha takto rozmlouvali, rozhodli se strůjci celé maškarády, že urychlí odjezd, neboť se báli, že jim Sancho, který už leco stušil, nakonec na všechno přijde. Zavolali si tedy stranou hospodského, přikázali mu, aby osedlal Rosinanta a přistrojil osla, a on to velmi rychle učinil. Pak sedl farář na koně, lazebník ho následoval, škrabošku ovšem nesundal ani jeden, ani druhý, neboť by je byl jinak Don Quixote hned poznal. Don Quixote seděl v kleci, opíraje se o dřevěnou mříž, nohy měl nataženy, ruce spoutány a choval se tak tiše a trpělivě, že nevypadal jako člověk z masa a kostí, ale jako socha z kamene. Putovali takto tiše a zvolna asi 2 míle, když v tom se farář ohlédl a spatřil, že za nimi jede 6 nebo 7 pěkně ustrojených jezdců, kteří je brzo dostihli, neboť se netáhli za pomalými a nepohyblivými volky, ale seděli si pěkně na mezcích kanovnických a dychtěli už jenom, aby si mohli odpočinout v hospodě. Rychlejší tedy dohonili uloudané a pozdravili se zdvořile navzájem a jeden z nich, tolecký kanovník a pán těch, kteří ho doprovázeli, nezdržel se a otázal se, proč Dona Quixota takto vezou. Zda je to nějaký nebezpečný lapka nebo jiný zlosin patřící pod pravomoc svatého bratrstva.
7: Ať vám ten rytíř, pane, sám řekne, proč ho takhle domů vezou.
6: Jste snad, milostiví páni, obeznámeni s věcmi potulného rytířstva? Jestliže ano, svěřím se vám milerád se svým neštěstím. Jinak bych zbytečně mařil slova.
4: Zatím už farář a lazebník, kteří viděli, že cestující hovoří s Donem Quixotem, popojeli blíže, chtějíc se odpovědět tak, aby jejich lest nevyšla najevo. Kanovník pak odpověděl Donu Quixotovi takto.
8: Znám, bratře v Kristu, dobře rytířské romány. A jde-li opravdu jen o to, můžete se mi klidně svěřit s čímkoliv.
6: Nuže, pane rytíři, vězte, že jsem zaklet do této klece a že to způsobila závist a šalba nepřejících čarodějů. Neboť ctnost je častěji pronásledována zlými, než milována lidmi dobrého srdce.
5: Pan Don Quixote de la Mancha říká svatou pravdu. sedí na svém voze opravdu očarován. Nikoli snad za své viny a hříchy, ale z dopuštění zlých bytostí, které dráždí, ba z míry přivádí zosobněná statečnost a ctnost.
4: Když kanovník slyšel, že jak uvězněný, tak ten, kdo je na svobodě, mluví jedním jazykem, udivilo ho to do té míry, že se div nepokřižoval. A v tom ještě Sancho, který k ním přistoupil, nasadil všemu korunu, když řekl:
9: Teď se na mě, pánové, třeba i zlobte, ale na mou duchu, když je očarován můj pán Don Quixote, pak kouzelníci pod mořem věznili i mou matku.
10: Ach, pane faráři, snad si nemyslíte, že jsem vás hned nepoznal. Vím, kdo jste, i kdybyste si dal na tvář 10 škrabošek. A věřte mi, že tomu všemu rozumím, i kdybyste ty své kličky sebe víc tajil. Kde závist panuje, tam ctnost nekvete. Nebýt vás, velebný pane, byl by si můj pán už hezky vzal princeznu Mikomikónu. A já bych byl už dávno přinejmenším rabětem, protože můj pán je dobrá duše a ví, že jsem mu sloužil do úpadu. To jsem vám, důstojný pane, řekl jenom proto, abyste se přece rozpomněl, že jste náš pastýř a dělal si trochu svědomí z toho, jak zle tu ti lidé nakládají s mým pánem.
5: Co je tohle za písničku? Tak vy už, Sancho, také patříte do jednoho pytle se svým pánem? Tak se mi zdá, že skončíte nakonec tamhle v té kleci vy a budete také očarován, protože už i vás posedly ty jeho rytířské nápady. V nepravý čas jste obtěžkán jeho bláznovskými sliby. V nepravou chvíli máte makovici plnou ostrovů, za kterými byste na kraj světa běžel.
4: Farář požádal kanovníka, aby s ním popojil kousek předvůz a pak, že mu vysvětlí celé tajemství muže v kleci a řekne mu lecos zábavného. Když tak spolu rozmlouvali, popojil k ním lazebník a řekl, že právě přijeli na místo, kde by si mohli odpočinout. Kanovník, zváben pohledem na krásné údolí a chtěje se pokochat pěknými lukami a zároveň rozprávkou s farářem, rozhodl se také, že dále nepojede a přikázal několika sluhům, aby dojeli do nedaleké hospody a donesli odtamtud jídlo pro všechny. Zatímco se to dálo, všiml si Sancho, že by mohl s pánem na chvíli pohovořit bez stálého dozoru faráře a lazebníka, který jim dvakrát nevěřil, i přitočil se k posadě a řekl Donu Quixotovi:
9: Pane, abych ulevil svému svědomí, řeknu vám rovnou, jak je to s tím vaším zakletím. Tamhle ti dva se škraboškami na tváři jsou farář a lazebník z naší vsi a ten celý únos spískali, myslím, je z holé závisti, protože jste už nad ně vynikl slavnými činy. Tohle je svatá pravda. A nejste, věřte mi, očarován, ale napálen jako nějaký hlupák. A dokážu vám to, když se vás na něco optám. Odpovíte-li mi tak, jak si myslím, budete mít, pane, ten jejich podvod a klam rovnou u nosu a uhlídáte, že nejste očarován, ale pomaten na rozumu.
6: Otaž se mne na cokoliv, můj milý Sancho, odpovím ti mile rád na každou otázku. Tvrdíš-li však, že tamti dva, kteří se celou cestu kolem nás točí, jsou farář a lazebník, naši krajané a dobří známí, pak se jim snad trochu podobají, ale nevěř, Sancho, že jsou to doopravdy oni. Jestliže vypadají opravdu tak, jak říkáš, tak vzali na sebe jejich tvářnost a podobu ti, kdo mě očarovali. Věz, že to čarodějové mohou udělat jakoby nic.
9: Matičko boží, copak je, milost pane, opravdu možné, abyste měl tak prázdnou a tupou hlavu a nepoznal hned, že vám říkám čistou pravdu a že to vaše uvěznění a očarování způsobila spíše zlá vůle než nějaká kouzla. Ale když už s vámi není jiná, dokážu vám docela jasně, že očarován nejste. Řekněte mi, a kéž vás Bůh za to vysvobodí z té hrůzy a kéž se odtnete v náručí paní Dulcinei, co nevidět.
6: Nech už to zaklínání a otaž se na cokoliv, neboť jsem ti již řekl, že odpovím co nejpřesněji.
9: Vím, že je můj pán dobrák od kosti a neselhal by za nic na světě. A tak bych se vás, milost pane, moc rád zeptal, zda se vám, milost pane, o té doby, co vězíte v té posadě,
8: zda se vám, račte prominout, chtělo, no, jak se říká, na malou nebo na velkou.
6: Co si to Sancho říkal? Mluv trochu jasněji.
8: Je možné, milost pane, že byste nerozuměl, co to znamená jít na malou nebo na velkou? No, každé děcko by to přece pochopilo. Ptám se vás, nechtělo-li se vám někam, no, stranou, však vy víte.
6: Ach, tak už ti rozumím, Sancho. I to víš, že ano. I teď se mi chce.
8: No tak, teď jste kápl božskou. To jsem chtěl právě vědět. A teď mi hezky povězte, zda se u nás vždycky neříká, když někdo není ve své kůži. Nevím, co tomu člověku je. Nejí, nepije, inu, jako by ho někdo očaroval. Z toho lze soudit, že ti, kdo nejedí, nepijí a také nekonají svou potřebu, jsou očarováni. A nikoli ti, kterým se chce jít někam, jako vám, milost pane, zvlášť, když ty tom ještě pijete, kdykoliv vám něco dají a jíte, když máte co.
6: Pravdu máš, Sancho. Ale už jsem ti přece říkal, že je těch kouzel mnoho a mnoho. A tak je možná dnes už obvyklé, že očarovaní lidé dělají všechno, co dělám já, ač to dříve nedělali. Každá doba má svoje mravy.
4: Tak to spolu rozmlouvali rytíř Potulný a Zbrojnož, až dospěli konečně tam, kde je očekávali farář, kanovník a bradýř, kteří už seděli v trávě. Sancho pak požádal faráře, aby pustil jeho pána na chvíli z klece. Farář řekl, že by té jeho žádosti mile rád vyhověl, kdyby se nebál, že jeho pán, až ho pustí ven, začne zase vyvádět svoje známé kousky a uprchne někam, kde ho už nikdo nenajde.
8: Myslím, že nikam neuteče, zvláště když nám dá své rytířské slovo, že se od nás vzdálí jen tehdy, když mu to dovolíme.
6: Dám slovo a budu v něm stát. A pak také, kdo je očarován jako já teď, není svým pánem, protože ten, kdo ho zaklel, může ho přikovat na jedno místo i na dlouhých 300 let. A kdyby přece jen upláchl, vrátit ho v okamžení zpátky.
4: A Don Quixote podal kanovníkovi ruku, ačkoliv je měl obě svázány, a na jeho slavnostní slib a čestné slovo vypustili ho z klece ven. Kanovník se na něho díval a divil se jeho velkému a věru prapodivnému bláznovství, neboť hovořil a odpovídal na cokoliv, jako by měl v hlavě docela jasno, a mluvil z cesty jenom tehdy, když přišla řeč na věci rytířské. V tom se už vraceli sluhové s meskem nesoucím potraviny. Prostřeli na koberečku i na svěží trávě lučiny a všichni se pak sesedli ve stínu stromů a pustili se do jídla. A když tak jedli, zaslechli z nenadání silný praskot a zvuk zvonečku, který se ozval z nedalekého křoví, a zároveň uviděli, jak z toho roští vyskočila pěkná koza, a za ní se objevil pastevec, který na ní křičel.
11: Ach, vy tulačko jedna toulavá, vy má stračko strakatá. Kam vás to jen dneska stále žene? Ale proč se vlastně ptám, když vím, že jste jako všechny ženské a že vám krev nedá pokoje? Ke všem děsům s vaší povahou a s povahou všech, kterým se rovnáte.
4: Jeho neobvyklá slova zaujala všechny, zvláště kanovníka, a ten mu hned řekl:
8: Uklidněte se přece, bratře v Kristu, a nenamáhejte se tolik, aby byla tahle koza už mezi ostatními. Sám jste mluvil o slabém pohlaví ženském a její přirozený puti strhne, i kdybyste tomu bránil jakoli. Snězte tady sousto a udělejte pár hltů, aby vás přešel hněv.
4: A už mu také podával na špičce nože studené králičí plecko. Pastevec je vzal, poděkoval, napil se a hned byl klidnější.
11: Mrzelo by mne, vzácní páni, kdybyste mi měli za nějakého prostáčka, protože jsem mluvil s tímhle tvorem, jako by to byla lidská bytost. Slova, která jsem pronesl, mají totiž skrytý smysl. A abyste uvěřili a jádro té pravdy takřka na očích měli, povím vám na dotvrzení toho pravdivý příběh.
3: O tom, co vyprávěl pastevec těm, kteří vezli Dona Kichota, pojednává kapitola 51. Je to příběh o nešťastné lásce, o tom, jak krásná mladíčka Leandra tak dlouho vybírala mezi několika počestnými nápadníky, až jednoho dne utekla s vojákem, který ji však oklamal. Otec dal Leandru do kláštera a její zhrzení nápadníci bloudí po horách a volají její jméno. Pastevec, který byl jedním z nešťastných nápadníků, uzavírá příběh slovy.
11: Já se ubírám cestou snadnější a řekl bych i správnější. No vždyť neustále tupím lehké mravy žen, jejich nestálost, přetvářku, jejich sliby, chyby, věrolomnost a všechny ty jejich nesmyslné choutky a touhy. A proto jsem, vzácní páni, tak volal na tu kozu a před vámi jí domlouval. Je nejpěknější z celého stáda, ale trochu jí pohrdám, protože taky patří k tomu slabému pohlaví.
4: Pastevcovo vyprávění líbilo se všem a Don Quixote hned mu nabídl své služby.
6: Kdybych já tak byl pánem své vůle a mohl se pustit do nového dobrodružství, pak bych se, pastevče a bratře milený, vydal hned na cestu, aby to pro vás brzy šťastně skončilo. Navzdory abateši a všem, kdo by mi v tom chtěli bránit, vysvobodil bych vaši Leandru z kláštera a přivedl bych vám ji, abyste s ní naložil podle své vůle a libosti. Zachovávaje ovšem rytířské zákony.
4: Pastevec se zadíval na Dona Kichota a když viděl jeho nebohé ustrojení a žalostný vzhled, zeptal se udiveně.
11: Co je to, pánové, vlastně za člověka? Vypadá a mluví docela jinak než druzí.
8: Kdo jiný než slavný Don Quixote de la Mancha, napravovatel bezpráví, lítý odpůrce všelikých křivd, záštita panen, postrach obrů a vítěz v tisícerých bitvách.
11: Tohle mi připomíná všechny ty knihy o potulných rytířích, kteří dělali, milost pane, zrovna to, co říkáte, ačkoliv si přece jen myslím, že si ze mne vaše milost buď tropí šašky, nebo má tamten velkomožný pán prázdnou makovici.
6: Jste ničema, jakého by pohledal. Já mám hlavu plnou, ale vy máte úbytě v té své omezené hlavě.
4: A Don Quixote popadl bochník chleba, který měl po ruce a uhodil jim pastevce rovnou do tváře tak prudce, že mu pohmoždil nos. Milý pastýř však nerozuměl žertu, skočil na Dona Quixota, stiskl mu oběma rukama hrdlo a byl by ho jistě zardousil, kdyby nebyl v tu chvíli zakročil Sancho Panza, neuchopil jej odzadu a nepraštil jim na ten jejich stůl, že se hned roztříštili sklenky, nádobí se rozbilo, všechno se rozlilo a kusy jídla letěly do trávy. Když Don Quixote viděl, že má volné ruce, obořil se znovu na pastevce, zatímco jej Sancho kopal a hmatal po nějakém noži. Kanovník a farář div nepukli smíchy, lučištníci poskakovali radostí a štvali je na

0: z blízkého vrchu sestupuje zástup lidí v bílém oděvu, jaký na sobě mívají kajícníci. Toho roku odpírali totiž mraky poskytnout zemi vláhu. A tak chodila v tom kraji procesí, aby se dlaň boží otevřela a napršelo. Když Don Quixote uviděl podivná roucha kajícníků, napadlo mu hned, že je to jistě nějaké nové dobrodružství a pomyslel si také, že socha ve smutečním hávu, kterou v průvodu nesli, je nějaká urozená paní, kterou ti věrolomní a nevycválaní lotři násilím unášejí.
1: Hej vy, kteří jistě nemáte čisté svědomí, když si zakrýváte tvář, postujte a vyslechněte mne. Žádám vás, abyste ihned propustili na svobodu tuto krásnou paní, jejíž slzy a smutný obličej svědčí zřejmě o tom, že ji unášíte násilím a že jste se na ní dopustili velikého bezpráví. Já, který jsem se narodil jen proto, abych odčiňoval podobné křivdy, nedopustím, aby kdokoliv z vás udělal byť jen jediný krůček, dokud jí nedáte vytouženou svobodu, které si jistě plně zaslouží.
0: Při těchto slovech napadlo i hned všem poutníkům, že ten muž je patrně blázen a rozesmáli se jeho řeči na plné kolo. Ale Don Quixote, jako když do ohně střelného prachu přidáš, splál nyní hněvem ještě prudším, neřekl již ani slovo, tasil meč a hnal se proti nosítkům. Jeden z těch, kdo je nesli, zanechal celé břímě svým druhům a šel na Dona Quixota s napřeženou vidlicí či rozsochou, kterou podpíral nosítka. Don Quixote ťal do ní ze vší síly, takže byla hned na dva kusy, ale kusem, který mu zůstal v ruce, praštil onen muž potulného rytíře tak prudce po rameni, že se Don Quixote svalil na zem zle spořádán. Teprve Sančovi výkřiky a nářky Dona Quixota vzkřísili a hned se hlásil k životu slovy:
1: kdo žije daleko od vás, přesladká Dulcineo, je vystaven mnohem horším utrpení, než je to, které snáším. Pomoz mi, můj milý Sančo, tam na ten zakletý vůz. Neudržel bych se v sedle, protože mám rameno na padrť.
2: Udělám to s největší radostí, můj milovaný pane, ale pak už se vraťme do rodné vsi a tam se již připravíme na další výpravu, která nám zajisté přinese větší prospěch a slávu.
0: Voska připřáhl volky, uložili Dona Quixota na otýpku sena a zamířili hezky pomalu jako obvykle, kam farář chtěl. Za 6 dní dojeli do vsi Dona Quixota právě o polednách a zrovna v neděli, kdy byli všichni lidé na návsi. Všichni se seběhli, aby se podívali, koho to vezou, a když poznali svého krajana, šla jim z toho hlava kolem. A který si chlapec hned běžel vyřídit hospodyni a neteři, že se jim vrací jejich pán a strýc a je prý celý pohublý a v tváři žlutý a leží na hromádce sena na voze taženém 2 volky. Kámen by se byl obměkčil, když ty 2 dobré ženy spustili nářek, zahrnujíce přitom znovu kletbami ty zlořečené rytířské romány. Když se roznesla zpráva, že se Don Quixote vrátil domů, přiběhla žena Sancha Panci, která dobře věděla, že se s ním její muž vypravil do světa jako zbrojnož, a jen Sancha uviděla, už se ho ptala.
3: Tak mi přece pověz, co ti to zbrojnožství vyneslo. Neseš mi alespoň nějakou sukni. Přinesel si dětem pěkné střevíčky.
2: Ani to, ani ono, ženo milá, ale nesu vám něco lepšího a podstatnějšího.
3: To jsem ráda, ale ukaž mi přece, muži můj milý, ty lepší a podstatnější věci. Ráda bych je viděla, aby se potěšilo moje srdce, které mě tolik bolelo a tak se rmoutilo, jako bys byl na věky odešel.
2: Ukážu ti to až doma, ženo, a jen už buď spokojena, neboť dá-li pán Bůh a my se vydáme ještě jednou do světa za dobrodružstvím, bude země, co neviděl hrabě nebo pán nad ostrovem, jaký tu u nás nikdy nikdo neviděl, protože já dostanu od Dona Quixota ten nejpěknější.
3: Aby pán mu dal, milí muži, neboť by to přišlo jako na zavolanou.
0: Zatímco Sancho Panza a jeho žena takto spolu rozprávali,

0: vyprávěli. Hospodyně a neteř přivítali Dona Kichota, svlékli ho a uložili na jeho staré lože. Farář kladl neteři na srdce, aby o svého pana strýce dobře pečovala a nechť prý se mají s hospodyní na pozoru, aby jim opět neutekl. Vyprávěl jim hned také, co všechno museli podniknout, aby ho dostali domů. Šla jim z toho hlava kolem a strachovali se ve dne v noci, že jim jejich pán a strýc někam ujede, jen co se trochu zotaví a co jejich mysl tížilo. To se později vyplnilo.
1: Tak skončila druhá výprava chrabrého rytíře Dona Kichota de la Mancha a první díl knihy o jeho podivuhodných dobrodružstvích.
2: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: mračit,
1: yeah.
0: Snad bude stačit,
1: yeah.
0: Že tím končí,
1: oh, yes.
0: Píseň má. Get the final bow, just a bun, yeah.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Píseň Michaela Kocába a Michala Bukoviče Karel nese asi čaj je z roku 1985 a my jsme ji s Jirkou Kornem a taneční skupinou Uno uvedli o 4 roky později během mé televizní show v Lucerně. Československá televize tehdy pořad natočila u příležitosti mých Abrahamovin a já píseň Karel nese asi čaj na úvod dnešního hudebního setkání zařadil proto, že bude celé věnováno mému milému kolegovi, skvělému zpěvákovi, tanečníkovi, muzikálové hvězdě, herci, moderátorovi, showmanovi v tom nejlepším slova smyslu, choreografovi, seniorskému mistru republiky v půl biliardu a také otci 2 dětí Jirkovi Kornovi. Ten 17. května oslavil půl kulaté 65. narozeniny.

O Jiřím Kornovi mohu s klidným svědomím a bez nadsázky prohlásit, že patří od poloviny 60. let nejen k největším hvězdám naší populární hudby, ale i k nejvšestrannějším umělcům na scéně našeho showbiznisu. Jen málo kdo z tuzemských kolegů má totiž tak široké repertoárové rozpětí. A nejen repertoárové. Jirka Korn s osobitou a okamžitě rozpoznatelnou barvou hlasu, citem pro výraz, dokonalou výslovností, vytříbeným vkusem naspíval nejen největší světové evergreeny, ale úspěšně zařadil do svého repertoáru i písně ve stylu popu, rocku, swingu, revuální muzikálové melodie nebo operetní hity. Vždycky je interpretuje po svém a velmi zajímavě. Jirka má smysl pro komiku a u nás nevídaný taneční projev. Asi před 35 lety naspíval krásnou baladu z repertoáru Arta Garfunkla Bright Eyes, zářící oči, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec nazval Jeanne d'Arc, tedy Johanka z Arku, ne slovenský policajt, žandár.

Část kariéry Jirky Korna je neodmyslitelně spojená s Helenou Vondráčkovou, se kterou v 70. letech vytvořil pěvecko-taneční duo, úspěšné doma i v zahraničí. Nevím jak vy, ale já se dodnes kdykoliv rád podívám na jejich dokonale propracovaná stepová čísla. Taky už cvičím, ale myslím, že je to pozdě. Zatímco step oba poctivě nacvičovali pod vedením dnes už legendárního Franka Touvena, moderní tanec se u našich východních německých sousedů učili u choreografa Waltra Schumanna. Jejich společná vystoupení tak byla pastvou nejen pro uši, ale i pro oči. V 80. letech byl bez jejich vystoupení nemyslitelný třeba ples Československé televize a Paláce kultury, na kterém uvedli mimo jiné slavnou Strausovu polku Trič trač. A o jejím vzniku vám teď něco prozradím. Johannes Strauss mladší se dočkal úspěchu a uznání už při svém debutu ve vídeňské Dommayerově zahradní restauraci, kde v 18 letech dirigoval svůj vlastní orchestr. Brzy si však uvědomil, že by mohl vydělávat víc, kdyby podobně jako jeho otec přijímal zahraniční angažma. A tak vyrazil do Ruska, představil se v Anglii, navštívil Paříž i New York. Pro tato turné skládal vlastní skladby, hlavně valčíky a polky, protože obecenstvo si žádalo stále nová díla. Jedním z jeho pozdějších opusů je právě Trič trač polka, kterou zkomponoval na konci 60. let 19. století a poté velice často hrával. Inspirací pro její neobvyklý název i dovádivý rytmus byl prý neposedný pudl Strausovy ženy, který se jmenoval právě Trič trač.

Začátkem 70. let se Jirka Korn, někdejší člen skupiny Mickey, Rebels a Olympic, vydal na úspěšnou sólovou dráhu, kterou odstartoval písní Karla Svobody a Zdeňka Borovce Iveta. Nahrával a koncertoval s rozhlasovým orchestrem a s orchestrem Václava Hybše, prosadil se nejen v někdejší Německé demokratické republice, ale úspěch a ceny sklidil i na mezinárodních festivalech v Paříži, ve finském Tampere nebo v irském Kavanu. Jeho tehdejší popularita se projevila i v anketě Zlatý slavík, kde se ve druhé polovině 70. let pravidelně a zatraceně nebezpečně umisťoval od 2. do 3. místa. V roce 1977 jsem si Jirku Korna pozval, co by hosta, do divadla ve Slaném, kde jsme v jednom z mých televizních recitálů, zpívá Karel Gott, pod režijním vedením Jána Roháče uvedli dodnes oblíbenou operetní Férii. O 7 let později si nás s Jirkou Kornem, Vlastimilem Harapesem a Lubošem Pospíšilem pozvala Hana Zagorová do svého televizního pořadu Dluhy s podtitulem Pohádka z karet, a my se nejen ujali role princů, ale při natáčení písně Vzhůru mládenci si v třeskuté zimě také zajezdili na koních.

Když jsem si doma tenhle rozhlasový pořad věnovaný Jirkovi Kornovi připravoval, říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybych vám o něm prozradil něco, co třeba nevíte. Tušili jste například, že na přelomu 50. a 60. let byl členem a solistou dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu? Dodnes je v rozhlasovém archivu například zachován záznam jeho jasného hlásku v Žabáčkovi z opery Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky.

je nadprůměrně vitální, pracovitý a přitom tvrdí, že je líný. V soukromí působí klidně, vyrovnaně a jen tak něco ho nevyvede z míry. Je velmi společenský, má smysl pro humor a při dojemných filmových nebo divadelních scénách se prý neubrání slzám. Na Jirkovi Kornovi nefascinuje, jak dokonale má svá vystoupení připravená do posledního puntíku. Je vidět, jak moc o nich přemýšlí a jak je piluje. Dávno předtím, než svět populární hudby zažil návrat swingu a největší hity tohoto žánru revitalizovali zpěváci jako Robbie Williams, Rod Stewart, Michael Bublé i já, nahrál Jirka Korn už v roce 1993 za doprovodu Big Bandu Rádia Brno pod taktovkou Igora Vavrdy slavné světové standardy na album Pastel Songs. Z něho vám teď nabídnu Evergreen Ain't Misbehavin. Nedělám ostudu, který Jirka Korn naspíval s českým textem Zdeňka Borovce a pod názvem Ten host vždy stejný.

0: Michael Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Jestli se pro nějaký žánr Jirka Korn skutečně narodil, pak je to muzikál. Dávno předtím, než u nás zazářil v muzikálech Bídníci,

0: Drákula, Monte Cristo, Mrazík, Romeo a Julie, Golem, Touha, Aida, Jesus Christ Superstar, Quasimodo, Popelka, Limonádový Joe, Miss Saigon a Mowgli uspěl i v jednom z evropských muzikálových center ve Vídni. Vše pravděpodobně odstartovala skutečnost, že se v roce 1981 Jiří Korn stal prvním zahraničním interpretem, který se ujal moderování velkých zábavných pořadů v berlínském Friedrichstadt Palastu a jeho vystoupení v revuálním pořadu Ein Kessel Buntes byla vždy událostí a dlouho se o nich mluvilo. A úspěšná byla i Jirkova vystoupení v televizních pořadech natáčených v jednom z německých spolkových televizních center v lázeňském městě Baden-Badenu. To vše vyústilo v nabídku, která nešla odmítnout. Jirka Korn z popudu choreografky a režisérky Irene Mann von Kramm nastudoval hlavní roli v americkém muzikálu Franka Lézera Hans Christian Andersen. První alternaci ve vídeňském divadle Raimund odehrál v první polovině roku 1986. 660 představení tohoto muzikálu, což pro něho, jak se by svěřil, bylo náročné především po textové stránce. Když o 6 let později uvedl producent Adam Novák v pražském Vinohradském divadle muzikál Bídníci, samozřejmě zazářil i Jirka Korn.
1: Bonsoir, monsieur, klaním se vám, podnik jak klín.

Petru Janů a Jiřího Korna jste slyšeli v písni Hlava mazaná z muzikálu Bídníci, tedy jednoho z nejúspěšnějších světových muzikálů všech dob. Nezapomenutelnou se stala také trojrole Šaška, sluhy a profesora, kterou Jiří Korn stvárnil v nejúspěšnějším původním českém muzikálu Drákula autoru Karla Svobody, Richarda Hesse a Zdeňka Borovce.

Je tomu 12 let, co z iniciativy Jiřího Korna a Jiřího Škorpíka vznikl mužský vokální kvartet Čtyřtet, který dodnes působí ve složení Jiří Korn, Dušan Kolár, David Uličník a Jiří Škorpík. Bouřlivé reakce publika, stoupající zájem posluchačů, vystoupení doma i v zahraničí a účinkování v prestižních televizních programech byly důvodem, proč Čtyřtet připravil už několik samostatných koncertních programů a zatím nahrál 3 alba. Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s pověstnou dokonalostí a precizností Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelné kostýmy Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální vokální aranžmá a velmi zajímavé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a taneční výkony všech členů Čtyřtetu na jevišti. To všechno jsou důvody, proč si publikum Čtyřtet zamilovalo a proč jsou všechny koncerty dlouho dopředu vyprodané. Jsem rád, a možná i drupy, že Čtyřtet nastudoval píseň Sereno E, kterou mi otextoval a názvem Je jaká je opatřil Zdeněk Borovec. Bez jeho textu by repertoár Jirky Korna stejně jako můj nebyl nikdy takový, jaký je.

0: Čtyřtet dospíval píseň Je jaká je a na řadu se dostává tradiční židovská anekdota. Mladý muž se ptá pana Fischera, majitele lahůdkářství: Poslyšte, vy židé máte pověst, že jste inteligentní, jak to, že jste tak bystří? Protože jste takový zdvořilý mladý muž a tak slušně se ptáte, tak vám to tajemství prozradím. Je to proto, že všichni každý den sníme jednoho nakládaného slanečka, povídá mu pan Fischer. Ten mladý muž přicházel každý den, kupoval si slanečka a jednoho dne poté, co to dělal 3 měsíce, přišel a křičí: Právě jsem zjistil, že si můžu za rohem v lahůdkářství u Pelikána koupit slanečka za poloviční cenu. Tak to vidíte, povídá majitel lahůdkářství, už to začíná fungovat.
1: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film.
0: Když jsem v roce 1968 na stadionu Maracana před 40-tisícovým davem přebíral na mezinárodním písňovém festivalu Zlatý kohout v brazilském Rio de Janeiro zlatou medaili za interpretaci písně Karla Svobody a Jiřího Štajdla Lady Carnival, rozhodně jsem netušil, že se z této písně stane zřejmě můj největší hit a že se dočká více než 30 cizojazyčních verzí. Je tomu právě 9 let, co mi Česká televize umožnila pro štědrovečerní vysílání natočit recital Karel Gott 2005, do kterého jsem si tehdy pozval právě Jirku Korna a Čtyřtet. A protože kluci už tenkrát měli v repertoáru Lady Carnival, v samém závěru této písně jsem se k ním přidal. Yeah.

to je pro dnešek z mého rozhlasového seriálu takřka všechno. Jirkovi Kornovi, kterého, jak jste asi pochopili, mám moc rád a vážím si ho, přeju, aby se cítil přesně tak, jak o tom zpívá ve své novince I Feel Good, tedy cítím se dobře. Našel si ji v repertoáru kmotra soulu amerického zpěváka a skladatele Jamese Browna I Feel Good. A právě vyšla na dosud nejkompletnějším troj-CDčkovém výběru nahrávek Jiřího Korna z ediční řady Zlatá kolekce nazvaném Co mám v očích. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou vás všechny vítám v pravidelné sobotní dvoreně. S ní za vámi přicházím v čase už hezkých pár dnů prosycených podzimem. Jeho panování před hezkou řádkou let zřejmě pořádně a tak trošku nevlídně prosytilo svět vaby Rivoli a přivedlo k písnice Tereza, známé rovněž jako Osamělé město. Ale aby se na nás podzim nezlobil a nabídl nám i svoji lepší stránku, budou dnešní písničky především o něm.

Kdysi nesmírně populární pražská skupina Mustangové s posledním vandrem naplněným loučením s časem letních toulek a nenapodobitelnou tramskou nostalgií. Musím se přiznat, že ani netuším, jestli tahle parta, která stála na samotném začátku, kdy vznikala naše tramská scéna, ještě existuje.

S písničkou Snář vklouzla do dnešní dvorany skupina Hobby. Je to parta nadšených muzikantů z okolí Havlíčkova Brodu, kteří si ve věku, kdy většina lidí nedá dopustit na televizi lahvové pivo a papuče, usmysleli, že si zaspomínají, vybrali 14 písniček a nahráli pod názvem Večerní písně. A jejich nápis na zdi určitě stojí za poslech.

závojem nostalgie nás první ranní čaj s Frantou Proškem vrátil do zpěvníku pražských Mustangů. Z toho, co jsem vám nabídl, se může zdát, že se v písničkách dokáží především tak trošku litovat. Na deskách se sice nikdy moc nevyřádili, ale jednou, bylo to už v roce 1970, se jim podařilo zakotvit mezi trampskými

slavné buráky s báječným textem Jirky Falady z vůbec prvního singlu pražských Mustangů. V té době neměl brněnský kytarista, pianista a zpěvák Karel Macálka nejmenší tušení, že se vydá na muzikantskou cestu. Ale v roce 1985 už to bylo jasné. Prošel skupinami Bokomara, AG Fleck, hrál s Vlastou Redlem i Lenkou Filipovou, na pár měsíců zakotvil u nových Rangers Honzy Vančury a teď se toulá s brněnskou partou Pozdní sběr a její bluesovou holkou z koleje.

Náš pravidelný výlet do dvorany vokálních skupin otevřel tento podzim This Autumn, který skutečné sestry Alice, Donna, Louise a Yvonne Drixovi, známé v hudebním světě jako King Sisters, přivedli mezi elitu zámořské hitparády v roce 1941. A to s partou Alvina Raye, prvním a nejspíš posledním stylkytaristou, který stál v čele swingového orchestru. O 19 let později vypadala hudební scéna už úplně jinak. Mimo jiné i díky doo-wopovému kvartetu Drifters.

černý důvopový kvartet Drifters a poslední tanec, chovej pro mě, Save the Last Dance for Me z vrcholu zámořského žebříčku 13. října roku 1960. I dalším hostem z galerie elity vokální skupiny je kvartet. Vrátíme se s ním o rovných 10 let zpátky za skupinou Weavers.

Lee Hayes, Fred Hellerman, slavný Pete Seeger a Ronnie Gilbertová, legendární sestava Weavers a v jejím nenapodobitelném podání ukolébavka Goodnight Irene, která se v roce 1950 držela plných 13 týdnů na vrcholu zámořské pop hit parády. A teď se posuneme přesně o 7 let, k 13. říjnu roku 1957, kdy z hejna rockabilly vyskočili Don a Phil Everlyovi, The Everly Brothers.

Dvojice Everly Brothers a její první velikánská trefa Vstávej, Zuzanko, Wake up, little Susie. A když už jsem zakotvil v galerii Evergreenu, musím vám zahrát absolutně nejslavnější podzimní písničku. Původem francouzské podzimní listí Autumn Leaves, které uvedl premiérově v roce 1946 Yves Montand ve filmu z okupované Francie Brány noci. A záhy poté v zámoří takhle naspívala čtyřka Ames

začátku druhé sloky. Ona je mu štěstí, mý štěstí modrooký. Jak nebe časně z rána, provencálský lány, je láska oplakaná, slzy hořkoslaná.

setkali se dlaně, skřížili se prsty. Já se z dálky klaněl,

Z nového alba, poskládaného z opravdu živých nahrávek koncertu v legendárním brněnském jazzovém baru u Kouřícího králíka, vám skupina Pozdní sběr přinesla báječně poetickou písničku Říkala mu slunko, která stylově patří do širokánského pojmu jižanský rok s přívlastkem, jak nazývá svůj styl sympatická parta Pozdní sběr.

Na závěr dnešního dne podzimní dvorany to byl Vaby Daněk a s mírným kalendářním přestihem jeho píseň, co mě učil listopad. Přeji vám všem krásný týden, nejlépe ve společnosti dvojky Českého rozhlasu a už teď se nesmírně těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojce Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, hlásíme se vám z pohnuté doby. Tím nemyslím současnost, i když ona je svým způsobem každá doba pohnutá. My se vám však ozýváme z doby staré. No, nebudeme troškaři staré, bez nějakého toho roku 400. Psala se léta páně 1618 a historie začala být pohnutá v skutku významně. Konkrétně se pohnula vertikálně, ještě přesněji zhora dolů.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni režírováni
4: Jaromírem Ostrým,
1: za laskavé inspirace Petrem Horou Hořejšem. Seriál Výprav do dějin této země připravujeme v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2.
5: A tehdy byly Slavata a Martinic zarušitele obecného pokoje a dobrého i za odbojníky království českého vůbec nazvání. Na otázku, mají-li je za takové, s přísahou velikou a s pozdvihnutím dvou prstů a s křikem hlučným odstavů, za takové byli vyhlášeni. A hned zatím slyšán byl hlas mezi stavy, aby s těmi šelmami do arestu, neb do černé věže bylo pospíšeno. Jiní pak volali, aby zrádci ven z okna vantrovali. K tomu vyhlášení oba dva místodržící, Slavata i Martinic, jako ohromení vedle sebe stáli, jednak bledli, jednak zase se rděli, jeden na druhého pohlížejíce a vztahováním prstů s podivením nad těmi věcmi návěstí sobě lítosti vědávali, očekávajíce, co se s nimi naposledy díti bude.
1: Co se dělo? To už víme. Letěli z okna.
3: Čemuž se po staročesku říká metání z okna?
0: Nová čeština užívá termín svržení či vyhazování. Taky odtamtud, tedy z okna.
3: No a pokud chceme totéž vyjádřit jednoslovně, sáhneme po latině a mluvíme o defenestraci.
1: Ano, vyhazovalo-li se, tak prosím vás, proč zrovna z okna? Proč ne ku příkladu ze dveří? Pak bychom mohli použít rovněž latinský termín deportace, neboť porta znamená v této řeči dveře, brána, vrata.
3: Svržení z okna bylo mnohem potupnější.
0: Prakticky nejpotupnější způsob, jak vykázat nežádoucího člověka z místa, kde nemá co pohledávat.
1: Takové totální zbavení imunity.
0: Váže se k víře, že ten, kdo opustí dům oknem, už nikdy nesmí, a ani to prý nedokáže, znovu překročit jeho práh, neboť ochranní domácí skřítkové dotyčného zpátky nepustí.
3: Ze stejných důvodů bývali na českém venkově vynášeni neboštíci z chalupy oknem, aby se nemohli vracet dveřmi v podobě ducha nebo upíra.
1: Což byla víra naivní, neboť vždycky existovali a existují lidé, které vyhodíte dveřmi a oni se vrátí oknem a určitě to musí platit i naopak.
3: Nicméně defenestrace, to je taková pěkná tradice.
0: Nikoli výhradně česká.
3: Z oken se svrhávalo v té době ku příkladu v Nizozemí a taky ve Španělích.
0: Leč v našich dějinách zaujala defenestrace důležité místo.
1: Já bych řekl přímo čestné místo.
0: Neboť u nás se z oken již metalo před lety, ba před stoletími.
3: Před dvěma. Takřka na rok přesně.
0: První metání proběhlo za hojné účasti publika z oken pražské novoměstské radnice 30. července roku 1419.
3: Přičemž z oken na věčnost putovalo 10 až 14, přesně se to neví, tamních obecních zastupitelů.
0: Defenestrace v roce 1618, k níž se v našem vyprávění již schyluje, však nebyla v pořadí druhá.
1: Skoro ve všech publikacích, a to i těch odborných, se to ale tvrdí.
0: Tvrdí, leč pravda to není. My přece nesmíme bohaté české dějiny ochudit o defenestraci 24. září roku 1483.
1: No to rozhodně nesmíme.
0: Bylo to rozsahem nevelké, leč významné metání.
1: Nikdo o tom nepochybuje.
0: Tehdy se však nedefenestrovalo na Novém městě pražském.
3: Nýbrž se tak dělo z oken staroměstské radnice.
0: Strana pod obojí se tehdy cítila ohrožena katolíky, kteří tu radnici ovládali, a tak zastánci husitství provedli převrat ve všech třech pražských městech a do jejich čela zvolili svoje zástupce.
3: Staroměstský purkmistr se tímto aktem stal jaksi přebytečným. Takže co s ním?
1: S Oknevem?
3: Byla to pouze jedna oběť, ale i ta se počítá.
0: Takže to byla naše druhá defenestrace.
3: Zatímco vyhazování z oken 23. května roku 1618. má pořadové číslo 3.
5: Česká kancelář se nachází na Pražském hradě ve vysoké úzké budově, která je přistavěna kolmo na linii Hradčan směrem ku Praze.
0: Tomuto křídlu se říká Ludvíkovo, protože si je nechal zbudovat Ludvík Jagellonský jako svoje soukromé obydlí.
3: Nad dnešní hradní zahradou na místě někdejšího příkopu má tato budova 3 patra.
0: Přečkala prakticky beze změn i přestavbu v době Marie Terezie. Za první republiky byla citlivě rekonstruována.
5: Zkusme si ta 3 patra stručně popsat, protože to v našem příběhu hraje důležitou roli.
0: První a druhé patro je řešeno podobně. Jsou tam 2 nestejné místnosti.
3: Blíž k Vladislavskému sálu je větší místnost, skoro 60 metrů čtverečních, se 2 okny hledícími k letné a 1 oknem směrem ke Strahovu.
0: Druhá menší místnost.
5: Menší, rozloha 9,5 krát 4 metry.
0: Tak tam měla velké průčelní okno směrem ku Praze a v postranních stěnách bylo po jednom oknu.
5: Ještě je tu 3. patro.
0: Tam už byl jenom jediný velký nepřepažený sál.
2: Tradice a také literatura umísťovaly od dávných dob dějiště defenestrace do 2. patra.
5: Teď jsme se zrovna začetli do knížky doktora Josefa Petráně o staroměstské exekuci.
2: V roce 1884 však byly po rozboru dostupných údajů a některých měření položeny místnosti České kanceláře do patra 1.
5: Tak 1. nebo 2. On je přece rozdíl vypadnout z okna v různé etáži.
3: Správnému umístění České kanceláře napomohl zápis jednoho z hlavních herců toho dramatického kusu, Viléma Slavaty.
2: V tom se všichni stavové pod obojí z míst svých vyzdvihli a ze zelené světnice u velikém množství i s přimíšením přišlých měšťanů pražských do kanceláře české šli, kde jejíž místo držící očekávali. A aby se všichni tam směstnati mohli, stolice i truhly v jedno snesti dali.
3: Jinde se zase mluví
2: o houfu lidu z paláce do kanceláře se tlačícího.
5: Což svědčí o tom, že
3: místnosti České kanceláře byly vedle Vladislavského sálu ve stejném podlaží. Jinak by houf tlačící se z paláce musel použít schodiště.
2: Z okna, o kterém se předpokládá, že bylo defenestrační, je výhled dolů na poměrně úzký prostor, uzavřený z levé strany vnější stěnou Vladislavského paláce, po pravé ruce pak vyhlídkovou terasou postavenou na zdi, která tu byla už v 17. století. Úzký obdélníkový dvorek je úplně uzavřen menším křídlem budovy naproti Ludvíkovu traktu. Byla naměřena z okna na zem výška 15 metrů a 60 centimetrů, což přibližně odpovídalo 28 loktům pražským, které uvedl jako výšku svého pádu Vilém Slavata.
5: Vše bylo nachystáno. Máme budoucí oběti, vykonavatele exekuce, místo činu i místo dopadu. Čas. Teď už jenom zbývá, aby akce proběhla, aby ji někdo spustil, dal k ní povel, signál.
2: Smečanský.
5: Tak se říkalo Jaroslavu Bořitovi z Martinic, protože získal u Smečna a taky u Slaného značný majetek.
2: Smečanský žádal žalostivě, aby mu bylo zpovědníka dopřáno. Načež mu bylo zkrátka řečeno.
3: Ale právě hned tobě sem ještě ty šelmovské jezuity přivedeme.
2: A druzí pravili, aby poručil duši Pánu Bohu. Slavata pak ne zpovědníka, ale rovnou Pána Boha prosil, aby ráčil s ním býti.
3: Cílem příchodu stovky českých pánů tohoto květnového dne na Pražský hrad byla demonstrativní politická vražda.
0: Ta oběť měla být krvavá, a měla se stát před očima celé Prahy.
3: Co je zvláštní, že ani ti váhající, sympatizující nebo přímo se hlásící k českobratrským ideálům nenásilí se odsouzenců nezastali.
1: Nenašli dost odvahy?
3: Skupině radikálních politiků, kteří celou akci domluvili předchozí noci za zdmi malostranského paláce Smiřických, šlo právě o tento efekt.
1: O jaký?
3: Pod sugestivním vlivem drastické podívané chtěli strhnout jinak nejednotný, rozpačitý stavovský kolektiv do akce.
1: Společná vina?
3: Ano, ta se měla stát základem společného odhodlání.
0: Ještě předtím, než se exekuce rozeběhla, si vzal slovo Jindřich Matyáš Thurn.
1: Podle paměti císařského důstojníka a nám dobře známého Jindřicha Hizrleho z Chodů měl těsně před vyhozením k Slavatovi a Martinicovi prohlásit.
3: Pohleďte vy, křivopřísežní bohapustí lotři, vy zrádci vlasti obecného míru a naší víry, co jste učinili proti nám, naší víře i proti majestátu jeho milosti císařské, jeho vlastní rukou a pečetí stvrzenému. Za to se vám dostane mzdy, kterou si zasloužíte.
1: A mohlo se začít.
2: Nebyli připuštěni k žádné milosti a jeden po druhém. Nejprve však Martinic, protože Kinský se čerstvější a maje pomoc větší nežili hrabě z Thurnu, jenž se dříve Slavaty chopil, dostal se s ním dříve k tomu oknu, u kterého sekretáři obyčejně své věci vyřizovali. S velikým křikem ach, ach, ouvé, přičemž se každý z nich držel rámu oken rukama, které však, když je přesně tloukli, naposledy pustiti museli, z téhož okna k východu slunce hledícího v plášti se svými rapíry i s jinými ozdobami svými, jak byli v kanceláři zastiženi, do příkopů dolů pod palácem, od druhých hlubších příkopů zdí oddělených, po hlavách smetáni byli jakožto nehodní tohoto místa a úřadu, jehož sobě vážit neuměli, nýbrž na veliké zlehčení slavné důstojnosti císařské a na zkázu vlasti svého užívali, a to podle starobylého příkladu v království českém a v městech pražských, jakýž i nad onou Jezabel, trapičkou lidu izraelského, byl vykonán a užíván byl u Římanů i jiných slavných národů, kteří takové rušitele obecného dobrého ze skal a jiných vysokých míst metali.
1: Z věty Pavla Skály ze Zhoře, mimochodem byla to věta jako ta Semnice, nepřímo zaznívá obhajoba toho drastického činu. Jakoby autor říkal nikoli naplno, ale v podtextu.
3: No tak prosím vás, berme to tak, že když z výšky metali takové slavné národy, jako byli staří Římané, ano, no, a když i v Bibli se dočteme o trestu pro tyranskou královnu Jezabel, která desítky let ovládala svého muže a poté své syny, tak její trest spočíval ve vyhození z okna věže, když se právě neprozřetelně vykláněla. No a proč bychom my měli mít nějaké výčitky, svrháváme-li z okna v prvním patře Pražského hradu rušitele obecného dobrého a odbojníky království českého?
1: Pavel Skála a všichni ostatní očití svědkové i neočití reportéři se shodují, že jako první byl na řadě Martinic.
2: Nejprve nahraběte z Martinic čtyři osoby ze stavu panského a jedna z rytířského, totiž Vilém starší z Lobkovic, Albrecht ze Smiřic, Oldřich z Vchynic, Jan Litvín z Říčan a Pavel Kaplíř mocí na něj sáhli a popatře jej za obě ruce tuze jej drželi. V tom pak výše dotčené osoby hraběte z Martinic od země pozdvihli a jej v černém, kanafácovém, tupltykytou podšitém plášti i s rapírem a tulichem, však bez klobouku, po hlavě z okna ven do hlubiny zámeckého příkopu hanebně jsou vyhodili. Když padal, slyšet bylo, jak silně volal Jezus Maria.
1: Je až neskutečné, co všechno si Vilém Slavata, kterého za chvilku čekalo to též, dokázal zapamatovat a po letech si na to vzpomněl. Dokonce přesně popsal Kanafácovi tupltý kytou podšitý plášť, což je plášť z hrubší tkaniny, s dvojitou taftovou podšívkou.
0: Po pádu, když vyhazovači poznali, že oběť přežila, po Martinicovi z oken stříleli.
2: Jak dolů spadl a chtěl utéci, byl na ruce postřelen, ta však nebyla zlomená a rána nebyla smrtelná, neboť kulka mezi masem a kůží zůstala.
0: To potvrzovali oba dva, Slavata i Martinic, že dolů do příkopu se za nimi střílelo z ručnic.
3: Jako podivu, že na tak krátkou vzdálenost, nějakých 25 metrů, zasáhlo tak málo dobře mířených střel svůj cíl.
1: Snad s výjimkou Martinicovi ruky.
3: Pánové v kanceláři byli velmi zkušení lovci, někteří z hlavních organizátorů byli vojáci.
1: Vysvětlení?
3: Je na snadě, když pohlédneme z oken České kanceláře a Vladislavského paláce, odkud se střílelo, na místo, kde leželi místodržící. Vlastně
1: co?
3: Vlastně nepohlédneme, protože z oken tam totiž vůbec není vidět. Ve výhledu brání buď to Římsa nebo hradební zeď, výstřely byly vypáleny naslepo.
0: Kdo je vidět mohl? To byla stavovská čeleď, která vyběhla z Vladislavského paláce na hradební zeď.
1: To je na místě dnešní vyhlídkové terasy.
0: Tam uviděli pod sebou postižené Slavatu a Martinice.
1: Byl vyhozen i písař Fabricius, jak si ještě povíme, ale ten stačil před střelbou uprchnout.
0: Ti dva dole leželi. Nikdo zhora nevěděl, jestli jsou zranění, jestli neumírají.
3: Nebylo možné dostat se k ním dolů.
0: Thurn a ještě další volali na čeleď, aby po pánech v příkopu střílela.
3: Martinice zasáhly nakonec tři rány, ale zranili ho jenom lehce.
0: V nebezpečné situaci ho vedl put sebezáchovy. Byl docela ducha přítomný. Natáhl se vedle Slavaty bez hnutí, takže střelci údajně, když odcházeli z valů, křičeli.
2: Psi mají již dost, leží tam mrtvi.
1: Moment, přeskočili jsme tok událostí. Vždyť vlastně ještě nedošlo na dalšího v pořadí.
2: Vzácní páni, tu máte druhého.
1: To byla slova Jindřicha Matyáše Thurna. Ukazoval na Slavatu.
2: Slavata chytil se pravou rukou okna. Hruškou dýky nebo kordu byl ho někdo přes články prstů tak, že se pustil rámu a sletěl do hlubiny.
3: Slavatův pád byl horší než Martinicův.
0: Při pádu se poranil o kamenou římsu dolního okna, pak se svalil do hradního příkopu a ležel tu napolo mrtev.
2: Byl ve velikém nebezpečí, že se udusí krví, která příštila z rány na hlavě a stékala mu do úst, a také pláštěm, ze kterého se nemohl vyprostit. Martinic přivalil se k němu, pomazal ho pod nosem a na spáncích balzámem, jenž podle obyčeje tehdejšího měl při sobě ve stříbrné lávičce, a povzbuzoval ho i napomínal, aby se posilňoval modlitbami.
3: Slavata později tvrdil, že se po celou dobu usilovně modlil k paně Marii.
0: Nejlépe ze všech uměl padat písař Fabricius.
2: Sekretář Filip Fabricius, který s úzkostí přihlížel hroznému výjevu, přistoupil k hraběti Šlikovi, prose ho za ochranu. Stavové, chtějíce se však na něm pomstit za Michnu, jehož nemohli stihnout, poslali služebníka za jeho pány. Dopadl velice rozmrzen.
1: Trefně vyjádřeno. Sletilý člověk z 16 metrů, to už musí notně rozmrzet.
0: Fabricius, původním povoláním písař, si rozhodně zasloužil pozdější šlechtický predikát von Hohenfall.
1: Neboli pán z vysokého pádu.
2: Obraceje se k Martinicovi Fabricius pravil.
3: Ale což pak jsem jim jen udělal, že mne také vyhodili?
1: Martinicovi sice nebylo po pádu zrovna nejlíp, ale přesto odpověděl vyčerpávajícím způsobem.
3: Pane Filipe, není nyní k tomu času, tak se tázati a čekati, co stavové odpovědí. Poněvadž jste z nás nejčerstvější, vstanout se raději, pomozme panu Slavatovi a donesme ho pospolu do domu paní kancléřové.
0: Slavatu nakonec zachránili nikoli jeho spolutrpitelé, ale služebníci. Vynesli zraněného z příkopu zadní branou vedle černé věže.
1: Tam je dnes vstup do hradu od starých zámeckých schodů.
0: A Jiřskou ulici ho dopravili do Lobkovicova domu.
1: Ano, a Martinic?
3: Martinic po letu dopadl, vstal, oprášil se, zjistil, že má 3 zásahy kulemi, ale 2 z nich jsou jenom škrábnutí a to 3. taky není příliš nebezpečné. No a po zmíněné konverzaci s písařem Fabriciem se vydrápal z hradního příkopu. Za lehkého kulhání se dostal podél hradeb a mohl klidně vylézt.
2: Po žebříku, oknem až na zem dolů spuštěném,
1: vypráví svědek Slavata,
2: do zadní čelední světnice Lobkovicova domu, který stál na konci Jiřské ulice u Černé věže, a tam se oddat péči paní Polixeny, choti nejvyššího kanceléře. Přízemní okna nejsou v těch místech moc vysoko.
1: A zbývá ještě osud budoucího pána z vysokého pádu.
0: Když bylo po všem, utekl z příkopu rovnou ke Klárovu a u přívozu naproti dnešnímu Rudolfínu se dal přepravit na druhou stranu Vltavy na Staré Město, odtud pak pokračoval rovnou do Vídně.
2: Ačkoliv všichni to zachování všech přihrdle zázračnému řízení a opatrování božskému připisovali, někteří však pověrčiví lidé náboženství římského tu ochranu jich připisovali paní Marii Matce Boží, že prý ona právě v tu dobu, kdy dolů lítali, ukázala se v místě tom v plášti nákladném barvy nebeské a berouc jednoho po druhém z nich do křídla téhož pláště je pěkně a povlovně skládala na zem. A to, že bylo spatříno od nějaké ženy, která buďže z pověry sama sobě to vymyslela pro dosažení úplatku dobrého, anebo že od někoho byla na to navedena tím se honositi a nevinných doličovati se nespěčovala.
1: Ale on ten kaskadérský dopad všech 3 pánů, snad kromě pana Slavaty, ale kdyby se při defenestraci hrubě nebránil, možná by byl též v pořádku. On ten dopad byl stejně neobvyklý a nečekaný.
3: To byl.
0: Pohled z okna kanceláře do 16-metrové hloubky ještě dnes vyvolává otázku, jak to, že si při vyhození přinejmenším nezlámali nějaký ten út.
3: Zvlášť, když si uvědomíme, že oba páni byli poněkud při těle.
0: Nejvíc překvapení byli sami postižení, jakož i ti, kteří je z okna vyhodili.
1: Vypadalo to jako zázrak.
3: Tehdejší doba si na zázraky potrpěla.
0: Podle jedné verze snesli vyhozené muže na svých křídlech andělé.
3: Ale sami účastníci vypovídali o paně Marii.
1: Svůj popis defenestrace končí Filip Fabricius těmito slovy.
2: Budiš Bohu navěky chvála, že pro jméno jeho svaté mě trpěti dáti ráčil. Svaté a blahoslavené Panny Marie, kteráž se tehdy matkou v pravdě prokazovala, spatřiti dala, skrze kteréž orodování z nebezpečenství tehdejší smrti vysvobozen jsem, budiš navěky jméno pochváleno.
3: Protestanti měli ovšem na věc náhled jiný.
0: Vyhovoval jim spíš prozaický výklad.
2: Ale po lidsku o tom pádu jejich mluvě,
1: píše Pavel Skála ze Zhoře,
2: i to mohlo těm osobám hrubě být nápomocno, že se v tom pádu smrtelně nestloukli, aneb dokonce nezabili, že upadli právě na místo a smetiště, na něž vrátní kanceláře české od mnoha let neustále kancelář vymetali i druhou světnici, v níž osoby přísežné obyčejně sedají a dotčeným oknem všechno smetí dolů sypali.
3: Podivuhodné zachránění místodržících nezajímalo jen katolíky, ale i turecké diplomaty.
0: Za 2 léta na to, roku 1620, Václav Budovec v rozmluvě s tureckým poselstvím říkal o defenestraci,
2: že v tom příkopu pod tím oknem hrubá hromada papíru, co tak z kanceláře od zbytečných listů a papíru z toho i dolejšího okna dolů vyházeli byla. A tak, že ti vyhození měkce na tu hromadu papíru padli a proto se neurazili.
1: Tento význam už české sloveso urazit ztratilo. Urazit se znamenalo totiž nejenom býti dotčen, ale také utrpět úderem úraz.
3: Slavata, který ten Budovcův rozhovor znal z doslechu, proti tomu rozhodně namítal, že ne, že pod okny žádná hromada papíru nebyla, že on, hrabě Slavata...
2: Z toho okna vyhozený ne měkce na papíry, ale tvrdě na kamení pod oknem ležící padl jsem. Takže jsem se nemálo stloukl a sobě hrubě na životě a zdraví ublížil.
3: Můžeme věřit hromadě smetí a papírů a kdo ví, třeba ještě horšího odpadu?
1: Naši předkové byli děsní nepořádníci, no představte si, pod okny úřadu samotné české vlády, takový brajgl.
0: Ale pokusme se poučit u odborníků v oboru teorie pádu.
1: Profesor Jaromír Tesař, vynikající soudní lékař, autor několikerých učebnic soudního lékařství, takový

0: orgánů, například roztržení sleziny, jater, utržení srdce a podobně. Ani smetiště by úplně nezabránilo nějakému poranění. Mimo to smetiště by muselo být dosti vysoké, měkké a značně pružné, protože síla dopadu silnějšího člověka z tak velké výše je značná. Kromě toho nelze předpokládat, že by se na takovém svahu podobné smetiště udrželo. To, že nedošlo ke zranění tří osob po pádu z výše 15 až 16 metrů, lze však vysvětlit jinak. Svah byl dosti prudký. Nedošlo proto při dopadu těla k náhlému zastavení těla, což má právě za následek těžká zranění, ale jen k mírnému zabrzdění a tangenciálnímu posunu po šikmé ploše. Těla na tuto šikmou plochu nedopadla zřejmě hlavou, ale buď hýžděmi, zády nebo bokem. Po dotyku s podložkou došlo k posunu těla po silně zešikmeném svahu a tím k tření těla na povrchu svahu a zabrzdění. Samozřejmě, že při tomto mechanismu mohlo dojít i ke kutálení se po svahu. Tak lze snadno vysvětlit, že ani jeden z padajících neměl vážnější zranění a Martinic a Fabricius byli schopni ihned odejít, respektive utíkat. Oblek, který v té době býval dosti silný, snadno mohl zabránit oděrkám na těle. Tržná rána na hlavě Slavatově mohla nastat jak o římsu dolejšího okna, tak i případně o nějaký kámen nebo výčnělek na svahu, na který dopadl. Přitom, spíše než při nárazu na římsu, mohlo dojít k lehkému otřesu mozku a bezvědomí.
1: Ti tři přežili. Byl to první případ defenestrace z těch dosavadních tří, kdy české metání z okna dopadlo pro postižené dobře. Země koruny české však vposled dopadly mnohem hůř.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi pěvče, kéž by vám bylo

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch,

0: 60. na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Pohled na hodinky prozradí, že teď je ta nejsprávnější chvíle rozjet náš tandem. No a když tandem, tak to se rozumí, že ve dvou. Můj dnešní host bez přehánění patří těm vynikajícím odborníkům, kterým samozřejmě nechybí talent, ale také mají to správné nasazení, odhodlání i vůli, protože jinak by nikdy nedosáhli těch výjimečných met svého oboru, kterých dosáhli. Vítám plastického chirurga, docenta doktora Jana Měšťáka. Vítám tě, Honzo.
2: Ahoj, Honzo.
0: Naposledy jsme se tady spolu viděli téměř před 3 lety. Utíká to strašně moc, takže já si myslím, že bude určitě o čem povídat.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Honzo, prosím tě, zkus si tak zaspomínat, zrekapitulovat alespoň ty stěžejní body toho období, co jsme se na tandemu neviděli a neslyšeli. Bylo to konkrétně 20. září 2007, kdy jsme takhle seděli proti sobě.
2: Čas letí,
0: ale na tobě to není vidět.
2: Na tebe taky ne.
0: Já ti děkuju. Teď jsme si složili komplimenty a můžeme se pustit do toho rekapitulování. Zkus tak říct, co se stalo. Tak určitě samozřejmě pilně pracuješ. Jedna operace za druhou. A to nejenom na jednom místě. Ty přejíždíš z jednoho operačního sálu do druhého, ale kromě toho si taky vlastně, dá se říct, veřejně činný, protože se objevuješ i na televizní obrazovce v roli arbitra přes krásu.
2: Nejsem politicky činný, jsem tam někdy, otevírám vernisáže malířů a samozřejmě, i když je toho poskrovnou, stále sportuju. To znamená, že co se stalo za posledních asi těch skoro 3 roky, skoro 2,5 let, tak bych řekl, že neubylo práce, bohužel, i když si myslím, že mám pro to věk, abych už nemusel tak pracovat, více věnoval třeba sebevzdělávání a sportu, ale je pravdou, že stále přibývají nové a velice čestné a velice vážné funkce na úrovni toho medicínského pole, které neodmítám a možná proto je tady tak velká zátěž.
0: Co je teď jaksi středobodem tvé činnosti? Co tě teď nejvíc zaměstnává?
2: Práce.
0: A pracuješ proto, že tě to pořád tolik baví, nebo že si tak žádá?
2: No? Moje žena, která je chirurška, manželka, tak říká, že nemusím tolik operovat a já dělám 800 operací ročně, což je obrovský číslo, ale ono to je těžký, když někdo na mě hodně dlouho čeká a stávala se dřív, teď už tolik ne, že třeba na konzultaci přes rok a potom jsem řekl, máte termín za rok a půl, tak mě ta dotyčná řekla, ještě abych žila, až mě budete operovat.
0: Teď mě to napadlo, že? To se může stát.
2: Ale ne, to si myslím si, že ne, ale je to těžký, když zkrátka někdo chce, proto děláme tu medicínu, to není otázka jenom estetické chirurgie, a samozřejmě děláme vážné věci, když jsi se ptal na to, co a když bych teda z toho soudku té medicíny, tak je nádherná věc, co se nám podařilo prosadit. A tenkrát už to bylo v té době, kdy jsem tady byl posledně, že se na univerzitní klinice na Bulovce vytvořilo Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu jako jediné v republice, kdy na plastické chirurgii je chirurg, mamolog takzvaný, který se stará o prsa, který operuje i vážná onemocnění, je tam plastický chirurg a buď dokážeme okamžitě rekonstruovat ten prst, což pro ženu je úžasný, anebo vytvoříme takovou strategii už při té první operaci, protože tam mám 6 lůžek pro tyto ženy, že můžeme potom udělat určitý výkon, který ji zase vrátí do života osobního, společenského a zkrátka zase zvedne to sebevědomí.
0: V současné době se i v tisku objevily další případy, kdy se i známé osobnosti ženy přiznaly k tomu, že onemocněly rakovinou prsu, teď třeba poslední době Martina Navrátilová. Myslíš si, že je toto onemocnění teď častější, anebo to je tím, že se víc medializuje?
2: Rozhodně častější, jako všechny ostatní druhy, asi onemocnění, vážné onemocnění, a nemusí to být jenom vážná onemocnění, ale je zase na druhou stranu, i když přibývá rakoviny prsu, tak se o mnoho zlepšila osvěta a vyhledávání. To znamená, že přestože se zvyšuje výskyt vážného onemocnění prsu, tak se snižuje úmrtnost. Takže včasný odchyt vlastně neznamená vůbec nic, ženy přežívají. Jak jsem řekl, u nás čekají ženy na rekonstrukci prsu na Bulovce 17 měsíců, už to mají doporučeno i onkologem, a protože jich je tolik a vrací se do toho života, tak si myslím, že pořád je tady ta šance a pořád ty ženy žijou a mohou být rekonstruovány, zatímco třeba před 25 lety, 30 tomu tak nebylo.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Plastický chirurg doktor Jan Měšťák je osobnost, která je velice, jak si řekl bych, exploatována tiskem, médií. Dost často jsem četl o tebe různé rozhovory, takže už si toho řekl opravdu hodně. Ale víš, v našem tandemu my máme takový formulář, který vyplňujeme a pro hosty, kteří přicházejí jako ty už po několikáté, tak máme speciální otázky. Já vím, že ty si ke svému současnému povolání přišel takovou neúplně přímou cestou a že jsi si vyzkoušel i jiná povolání, než které teď vykonáváš. A já se tě chci zeptat na toto téma. Čím by si byl, kdyby si teď zrovna třeba nedělal to, co děláš, nebyl by si plastickým chirurgem a kterým povoláním, nebo které povolání si vážíš v životě? Znamená, ke kterému zhlížíš tak, jak si, že to je opravdu to prvé.
2: Já se domnívám, proč došlo k těm změnám. Já samozřejmě jsem se vyučil jemným mechanikem, dělal jsem 5, respektive 6 let černý řemeslo, jsem nesmírně rád, jednak, že si umím všechno opravit, všechno si vyrobím a to myšlení i v té chirurgii je dobré, když člověk předtím dělá něco s tou mechanikou a trošku s jiným materiálem, bych řekl. Ale je pravdou, že si vážím jakéhokoliv oboru. Nemyslím si, že když někdo má bílý plášť, nebo když má funkce či tituly, že je to zkrátka osobnost. Vždycky záleží na tom, jak se chová, jak jedná, jak je skromný, pokorný a i svým způsobem vděčný, protože to, ta vděčnost souvisí s určitou empatií, která se vrací. A já si připomínám, když jsem dělal v dílnách ještě před medicínou, vlastně v 9. ročníku ve Vrnářské nemocnici, tak tam byl nějaký Olda Vitík, už dávno nežije. Byl to elektrikář, prostý elektrikář. Kam se všichni hrabeme, my lékaři, na to, jak byl kulturně vzdělán. Čili nezáleží vůbec na tom, jestli má titul. A já se vracím, když už o tom hovořím, třeba k takovým velikánům, jako byl, kterého jsem dobře znal, Radovan Lukovský, seděl v čekárně, nikdy nepředbíhal, vždycky s neuvěřitelnou pokorou čekal na to, až bude zavolán v té skromnosti, stejně jako třeba Hrabata Kolovratova. Úžasný. A to byly osobnosti. Když někdo jakoby je osobnost, ale přitom nemá tyto vlastnosti, tak zkrátka není tou pravou osobností. Takže to si vážím. Čili jemný mechanik. A protože si mohu chvilinku, Honzo, ještě se
0: samozřejmě.
2: Tak bylo zajímavé, že jsem velice dobře hrál volejbal, byl jsem reprezentačním mužstvu volejbalovým a šel jsem jenom tohletou cestou, která je dána tím sportem. Docela jsem byl dobrý, byli lepší než já, ale já jsem měl tu vůli a vytrvalost, takže jsem se dostal hodně vysoko. A v určitém období právě mého učňovského života přišla na mě nějaká stížnost, maminka s tou plakala a řekli, že nejsem takový, jak maminka si myslí. Tam byl ten obrovský přelom. Já jsem začal, vím, že to bylo v 16 letech, začal jsem na sobě hodně makat. Byl jsem nejlepší na učňovské škole, dělal jsem většině gympl, dvouletej, v závodě jsem tancoval, hrál jsem vrcholový volejbal, pracoval jsem, přesto jsem absolvoval tuto školu, která nebyla dobrá, chtěl jsem dělat matematiku, fyziku, protože matematika je jediná věda, která mě do dneška drží, vzhledem tomu, že je neměná politicky a jinak.
0: To nás velice rozděluje, Honzo, tohle.
2: No a na to jsem se nedostal na matfis, tak jsem šel na vojnu a do Kolín jsem hrál volejbal, no a pak jsem dělal medicínu a když jsi se ptal, jak bych vypadal asi teď, byl bych černolasej, byl bych levzrásej, kdybych nedělal tu medicínu. Možná to souvisí s manželstvím, prvním i druhým, ale rozhodně si myslím, že bych našel si svoje místo, i kdyby byl kopáčem a i jemným mechanikem.
0: Já si myslím, že by si možná u toho sportu, teď říkám skončil, ale to je samozřejmě dobrý konec, možná, že by si teď někde trénoval volejbal vrcholově třeba. Vidíš to? A to nás zase spojuje, protože já jsem zase toužil kdysi hrát Wimbledon a vyhrát ho. Bohužel už se nám to oběma nepovede.
2: Ale snažíme se.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktor Jan Měšťák už tady složil hold vlastně všem lidem, kteří něco dokáží, přestože třeba nemají funkci nebo, jak si hezky řekl, nenosí bílý plášť. Ale rád bych od tebe znal teď takový tip na osobnost z historie, kterou obdivuješ a kterou, kdyby to šlo, by si mohl vyzvat ke schůzce, dejme tomu, v kavárně, ve vinárně a popovídat si s ní. Tak kdo pak to je? Někoho, s kým se třeba ani neznáš?
2: Já přemýšlím, s kým se neznám a kdo by byl velice zajímavý.
1: Vím, že se znáš, že spoustu lidí.
2: Ale já si myslím, že k životu patří humor. Pokud jsme moc vážní, máme plno nemocí, nedokážeme brát svět, jaký je, a samozřejmě působíme na to naše okolí tak, jak bychom neměli. To znamená, že i pro mě, i když třeba teď vypadám před tebou hodně vážně a vím, jaký ty jsi, tak myslím, že si konvenujeme v něčem, co nám odlehčuje ten život. A takže kdybych mohl, tak velice rád jsem poslouchal Felixe Holzmana, protože mě vždycky nesmírně rozesmál, nemůže tady být, ale mám rád, protože vždy, když jsem poslouchal některé jeho dialogy nebo monology, tak mě nesmírně bavil a nesmírně jsem se těšil z toho, že nejsem jenom já takový, který myslí trošičku jinak, i když někdo se může trošičku taky dívat na to tak, že není úplně přirozený, když někdo se hodně směje a jenom bych řekl, víš, co to je Morio?
1: Má to něco společného se smrtí?
2: Nemá, no trošku v něčem jo. A toho se velice obávám, ale já si myslím, že to doprovází mě už dávnou, dávnou dobu. Morio znamená moriáctví, že je tady někdo, třeba mužský, který už je letitej, vypadá velice dobře, ale už je sklerotický. A teď řekne nějaký strašný vtip. Směje se tomu až slzí, ale všichni ostatní jsou stuhlí. To je nejapné vtipkování. To znamená, že tady toho bych se vždycky rád vyvaroval a kdyby to někdy přišlo, tak říkám těm mým nejbližším, aby mě včas zarazili, já jsem si dával pozor. Morio.
1: Takových já znám. Dokonce jich pár v politice.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Docent doktor Jan Měšťák už prozradil, koho obdivuje z klasiků českého humoru, že to je Felix Holzmann. Tak v tom se samozřejmě shodneme nejenom my dva, ale spousta našich posluchačů, taky to je zvláštní fenomén, který přestože už tady spoustu let není, tak jako by tady byl a pořád zraje. Řekl bych. Máš doma pár kazet, nebo?
2: Mám kazety, dokonce jsem je koupil i těm, které mám rád, protože ten, jak si říkám, ten humor, ten osvěží tu duši a když někdy je nějaký smutek, takovej trošičku navenek, tak si myslím, že právě když si člověk pustí tu kazetu, najednou zapomene a směje se.
3: Tak co je, halo, další?
4: Co říkáte?
3: No, co si přejete, chci vědět.
4: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
5: Lístky do kina.
4: Lístky do kina, lístky do kina.
3: To je mě jasné, ale na co?
4: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
3: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
4: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
3: Včera, dnes a zítra?
4: Co?
3: Na včera, dnes a zítra?
4: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych neslíš, jo.
3: Na zítra,
4: ano. A co hrajete zítra?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Co?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
3: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
3: No ano.
4: Ano.
3: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
5: Nevím, jak chceš, ale v neděli.
4: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
3: Tak na kdy teda to chcete?
4: Co říkáte?
3: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky.
4: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
3: Teda, dobře,
4: no, ano.
3: Dobře.
4: A co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Co?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: No, teď vám to říkám.
4: Ano.
3: To hrajeme máme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a po zejtří?
3: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: Ano. A v pátek nehrajete nic?
3: Ano.
4: A co hrajete v pátek?
3: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
4: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Ten název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
3: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla. Tak? Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
4: Ano, no, tak buď na zítra nebo na pozejtří, vidět, ano.
3: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já jsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zejtra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím. To dobrý, tak
3: jo. To trvalo.
4: Jo, no tak.
3: 114 korun mi dáte.
4: To je dobrý, tak.
3: To není dobrý, ještě 14 korun.
4: To jdem ještě 20, ono. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vím bezpečně o místě, kde se vyskytuje docent doktor Jan Měšťák nejčastěji. To je na operačním sále, případně možná ve své pracovně, kde se na tu operaci připravuje. Ale teď se tě, Honzo, chci zeptat, které místo je na světě, jestli to není teda samozřejmě intimní tajemství, kde je tě opravdu nejlíp? Kam se třeba rád vracíš, kam rád zajíždíš a podobně?
2: Myslíš si, že jsem workoholik?
1: Já si myslím, že seš.
2: No tak...
1: A nebo to dobře předstíráš.
2: Na tuto otázku, když mi to řekla manželka, že jsem workoholik, tak jsem ji položil mým nejbližším, co se mnou pracují vlastně celý den. Jenom jedna lékařka řekla, že ano, ostatní řekli, že ne. Říkám to proto, že ty máš rád sport, já také. Nenávidím telefony. Já když slyším, jednou jsem přišel domů takhle večer a moje maminka zazvonil telefon a já zkrátka po té činnosti, kterou mám, zazvoní telefon mezi dveřma a já jsem si trošku ulevil. Maminka říká, prosím tě, ty neslušňáku, jeden telefon a ty takhle vyvádíš. Člověk je přecitlivělej, ty asi možná taky. Dívám se, jak jsme hráli Lugano, myslím, jsme hráli s Kanadou tenkrát na olympiádě. A zavolal mi jeden pan doktor, už nežije, z Německa. A zrovna jsme hráli s Kanadou. On to nevnímal. Já jsem byl šíleně nepříjemný. To znamená, já utíkám od... Já si jdu zahrát volejbal, slíknu ze sebe všechno, mám třeba poloroztrhané trenky, nevím jak ty, jestli máš to nejlepší vyšperkovaný na sobě, když
1: já to nemám teda, už dávno ne.
2: No, ale vezmi si to a najednou odfoukneš to, co je v tobě a najednou si v jiném světě a to je droga teda velká i pro mě. Čili sport, který jsem teď dlouho nemohl dělat, protože v raftingu jsem měl zničený koleno z Tureckých hor, ale začal jsem ho zase, ale kde kam jezdím nejraději, protože tam není signál. Jezdím na chalupu, kterou jsme vyrobili jsme takovou krásnou roubenku v Podkrkonoší a tam se dívám do lesa, když tak si jdu zaběhnout a hlavně není tam ten signál a já se nadechávám a stačí mi jeden, dvě noci tam a už jsem zase plnej lánu, je mi krásně, čili klid, příroda, sport, to jsou místa, která mám nejradši.
1: Já mám tu zkušenost, že taky ten sport miluju tak jako ty, že jsem schopný teda, přiznávám se teď veřejně k tomu, někdy i trošičku zalhat, když je mi nabízena nějaká práce a já mám před sebou nějaký zajímavý sport, tak zalžu, že mám jinou práci, abych se tomu sportu věnovat mohl prostě upřednostním to. Myslím, že jsi na tom asi podobně. Víc.
2: Stejně s různýma pozvánkama, když se mi zvon, tak že ne, protože to nejde, to je droga a bez tý, bych byl, jsou tam ty nějaké endorfiny, které se vyplavují a jakmile to není, člověku je až z levočaludku.
1: Tak to je ten azyl doktora Jana Měšťáka.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Doktor Měšťák patří určitě mezi takové silné osobnosti, které jsou schopny si poradit ve spoustě ošemetných životních situací. Nejenom teď, ale bylo tomu tak určitě i v minulosti. Dá se říct, že seš takový, tuším, že tomu říkají self-made man, Američani, že si prostě vyvzdoroval to, co si ty chtěl dělat, přestože se ti to na začátku nedařilo. Ale myslím si, že i přesto, že si se o spoustu věcí ve svém životě postaral sám a dokázal si postarat sám, tak si nepohrdnul tím, že ti v životě někdo dobře pomohl. Zkus vzpomínat na lidi, kteří tobě byli v životě oporou a nebýt jich, tak třeba by všecko nedopadlo tak, jak dopadlo.
2: Myslím si, stejně jako ty, je to jistě rodina, rodiče, možná moje ségra, já si beru, kde je, já nemyslím, že jsem úspěšný. Spíš je to otázka toho nasazení a toho odhodlání. Vy jste k tomu vedli ten sport, protože člověk, i když je průměrný, dosáhne hodně, když je průměrný, a já nejsem nějaký výjimečný, tak třeba dosáhnu víc než někdo jiný, kdo třeba to odhodlání nemá. Takže 100% rodiče, kteří mi dali něco, co

0: zkrátka je nevymazatelný. Pak je to i to poznání, o kterém jsem hovořil, že tam vlastně člověk může vyrůstat i od vlastně základů určitých, i když nemá ty možnosti. Ty jsi se ptal, ale kdo mi hodně dal. Vždycky mi dal ten, který mě něčím upoutal, takovým, když každý má určitý projev. A ten projev se projeví v tom, že si spolu povídáme, pak je něco pod tvojí slupkou, když se na tebe podívám, vím, co tam asi je, a pak ještě něco trošičku níž. A když to níž najednou se dostane na ten venek, nahoru, což nikdy nikdo neočekává, v tu ránu je to něco, co je hodně silné. Já samozřejmě bych jmenoval primáře Krtičku, který byl největším bohem v životě medicínským, který nežije. Mluvil jsem s profesorem Pavkem o něm, protože ho velice dobře znal v Mostě na chirurgii. Úžasný člověk, skromný, který jednal stejně s Romy anebo s vrchnostmi, nebyl tam rozdílu a úžasný byl. Sportovec. Pak ten mi dal hodně do té medicíny. Pak mi jsem někde četl, že člověk, a to netýká se jenom medicíny, musí nejen člověka pozorovat, ale vidět ho. Nejen mu naslouchat, ale slyšet. Protože spousty lidí, kteří se podívají nebo poslouchají a nevnímají toho druhého. Takže tak jeden profesor, neznám jeho jméno, ale vím, že na jedné přednášce mi hodně zaujal. A pak jsou to samozřejmě Tomáš Kolovrat, Jindřich Kolovrat, hraběnka Kristýna Kolerová-Mansfeld, neuvěřitelná žena, neuvěřitelná. No a kdybych se dostal do současnosti, tak jistě to jsou moje děti, což je taky na rovině rodičů. A pak je to také moji nejbližší spolupracovníci, kteří jsou kolem mě, zvláště na soukromé klinice, na univerzitní také, ale na té soukromé, protože my dohromady jsme jedno tělo, jedna duše. A ty mi dávají tu jistotu, že když jsem pozitivní a že nejsem skeptik, jsem skutečně optimista a pořád věřím dobro, tak právě tyto, těch se držím a ty mi dávají tu sílu.
1: V tandemu s Janem Rosákem.

0: abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: Až se v bílém půjdu
2: Přeju zase laďba, ty jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy

batôžka si na lož pretvárku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mám takový pocit, že s doktorem Měšťákem jsme se poprvé potkali při některé z mis,
2: viď? To si porotě, mám já fotografii s tebou krásnou.
1: Ano, byli jsme, porotě, to jsme se tak zdravili, tak jako dobrý den, byli doktore, dobrý den, jako. No, od té doby jsme se postupně jaksi zbližovali a jsme se zpřátelili, ale já už tedy v porotě dávno nezasedám, ale ty pořád smys máš něco společného. Teď jsi byl dokonce přítomen při té československé mis. Teď je trošičku taková inflace těch mis. Jedna mis za druhou. Už to taky malinko v tom ztrácím přehled. Jak to vidíš ty, dokonce tak ty války mezi mis, není to tak trošičku jaksi zbytečné?
2: Je to zbytečné. Já jsem, když Miloš Zapletal, když si řekl, že by jsem 20. výročí, že končí smys, tak jsem řekl, že Miloši, já taky budu končit, protože samozřejmě je tady nádherný pouto jak s Milošem, tak s Aničkou Hotovou. Moje přátelské s Jirkou Adamcem překvapivě taky velice silné. A on tam zůstal s tím, že mě požádala potom i Taťána Kuchařová, abych tam byl dál, teď i Dušan Konovský a pak spousty jiných přátel tam mám. A já tak i míženě, která mi to vyčítala, protože logicky spousty konkurentek je tam, ale vůbec neví, že už mám Zenit za sebou, tak je pravdou, že jsem o tom mluvil i s Pavlem Kolářem, docentem. A on taky jezdí na olympiády, jezdí na Davis Cup, jako vždycky vidíš, protože, ale on si odfoukne zase, co jsem o tom mluvil, stejně jako při mis, tam je úplně jiná parta lidí, úplně jiný prostředí a já se tam cítím, jako kdybych byl blázník v něčem, protože neřeším tu pravou medicínu, tu tvrdou a nejsou tam ty telefony takový. Ale máš pravdu, že určitá válka tady je, to už byla před 5 lety, před 7 lety, možná i dřív. A jistě je to tak, že lidi se podívají a už to není takovej ten náboj, jako to bylo před těmi, když tam ty byly, ale jestli to 10-12 let,
1: možná, no.
2: Možná asi, tak už to ten náboj nemá. Už to je taková jakoby jednak stagnace, možná i jako show stagnace. A tím, když je něčeho přehršle, pak už to nemá ten punc, jako to bývávalo dřív, takže s tebou naprosto souhlasím.
1: No, já už jsem před časem jaksi přestal vnímat ty souvislosti v tom, ale samozřejmě se rád podívám, kdo to vyhrál, ale tím to taky končí. Mimochodem, byla zvolena dobře ta letošní, ta československá.
2: No, ono,
1: podle tebe tedy.
2: Ono to bylo tak, že volili diváci ze Slovenska, kteří měli dvojnásobný počet hlasů a když jednou pípli a volili skupinu, to znamená, byli tam Češi a byli tam Slováci. Byl bych špatný vlastenec, bych řekl, že škoda, že nevyhrála ta skupina česká, protože i tak se mi líbila víc, ale jak říkám, bylo to spíš takový show, aby se tady něco obnovilo nebo vytvořilo, aby tady to mělo určitý náboj a v něčem to splnilo asi ten účel, který to mělo předtím.
1: No, ale dlužno dodat jedním dechem, že to není samozřejmě to gro tvé práce, že si tam opravdu jenom odpočíváš, což samozřejmě asi každý z našich posluchačů chápe. Myslím si ale, že stejně jako já, kvitovali velice s povděkem tvoji návštěvu a to je nesmírně zajímavé povídání. Ostatně jako vždycky. Zase jsi mě překvapil jenom příjemně.
2: Honzo, ty mě nemůžeš překvapovat příjemně, protože vždycky jsi byl takto příjemný.
1: Já ti děkuju, moc děkuju za návštěvu a někdy zase.
2: Taky děkuju, ať se ti daří. A vám všem.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Lidová polka Tamhle je háječek v úpravě Josefa Tumse uvedla pravidelný pořad Muziky muziky. Za doprovodu Vrchovanky dechové hudby z Mrákova na Chocku zpívali Martina Pincová, Jana Jarábková, Jiří Kupilík a kapelník a trumpetista Petr Němec. Z Plzně vás zdraví Jaroslav Kopejtko, srdečně vás zvuk poslechu. Vrchovanka má zatím jedno album, je na něm i lidový valčík v úpravě Stanislava Švandrlíka s názvem Milostné volání.

Na téhle písničce je vidět, že ji napsal opravdový znalec života. Byl to Milan Hranaj a Pivařská polka je jeho velkým dílem. Hrála nám Vrchovanka, dechová hudba z Mrákova na Chocku, a tak si připomeňme, že Mrákov patřil mezi 11 nejstarších chockých vesnic rozložených na jihozápadním pomezí Čech. Jejich obyvatelé vykonávali strážní službu k ochraně zemské hranice a obchodních stezek vedoucích do města Domažlice. Potvrzuje to listina krále Jana Lucemburského z roku 1325. A teď si poslechneme nejmenší chockou dechovku. Říká si Sedmihorka. V Českém rozhlase Plzeň natočila své první album a začneme lidovým valčíkem z Chocka v úpravě Josefa Tumse o postřekovských chlapcích.

Sedmihorka, nejmenší chodská dechovka, hraje v obsazení trubka, tenor, harmonika, tuba a bicí. Ve svém repertoáru má stovky písní, několikrát hrála v Japonsku, často vystupuje v Německu. Každý z muzikantů hraje na více nástrojů a tak je Sedmihorka schopna hrát i jiné hudební styly. Ostatně tak je tomu i u jiných kapel. Tak si Sedmihorku ještě poslechněme. Připravena je lidová polka z Chodska Tykřenovský Luka v úpravě Karla Fitztuma. Zpívají Václav Tesař, kapelník Sedmihorky, a jeho životní polovička, harmonikářka Jaromíra Tesařová.

Sedmihorka nám zahrála lidový chodský valčík v úpravě Josefa Tumse u té naší zahrádky. A protože Sedmihorka pochází z Chodska, kde není nouze o lidové nástroje, zařazuje tato nejmenší chodská dechovka do svých vystoupení ukázky hry například na fanfarnoch, vozembouch, valchu a jiné. Tak, milí posluchači, a před námi je závěrečná směs s názvem Olivo Olivo v podání domažlické dechovky Jiřího Matějuse. Zaspívají nám je Dana Frajová, Josef Hrubý, Karel Mařík a Mirka Málková. Tak si s námi zaspívejte, ať vám muzikanti vždycky zahrají i tu vaši oblíbenou písničku a těším se zase v tomto pravidelném čase naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Luděk Munzar, kdo by neznal tohoto vynikajícího herce, bývalého člena Národního divadla, který teď zaměnil svou profesi za auta a karoserie a odstěhoval se s nimi do Jirčan, do krásné haly, ve které je i jeho nablízkaná závodní Tatrovka. I s tou měl řadu úspěchů na evropských závodních dráhách. Ale o tom už nebudeme hovořit my. Ale bude vám o tom vyprávět sám pan Luděk Munzar.
1: A vy jste tak přesvědčený, pane redaktore, že bude někoho zajímat to, co já bych teďka chtěl vyprávět. Já o tom už tak dlouho přesvědčený nejsem. Takže vy jste mě naznačil, že bych měl říkat, jak jsem začínal, proč jsem se stal hercem. Je, ale já už to tolikrát do tolika novin řekl. Bylo to velice jednoduchý. Velice jednoduchý. Já když čtu takhle rozhovory s některými svými kolegy, tak se většinou dočítám, a teď prosím to neříkám nějak pejorativně, že od mládí nechtěli být ničím jiným, nežli hercem, herečkou, zpěvákem, zpěvačkou. A mám to dokonce i v rodině, moje paní skutečně jaksi neměla od začátku, od svého dětství jiné přání, než být herečkou. U mě to bylo úplně jináč. Já jsem díky svému tatínkovi, který byl mlynářský dělník, měl úplně jiné představy o životě. Samozřejmě naivní a krásné, jako každý mladý kluk. A zřejmě až po letech jsem poznal, že tatínek si ve mně chtěl splnit svůj klukovský sen. Takže já jsem chtěl být pilotem. Podívejte se, každá generace má strašnou spoustu vzorů. Dokonce známe období, kdy nám určité vzory byly přímo nejen nabízeny, nechci říct slovo vnucovány. Ale já, i když je mě tolik, kolik mě je let, tak mám pořád jedny lidský vzory. A to jsou ti pánové, kteří po druhé světové válce přilítli v těch šedomodrých uniformách. Tady měli RAF a tady 311, 312, 313, podle toho, u které perutě lítali. A to jsou lidi, kteří i do dneška, znovu opakuju, pro mě jsou vzory pro to, co prožili, jaký byl jejich krutý osud. A řeknu vám naprosto upřímně, že mě to vždycky jako kluka trápilo, když jsem se dozvídal, že třeba štábní kapitán Flekal, kterého jsem viděl lítat vysokou akrobací v Hradci Královým, je zločinec, rozumíte tomu? A další. A major Kocfeld a major Červink. A nebudu, někteří, kteří mě učili i knipl brát do ruky, major Čermák. Takže na to já, na tyhle ty lidi jsem nikdy nedal dopustit a měl jsem jediný životní sen. Někdy se jim v životě vyrovnat. No a to, že jsem se stal pilotem, potom sportovním, to byla v podstatě zákonitá věc. Začal jsem lítat jako velice mladý kluk. Tatínek spáchal jediný podvod v životě, že mě připsal, že jsem 2 roky starší, abych splnil ten věkový limit. Takže jsem začínal v Hradci Královým ještě na těch takzvaných gliderech. To byla válečná kořist po Hitlerjugend a babyny jsme tam měli. Ty glidery a ty babyny, to už jsou dneska v Technickém muzeu, takže tam budu taky za chvilku už. A takže na těch mašinách jsem se naučil lítat. No a potom takovou shodou okolností, já jsem vždycky měl rád básničky a literaturu vůbec. A někdy mě ta básnička tak hrozně zaujala, že jsem měl pocit, že ten pán ji napsal za mě, rozumíte? Zvlášť, když se mnou cvičila ta puberta, tak najednou jsem šel po těch lukách a já do dneška nedám dopustit na Fráňu Šrámka, víte? I když byl tolikrát vysmívaný různými estéty a vzdělanci, já nevím co všecko. No, protože se používali jenom některé jeho verše a to i nejkrásnější věci se dají znectit, jestli někdo chce. Ale já, když jsem šel po těch lukách vyhrnutý nohavice a když jsem prožíval tu obrovský muka, stud říct to, ty jediný, tak jsem říkal, jak ten pan Šrámek mohl vědět, že trápím, myslím si, kde bych tě nejraději potkal. Takže takhle nějak to bylo a někdy jsem tu básničku řekl i nahlas. Bylo by to dlouhé povídání, zvrat v mým životě způsobil pan profesor Skupa. Já ho ještě pamatuju, kdy jezdil s Hurvínkem, s Pejblem, Máničkou, paní Drbálkou a Žerikem, jaksi svýma nejslavnějšíma postavama, po vlastech českých, po městech českých, a když se u nás ve Smiřicích najednou objevila cedulka, že pan profesor Skupa zavítal k nám se svým loutkovým divadlem, No já vám řeknu, pane redaktore, to bylo zjevení. Já jsem říkal, tak ten Hurvínek, kterýho já znám z rozhlasu, kterého jsem poslouchal u našich domácích, my jsme rádio neměli, my byli chudí, oni taky nebyli bohatí, ale to měli jedinou zácnost, tak aby to děti nerozbili, tak to bylo nahoře na skříně. Tam já jsem v neděli odpoledne vísel a vždycky jsem poslouchal Járu Kohouta, rozumíte, Ference Futuristu a tak dále. Tyhle ty komiky, kteří v neděli odpoledne. A taky pana profesora Skupa. Teď najednou pan profesor Skupa se svým Hurvínkem s Fejblem je u nás. Já tam letěl jako blázen, že to musím vidět. No a teďka, kdy na to seženu peníze, maminka by mě na to dát nemohla, tak jsem se převlíknul do takový ty bílý košile k těm černým klotovým trenýrkám, taková jednotná uniforma, to jsme měli celou válku všichni. A letí, maminka říká, co jak děláš, kam jdeš? Dal si králíkům? No to víte, jsem králíkům nedal. Tak jsem popadl košíka, už ani nevím, či to bylo pole. Natáhl jsem tam lucer, že jo, nahoru jetel. A utíkal jsem k babičce, jestli mě dala na to peníze, no babičce, ta byla taková, no. Ona měla mandl, víte, tak tím si přivydělávala, jako já z ní ty peníze, a teď jsem jako, že by vnukovi kulturu měla dopřát, víte, a takhle blbě jsem na ní šel a babička furt, ježiš, podívej se, víš, co to dá práce, než to, a teď ten plecháček jsem fascinoval takhle očima, jak po tom mandlu jezdil, no babička se dala přemlouvat dlouho, no. No dneska by, jak si byla ekonomická, myslím, že pan minister Klaus by naši babičku bral teda všema deseti, protože ta byla víc než spořivá, rozumíte tomu. Ale pak jsem přece jenom od babičky nějaký ten haríř dostal, samozřejmě beznadějně pozdě, ale v ty Smiřický dvoraně jsem poprvé v životě viděl a slyšel živýho Hurvínka. Poprvé v životě viděl a slyšel živou Máničku. A to mě zůstalo tak, že když jsem to představení skončilo, já jsem šel s tím košíkem plnýho jetele, kolem Labe hvězdy svítily. Kdybych to řekl básnicky, kde jsem to bloudil, nevím sám. Přišel jsem domů, tam stála maminka v bílý zástěr a první, dal si králíkům? Já jsem řekl, dal, což nebyla pravda, vtyť mě to neviděla, maminka uspokojená vyšla dovnitř, já jsem letěl do té králíkárny, šoup jsem tam takový těch pár hrstin, no to víte, to už přes 2 hodiny ten lucer, jak to bylo zapařený, takže do rána 2 králíci chcípli, to byla první oběť, kterou jsem přinesl Českému divadlu. No a tak to pokračovalo, nějak jsem takhle mezi klukama blbnul a teď se to ve škole zjistilo, tak tam jsem začal jako jednou na záchodě, jak kluci chodí kouřit, víte, tak jsem takovou poznámku řekl jako Hurvínek a teď kluci přestali šlukovat a ty vole, ty umíš Horvajze, udělej ho. Tak já tam dal Máničku, v tom byl po přestávce a najednou se to nějak rozkřiklo, my se učíme, zaťukala nějaká holka, zavolala si mě, že prý pan učitel Novotný prosí o Munzara. Teď já rozumím, to jsem vylekanej celý, protože to, on pan učitel Novotný byl zástupce ředitela, zároveň na starosti vyšetřování polního píchu a různých nepravostí, takže celá ta parta na mě významný pohled, abych něco neprást, teď jsme nevěděli, kdo nás udal, čí to byla zahrady si Kodítek nebo Kodyšově a tak dále, prostě ty známí, kam jsme chodili, vždycky po náhoně jsme plavali. Přijdu do ty třídy, tam seděl pan učitel Novotný a já teďka stažený zadek, co bude, najednou on říká, Munzar, ty prý umíš Horvajze, tak nám ho udělej. No tak rozumíte, ze mě spad strach, já v těch černých klotových trenýrkách, postavil jsem se na pódiu, přede mnou holčinčí třída, že jo, samý holky, tak už taková mužská ješitnost ve mně, nebo co rozumíte, a zároveň taková, jak bych řekl, no, já to řeknu, no, taková trošku český vles do prdelismu, tak jsem se panu učitelovi chtěl zavděčit, rozumíte tomu, že nebylo vyšetřování a teď jsem jel toho Hurvínka, no a to bylo moje první vystoupení, no tak takhle to pomaličku začalo a pak jsem, já hrozně skočím, aby to nebylo dlouhý, no a pak jsem začal chodit do obchodní akademie, ne protože bych chtěl být obchodníkem, ale protože jsem chtěl školu, která bude mít maturita, po té maturitě půjdu rovnou do ty letecké vojenské akademie, jak jsem řekl, život naplánovaný. Šedomodrá uniforma, pilotní odznak, bílý zuby, všechny holky budou moje. Takhle jsem si to představoval. On to potom život trošičku srovnal jiným způsobem.

tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradec Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskou v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík, Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí ten pan Plachý na mě koukat, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu, ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem. Hned na to přišla role jednoho z prvních koprodučních filmů Ročník 21. A v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno, obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár. Tehdy, jak si byl šéfem asi tak rok nebo dva, myslím, ani ne, Otomar Krejča. No a tam nastalo velice těžké rozhodování. Já jsem panu režisérovi Radokovi řekl, že jak si ne, že i po tom hostování a že si myslím, že by měl herec mladý jít ven a kde si, co si. No tak jsem zkrátka to odmítnul. Pan režisér Radok se trošku jak si urazil, rozněval. Ale potom ta nabídku pan režisér Krejča nebo šéf Krejča i tenkrát zopakoval. Potom znova, takže pak už jsem učinkoval první, jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnové neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. No, tak co bych vám ještě vyprávil, já už mám pocit, že tohleto jsem všecko už tolikrát řekl. Podívejte se, vždycky se takhle herců většinou ptají, která vaše role je nejoblíbenější, nebo která vám dala nejvíc práce, různý takový ty věci. To nejde říct, která je nejoblíbenější, protože člověk by měl pocit, že na některou zapomněl, nebo některý ukřivdil. Pravda je, že jsou role, které si
už nepamatuju a které si už radši nepamatuju, ale přece jsou některé role, které jsou takovými úzlovými okamžiky v mém životě a mnohdy to nemusí být ani role, které jsou zase v tak diváckém povědomí. Rozumíte tomu, nebo nejsou tak známy nebo populární, protože pro toho herce něco v životě znamenali. Nějakým způsobem vás určitý životní situaci, třeba osobní, většinou osobní, nějakým způsobem oslovili. Vy jste přes ně mohl třeba vypovědět svůj smutek nebo svoji bolest. A nebo naopak něco říct pěkného a poznal to třeba jenom pár lidí, kteří to věděli. A to není důležitý, protože víte, já si myslím, že to je na herectví jedno takový skoro až hýření, protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů Českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenkovášovou, paní Baldou, Šaňflugovou, Jiřinku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu, mám pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou, rozumíte tomu? A pořád někde v těch zdech to tam je, tam někde je můj vztah a moje úcta k Národnímu divadlu, protože jsem s těma lidma tam směl na tom jevišti být. A já vím, že často ta idea Národního divadla je tolikrát zlehčována, vysmívána, ironizována, že prostě, já jsem četl taky nedávno, před dvěma roky, když bylo takový to. Zkrátka, že je to ztučnělá svině, zbytnělá, rozumíte tomu a takový ty věci. Ale jo, to je pravda, tam je obrovský aparát. Já jsem čekal, že se zmenší tedy po těch změnách. Není to pravda. Tam existuje Parkinsonův zákon. Dej stůl, úředníka k němu určitě najdeš. Takže to myslím, že ono to je spíš v těch zdech, v tom. Já jsem z vesnice a ten vztah k Národnímu divadlu, nevím, kdo ho ve mně formoval, jestli babička, maminka, nebo ve škole. Ano, já to říkám s právem na to, že budu označován za člověka nemoderního, starého. Jestli je nemoderní ctít ideu Národního divadla tak, protože si ho ty naši pradědečkové postavili proto, aby dokázali, že jsou odsuť, že je to jejich, že sem patřej. Možná ho proto tak napucovali, aby v tom německým živl. Rozumíte tomu? Já vím, že mě řeknou historici divadelní, že to není z Grejcárku, že na to přispěla i šlechta. Ano, asi to byla taková osvícená šlechta. Ale to je věc, jak si teoretiku, já mluvím o tom gruntu. Že Národní divadlo je úhelným kamenem, nebo jedním ze základních pilířů, ne české, nejenom české kultury, našeho národního povědomí, našeho národního bytí. A jestliže se na tohleto trošičku díváte s nadhledem a intelektuálsky to ironizujete, já z té místnosti, kde tohleto slyším, couvám, jestli mě dobře rozumíte. To se můžem posmívat panu Jungmanovi, panu Dobrovskýmu a jiným obrozencům, kteří si nás asi jako národ už museli vymyslet, protože bychom možná asi neexistovali, jestli mě dobře rozumíte. A je to strašný, co v člověku je, že já už teďka vám o tom vyprávím a už slyším námitky. Už co? A co tenkrát? A co tohle? A co anticharta? A za to ta budova přece nemůže, jestli mě dobře rozumíte. Ta budova byla za války taky zavřena a pak se zase v ní hrálo. A kam ty lidi chodili pro posilu a pro naději? Já to vím, co mě historikové na to řeknou, ale to přece si nemůžeme všecko zlehčovat a zošklivat. To se pojďme jako národ zlikvidovat a je to úplně jedno. My se musíme vracet asi k něčemu, co nás nějakým způsobem určuje a staví. A ne se vracet k tomu. Já vím, že taky existovali staročeši, já mladočeši, všecko vím. Ale hledejme v té minulosti to pěkný. Třeba tu touhu mít svoje divadlo, takže to postavili a že to divadlo vzniklo jako žádný na světě. A k tomu musí mít přinejmenším, když pominu všecko ostatní, přinejmenším úctu. A pak v jedné duchovní písni se zpívá dědictví otců zachovej nám, pane. A to, že se dneska rozdělujeme, je důsledek, který mě někdo vysvětlí, proč, co a jak, a že jiná cesta není a může a tak dále. Ale možná, že na ty otce zapomínáme.

jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, na to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak mě, to je to zajímavé, když jsem jezdil s Tatrou, tak mě sponzorovala afilace firmy Škoda, zástupci firmy Škoda, který jsou tam inženýr Ludvík Tal a inženýr Petr Haná, kteří se tam u nás velice dobře starali, a opravdu to bylo královský, bydlení jsme tam měli, i když jsme měli svoje na kolečkách v té AV, ale proto to celý nevykládám jenom proto, že nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali Škodovku, po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysípaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakia a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali, a teď jsem tam viděl tu trikoloru a najednou přišli dva zaměstnanci, ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých, protože v té době mě hlavou znělo kompetence, konfederace, své právnost, své bytnost, rozumíte, a tak dále. A zase mě přepad prapodivnej smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport České 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, teď já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuhletu radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil, dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a támhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to jezet a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newmanům taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom, a nebo jestli jste prezident firmy Nestle, nebo máte jednu fabriku, nebo prostě přijedete v Aví a s odpuštěním žerete hovězí vlastní šťávy a počkáte, až ty milionáři z ty Aví odejou, abyste nedělali ostudu Československu a jíte konzervy. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi. To už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozhodnete.

protože pokud tady náhodou zakokrhal kohout nebo zarachotilo auto, tak to točíme v mým autě, protože tady naproti nám je rybníček, my jsme na venkově, jsme v Horních Jirčanech a tady je provozovna Elmunzer Karoserie, společnost s ručením omezeným, a tady my prodáváme, nedávno jsme otevřeli tu prodejnu, sklad a prodejnu, prodáváme náhradní karosářský díly na všechny evropské auta i japonské auta. Světla, reflektory, plasty, no a teď ještě prodáváme velice zajímavý Peugeoty, který mají na to pár kilometrů, jsou v plný záruce, jsou výrazně lacnější oproti novým. No a tak se tady najednou dopátrávám, jakoby z houští paměti se mě vynořují základní poučky pana profesora Tlustého a jiných z Hradecké obchodní akademie. Najednou jako se všecko vrací, ale vrací se jedna nejdůležitější věc, kterou pan profesor vždycky říkával, za tomu jsem vděčný, že musí být k zákazníkům slušný, korektní a nepodvádět, protože v obchodě se dá udělat rána, myslím tím třeba velká zisková, ale jenom jednou. Pak už se na to přijde a ztratíte kredit. Takže nám je vždycky líto, když nemůžeme zákazníka uspokojit, protože to není jenom v naší moci, my je všechny ty blatníky a všechny ty věci nemáme a nevyrábíme. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Kapitola 47. pojednává o tom, jak podivně byl kouzli stižen Don Quixote de la Mancha, a ještě o jiných neobvyklých příhodách.
3: Už dva dny dlela vznešená společnost v zájezdní hospodě a mnozí z nich si již říkali, že by se měli vydat na další cestu. I domluvili se, co nyní udělat, aby se Dorotea nemusela zbytečně unavovat a putovat pod záminkou, že má být vrácen trůn královně Mikomikóně s Donem Quixotem až do jeho vsi. Vždyť by ho tam mohli dopravit farář a lazebník, kterým na tom tak záleželo, a zkusit potom, zda se mu doma jeho bláznivé myšlenky nevykouří z hlavy. A zařídili to takto. Ujednali s mužem, který jel náhodou kolem se svými volky, že ho vezme s sebou. A potom se někteří z nich pustili chutě do díla a zbyli z kusu dřeva jakoby zamřižovanou klec, kde by se mohl Don Quixote i tak trochu otočit. A když s tím byli hotovi, přestrojili se jeden tak a druhý onak, aby se Donu Quixotovi zdálo, že jsou to docela jiní lidé, než které dříve na hradě viděl. Pak již potichonku vstoupili všichni do komory, kde rytíř vyspával po všech těch půdkách. A zatímco Don Quixote klidně spal a nemohl vědět, co se na něho chystá, chopili se ho ti zakuklenci, svázali ho pevně na rukou i nohou, a když pak sebou trhl a leknutím se probudil, nemohl se už ani hnout. Don Quixote hleděl s údivem, než kvůli s úžasem, na podivné postavy. A netrvalo dlouho a uchvácen jako již tolikrát svou neklidnou a skalenou obrazotvorností, považoval ony bytosti za strašidla toulající se zakletým hradem a uvěřil, že také on je stižen kouzlem, když se nemůže pohnout ani zvednout ruku k obraně. Dopadlo to tedy na vlas tak, jak si představoval farář, strůjce toho velikého úskoku. Pak přinesli klec, zavřel jej do ní a přitloukli latě tak pevně, že by jí mi marně cloumal. Potom jej vzali na ramena a když ho v té kleci z komory vynášeli, ozval se tajemný hlas.
4: O rytíři smutné podoby, nekormuď se více nad svým zajetím, neboť je z toho třeba, abys vyšel co nejdříve se ctí z dobrodružství, do kterého tě přivedla tvá velká statečnost. A víš, že skončí až divoký lev mančalský a bílá holubice tobolská budou jedno tělo a jedna krev a skloní své hrdé šíje pod něžné jeho sňatečné. Z tohoto nevídaného svazku vzejdou a světlo světa spatří statečná lvíčata, jež půjdou záhy stopou, kterou zanechal otcův lví spár.
3: Dona Quixota ona prorocká slova opravdu potěšila, neboť se ihned dopátral jejich jádra a smyslu a pochopil, že mu bylo přislíbeno, že vstoupí v posvátný a nerozlučný svazek manželský se svou milovanou Dulcineou z Tobosa. Z jejíhož požehnaného lůna vzejdou lvíčata, totiž jeho děti. Na věčnou slávu kraje manžského. Věřil tomu proroctví do posledního slůvka i vzdychl zhluboka, a pozvedl hlasu své hořka.
5: O ty, nechť si kdokoli, jenž si mi předpověděl tolik blaha a štěstí, požádej prosím mým jménem moudrého čaroděje, který se o mne tak stará, aby mi nedal zahynout v tom vězení, v němž mě nyní odnášejí, dokud se ty nevýslovně krásné sliby nestanou skutkem. A nebudu-li oslyšán, budu považovat útrapy v té kleci za učiněný ráj a řetězy, kterými jsem spoután, nazvu dlaní laskající. A lůžko vězeňské neprohlásím za tvrdé pole bitevní, ale za rozkošné a hebké lože svatební.
3: A pak už vzala ta strašidla klec na ramena a naložila ji na volský potah. Když Don Quixote viděl, že byl na vůz stažený voli uložen, řekl Sančovi.
5: Přečetl jsem už opravdu mnoho znamenitých příběhů o potulných rytířích, ale nikde jsem nečetl, neviděl ani neslyšel, že by někdy začarované rytíře odváželi takto, co noha nohu mine. Bývají zpravidla unášeni vzduchem, závratnou rychlostí, v nějakém sivém nebo temném mračnu. Jindy pak na ohnivém voze, na okříleném koni, anebo na podobném tvorovi. A že vezou nyní volským potahem právě mě? Z toho mi jde při sám Bůh hlava kolem. Možná však, že se rytířstvo a čáry naší doby musí brát docela jinými cestami než v časech minulých.
3: Zatímco spolu pán a sluha takto rozmlouvali, rozhodli se strůjci celé maškarády, že urychlí odjezd, neboť se báli, že jim Sancho, který už leco stušil, nakonec na všechno přijde. Zavolali si tedy stranou hospodského, přikázali mu, aby osedlal Rosinanta a přistrojil osla, a on to velmi rychle učinil. Pak sedl farář na koně, lazebník ho následoval, škrabošku ovšem nesundal ani jeden, ani druhý, neboť by je byl jinak Don Quixote hned poznal. Don Quixote seděl v kleci, opíraje se o dřevěnou mříž, nohy měl nataženy, ruce spoutány a choval se tak tiše a trpělivě, že nevypadal jako člověk z masa a kostí, ale jako socha z kamene. Putovali takto tiše a zvolna asi 2 míle, když v tom se farář ohlédl a spatřil, že za nimi jede 6 nebo 7 pěkně ustrojených jezdců, kteří je brzo dostihli, neboť se netáhli za pomalými a nepohyblivými volky, ale seděli si pěkně na mezcích kanovnických a dychtěli už jenom, aby si mohli odpočinout v hospodě. Rychlejší tedy dohonili uloudané a pozdravili se zdvořile navzájem a jeden z nich, tolecký kanovník a pán těch, kteří ho doprovázeli, nezdržel se a otázal se, proč Dona Quixota takto vezou. Zda je to nějaký nebezpečný lapka nebo jiný zlosin patřící pod pravomoc svatého bratrstva.
6: Ať vám ten rytíř, pane, sám řekne, proč ho takhle domů vezou.
5: Jste snad, milostiví páni, obeznámeni s věcmi potulného rytířstva? Jestliže ano, svěřím se vám milerád se svým neštěstím. Jinak bych zbytečně mařil slova.
3: Zatím už farář a lazebník, kteří viděli, že cestující hovoří s Donem Quixotem, popojeli blíže, chtějíce odpovědět tak, aby jejich lest nevyšla najevo. Kanovník pak odpověděl Donu Quixotovi takto.
7: Znám, bratře v Kristu, dobře rytířské romány a jde-li opravdu jen o to, můžete se mi klidně svěřit s čímkoliv.
5: Nuže, pane rytíři, vězte, že jsem zaklet do této klece a že to způsobila závist a šalba nepřejících čarodějů, neboť ctnost je častěji pronásledována zlými, než milována lidmi dobrého srdce.
8: Pan Don Quixote de la Mancha říká svatou pravdu. Sedí na svém voze opravdu očarován, nikoli snad za své viny a hříchy, ale z dopuštění zlých bytostí, které dráždí, ba z míry přivádí zosobněná statečnost a ctnost.
3: Když kanovník slyšel, že jak uvězněný, tak ten, kdo je na svobodě, mluví jedním jazykem, udivilo ho to do té míry, že se div nepokřižoval. A v tom ještě Sancho, který k ním přistoupil, nasadil všemu korunu, když řekl:
9: Teď se na mě, pánové, třeba i zlobte, ale na mou duchu, když je očarován můj pán Don Quixote, pak kouzelníci pod mořem věznili i mou matku. Ach, pane faráři, snad si nemyslíte, že jsem vás hned nepoznal. Vím, kdo jste, i kdybyste si dal na tvář 10 škrabošek. A věřte mi, že tomu všemu rozumím, i kdybyste ty své kličky sebe víc tajil. Kde závist panuje, tam ctnost nekvete. Nebýt vás, velebný pane, byl by si můj pán už hezky vzal princeznu Mikomikónu. A já bych byl už dávno při nejmenším rabětem, protože můj pán je dobrá duše a ví, že jsem mu sloužil do úpadu. To jsem vám, důstojný pane, řekl jenom proto, abyste se přece rozpomněl, že jste náš pastýř a dělal si trochu svědomí z toho, jak zle tu ti lidé nakládají s mým pánem.
4: Co je tohle za písničku? Tak vy už, Sancho, také patříte do jednoho pytle se svým pánem? Tak se mi zdá, že skončíte nakonec tamhle v té kleci vy a budete také očarován, protože už i vás posedly ty jeho rytířské nápady. V nepravý čas jste obtěžkán jeho bláznovskými sliby. V nepravou chvíli máte makovici plnou ostrovů, za kterými byste na kraj světa běžel.
3: Farář požádal kanovníka, aby s ním popojil kousek před vůz a pak, že mu vysvětlí celé tajemství muže v kleci a řekne mu leco z zábavného. Když tak spolu rozmlouvali, popojil k ním lazebník a řekl, že právě přijeli na místo, kde by si mohli odpočinout. Kanovník, zváben pohledem na krásné údolí a chtěje se pokochat pěknými lukami a zároveň rozprávkou s farářem, rozhodl se také, že dále nepojede a přikázal několika sluhům, aby dojeli do nedaleké hospody a donesli odtamtud jídlo pro všechny. Zatímco se to dálo, všiml si Sancho, že by mohl s pánem na chvíli pohovořit bez stálého dozoru faráře a lazebníka, který jim dvakrát nevěřil, i přitočil se k posadě a řekl Donu Quixotovi:
9: Pane, abych ulevil svému svědomí, řeknu vám rovnou, jak je to s tím vaším zakletím. Tamhle ti dva se škraboškami na tváři jsou farář a lazebník z naší vsi a ten celý únos spískali, myslím, je z holé závisti, protože jste už nad ně vynikl slavnými činy. Tohle je svatá pravda. A nejste, věřte mi, očarován, ale napálen jako nějaký hlupák. A dokážu vám to, když se vás na něco optám. Odpovíte-li mi tak, jak si myslím, budete mít, pane, ten jejich podvod a klam rovnou u nosu a uhlídáte, že nejste očarován, ale pomaten na rozumu.
5: Otaž se mne na cokoliv, můj milý Sancho, odpovím ti mile rád na každou otázku. Tvrdíš-li však, že tamti dva, kteří se celou cestu kolem nás točí, jsou farář a lazebník, naši krajané a dobří známí, pak se jim snad trochu podobají? Ale nevěř, Sancho, že jsou to doopravdy oni. Jestliže vypadají opravdu tak, jak říkáš, tak vzali na sebe jejich tvářnost a podobu ti, kdo mě očarovali. Věř, že to čarodějové mohou udělat jako by nic.
9: Matičko boží, copak je, milost pane, opravdu možné, abyste měl tak prázdnou a tupou hlavu a nepoznal hned, že vám říkám čistou pravdu? A že to vaše uvěznění a očarování způsobila spíše zlá vůle než nějaká kouzla. Ale když už s vámi není jiná, dokážu vám docela jasně, že očarován nejste. Řekněte mi, a kéž vás Bůh za to vysvobodí z té hrůzy a kéž se odtnete v náručí paní Dulcinei, co nevidět.
5: Nech už to zaklínání a otaž se na cokoliv, neboť jsem ti již řekl, že odpovím co nejpřesněji.
9: Vím, že je můj pán dobrák od kosti a neselhal by za nic na světě. A tak bych se vás, milost pane, moc rád zeptal, zda se vám, milost pane, o té doby, co vězíte v té posadě, zda se vám, račte prominout, chtělo, no, jak se říká, na malou nebo na velkou.
5: Co si to, Sancho, říkal? Mluv trochu jasněji.
4: Je možné, milost pane, že byste nerozuměl, co to znamená jít na malou nebo na velkou? No, každé děcko by to přece pochopilo. Ptám se vás, nechtělo-li se vám někam, no, stranou, však vy víte.
5: Ach, tak už ti rozumím, Sancho. I to víš, že ano. I teď se mi chce.
10: No tak, teď jste kápl božskou. To jsem chtěl právě vědět. A teď mi hezky povězte, zda se u nás vždycky neříká, když někdo není ve své kůži. Nevím, co tomu člověku je. Nejí, nepije, inu, jako by ho někdo očaroval. Z toho lze soudit. Je ti, kdo nejedí, nepijí a také nekonají svou potřebu, jsou očarováni. A nikoli ti, kterým se chce jít někam, jako vám, milost pane, zvlášť, když ty tom ještě pijete, kdykoli vám něco dají a jíte, když máte co.
5: Pravdu máš, Sancho. Ale už jsem ti přece říkal, že je těch kouzel mnoho a mnoho. A tak je možná dnes už obvyklé, že očarovaní lidé dělají všechno, co dělám já, ač to dříve nedělali. Každá doba má svoje mravy.
3: Tak to spolu rozmlouvali rytíř Potulný a zbrojnož, až dospěli konečně tam, kde je očekávali farář, kanovník a bradýř, kteří už seděli v trávě. Sancho pak požádal faráře, aby pustil jeho pána na chvíli z klece. Farář řekl, že by té jeho žádosti milerád vyhověl, kdyby se nebál, že jeho pán, až ho pustí ven, začne zase vyvádět svoje známé kousky a uprchne někam, kde ho už nikdo nenajde.
7: Myslím, že nikam neuteče, zvláště když nám dá své rytířské slovo, že se od nás vzdálí jen tehdy, když mu to dovolíme.
5: Dám slovo a budu v něm stát. A pak také, kdo je očarován jako já teď, není svým pánem, protože ten, kdo ho zaklel, může ho přikovat na jedno místo i na dlouhých 300 let. A kdyby přece jen upláchl, vrátit ho v okamžení zpátky.
3: A Don Quixote podal kanovníkovi ruku, ačkoliv je měl obě svázány, a na jeho slavnostní slib a čestné slovo vypustili ho z klece ven. Kanovník se na něho díval a divil se jeho velkému a věru prapodivnému bláznovství, neboť hovořil a odpovídal na cokoliv, jako by měl v hlavě docela jasno, a mluvil z cesty jenom tehdy, když přišla řeč na věci rytířské. V tom se už vraceli sluhové s meskem nesoucím potraviny. Prostřeli na koberečku i na svěží trávě lučiny a všichni se pak sesedli ve stínu stromů a pustili se do jídla. A když tak jedli, zaslechli z nenadání silný praskot a zvuk zvonečku, který se ozval z nedalekého křoví, a zároveň uviděli, jak z toho roští vyskočila pěkná koza, a za ní se objevil pastevec, který na ní křičel.
11: Ach, vy tulačko jedna toulavá, vy má stračko strakatá. Kam vás to jen dneska stále žene? Ale proč se vlastně ptám, když vím, že jste jako všechny ženské a že vám krev nedá pokoje? Ke všem děsům s vaší povahou a s povahou všech, kterým se rovnáte.
3: Jeho neobvyklá slova zaujala všechny, zvláště kanovníka, a ten mu hned řekl:
7: Uklidněte se přece, bratře v Kristu, a nenamáhejte se tolik, aby byla tahle koza už mezi ostatními. Sám jste mluvil o slabém pohlaví ženském a její přirozený puti strhne, i kdybyste tomu bránil jakoli. Snězte tady sousto a udělejte pár hltů, aby vás přešel hněv.
3: A už mu také podával na špičce nože studené králičí plecko. Pastevec je vzal, poděkoval, napil se a hned byl klidnější.
11: Mrzelo by mne, vzácní páni, kdybyste mi měli za nějakého prostáčka, protože jsem mluvil s tímhle tvorem, jako by to byla lidská bytost. Slova, která jsem pronesl, mají totiž skrytý smysl. A abyste uvěřili a jádro té pravdy takřka na očích měli, povím vám na dotvrzení toho pravdivý příběh.
2: O tom, co vyprávěl pastevec těm, kteří vezli Dona Quixota, pojednává kapitola 51. Je to příběh o nešťastné lásce, o tom, jak krásná mladičká Leandra tak dlouho vybírala mezi několika počestnými nápadníky, až jednoho dne utekla s vojákem, který ji však oklamal. Otec dal Leandru do kláštera a její zhrzení nápadníci bloudí po horách a volají její jméno. Pastevec, který byl jedním z nešťastných nápadníků, uzavírá příběh slovy.
11: Já se ubírám cestou snadnější a řekl bych i správnější. No vždyť neustále tupím lehké mravy žen, jejich nestálost, přetvářku, jejich sliby, chyby, věrolomnost a všechny ty jejich nesmyslné choutky a touhy. A proto jsem, vzácní páni, tak volal na tu kozu a před vámi jí domlouval. Je nejpěknější z celého stáda, ale trochu jí pohrdám, protože taky patří k tomu slabému pohlaví.
3: Pastevcovo vyprávění líbilo se všem a Don Quixote hned mu nabídl své služby.
5: Kdybych já tak byl pánem své vůle a mohl se pustit do nového dobrodružství, pak bych se, pastevče, bratře milený, vydal hned na cestu, aby to pro vás brzy šťastně skončilo. Navzdory abateši a všem, kdo by mi v tom chtěli bránit, vysvobodil bych vaši Leandru z kláštera a přivedl bych vám ji, abyste s ní naložil podle své vůle a libosti. Zachovávaje ovšem rytířské zákony.
3: Pastevec se zadíval na Dona Quixota a když viděl jeho nebohé ustrojení a žalostný vzhled, zeptal se udiveně.
11: Co je to, pánové, vlastně za člověka? Vypadá a mluví docela jinak než druzí.
7: Kdo jiný než slavný Don Quixote de la Mancha, napravovatel bezpráví, lítý odpůrce všelikých křivd, záštita panen, postrach obrů a vítěz v tisícerých bitvách.
11: Tohle mi připomíná všechny ty knihy o potulných rytířích, kteří dělali, milost pane, zrovna to, co říkáte, ačkoliv si přece jen myslím, že si ze mne vaše milost buď tropí šašky, nebo má tamten velkomožný pán prázdnou makovici.
5: Jste ničema, jakého by pohledal. Já mám hlavu plnou, ale vy máte úbytě v té své omezené hlavě.
3: A Don Quixote popadl bochník chleba, který měl po ruce, a uhodil jim pastevce rovnou do tváře tak prudce, že mu pohmoždil nos. Milý pastýř však nerozuměl žertu, skočil na Dona Quixota, stiskl mu oběma rukama hrdlo a byl by ho jistě zardousil, kdyby nebyl v tu chvíli zakročil Sancho Panza, neuchopil jej odzadu a nepraštil jim na ten jejich stůl, že se hned roztříštily sklenky, nádobí se rozbilo, všechno se rozlilo a kusy jídla letěly do trávy. Když Don Quixote viděl, že má volné ruce, obořil se znovu na pastevce, zatímco jej Sancho kopal a hmatal po nějakém noži. Kanovník a farář div nepukli smíchy, lučištníci poskakovali radostí a štvali je na sebe, jako se to dělává, když se na sebe vrhnou dva psy. A když se tak všichni bavili a veselili, všem kromě těch, kteří si leželi ve vlasech, dolehlo k ním najednou troubení, a při těch jeho smutných zvucích zahleděli se všichni tam, odkud zaznívalo. Pastevec měl už bití i rozdávání ran až nad hlavu, tak toho nechal. Don Quixote vstal a zadíval se směrem, odkud se hudba ozývala, a spatřil, jak z blízkého vrchu sestupuje zástup lidí v bílém oděvu, jaký na sobě mívají kajícníci. Toho roku odpírali totiž mraky poskytnout zemi vláhu. A tak chodila v tom kraji procesí, aby se dlaň boží otevřela a napršelo. Když Don Quixote uviděl podivná roucha kajícníků, napadlo mu hned, že je to jistě nějaké nové dobrodružství, a pomyslil si také, že socha ve smutečním hávu, kterou v průvodu nesli, je nějaká urozená paní, kterou ti věrolomní a nevycválaní lotři násilím unášejí.
5: Hej vy, kteří jistě nemáte čisté svědomí, když si zakrýváte tvář, postujte a vyslechněte mne. Žádám vás, abyste ihned propustili na svobodu tuto krásnou paní, Jejíž slzy a smutný obličej svědčí zřejmě o tom, že ji unášíte násilím a že jste se na ní dopustili velikého bezpráví. Já, který jsem se narodil jen proto, abych odčiňoval podobné křivdy, nedopustím, aby kdokoliv z vás udělal byť jen jediný krůček, dokud jí nedáte vytouženou svobodu, které si jistě plně zaslouží.
3: Při těchto slovech napadlo ihned všem poutníkům, že ten muž je patrně blázen, a rozesmáli se jeho řeči na plné kolo. Ale Don Quixote, jako když do ohně střelného prachu přidáš, splál nyní hněvem ještě prudším, neřekl již ani slovo, tasil meč a hnal se proti nosítkům. Jeden z těch, kdo je nesli, zanechal celé břímě svým druhům a šel na Dona Quixota s napřeženou vidlicí či rozsochou, kterou podpíral nosítka. Don Quixote ťal do ní ze vší síly, takže byla hned na dva kusy, ale kusem, který mu zůstal v ruce, praštil onen muž potulného rytíře tak prudce po rameni, že se Don Quixote svalil na zem zle spořádán. Teprve Sančovi výkřiky a nářky Dona Quixota vzkřísili a hned se hlásil k životu slovy:
5: kdo žije daleko od vás, přesladká Dulcineo, je vystaven mnohem horším utrpení, než je to, které snáším. Pomoz mi, můj milý Sančo, tam na ten zakletý vůz. Neudržel bych se v sedle, protože mám rameno na padrť.
9: Udělám to s největší radostí, můj milovaný pane, ale pak už se vraťme do rodné vsi a tam se již připravíme na další výpravu, která nám zajisté přinese větší prospěch a slávu.
3: Voska připřáhl volky, uložili Dona Quixota na otýpku sena a zamířili hezky pomalu, jako obvykle, kam farář chtěl. Za 6 dní dojeli do vsi Dona Quixota právě o polednách a zrovna v neděli, kdy byli všichni lidé na návsi. Všichni se seběhli, aby se podívali, koho to vezou, a když poznali svého krajana, šla jim z toho hlava kolem, a který si chlapec hned běžel vyřídit hospodyni a neteři, že se jim vrací jejich pán a strýc a je prý celý pohublý a v tváři žlutý a leží na hromádce sena na voze taženém 2 volky. Kámen by se byl obměkčil, když ty 2 dobré ženy spustili nářek, zahrnujíce přitom znovu kletbami ty zlořečené rytířské romány. Když se roznesla zpráva, že se Don Quixote vrátil domů, přiběhla žena Sancha Panci, která dobře věděla, že se s ním její muž vypravil do světa jako zbrojnož, a jen Sancha uviděla, už se ho ptala.
12: Tak mi přece pověz, co ti to zbrojnožství vyneslo. Neseš mi alespoň nějakou sukni. Přinesel si dětem pěkné střevíčky.
9: Ani to, ani ono, ženo milá, ale nesu vám něco lepšího a podstatnějšího.
12: To jsem ráda, ale ukaž mi přece, muži můj milý, ty lepší a podstatnější věci. Ráda bych je viděla, aby se potěšilo moje srdce, které mě tolik bolelo a tak se rmoutilo, jako bys byl na věky odešel.
9: Ukážu ti to až doma, ženo, a jen už buď spokojena, neboť dá-li pán Bůh a my se vydáme ještě jednou do světa za dobrodružstvím, bude ze mě co neviděl hrabě nebo pán nad ostrovem, jaký tu u nás nikdy nikdo neviděl, protože já dostanu od Dona Quixota ten nejpěknější.
12: Aby pán mu dal, milí muži, neboť by to přišlo jako na zavolanou.
3: Zatímco Sancho Panza a jeho žena takto spolu rozprávěli, hospodyně a neteř přivítali Dona Quixota, svlékli ho a uložili na jeho staré lože.

0: Dona Quixota de la Mancha a první díl knihy o jeho podivuhodných dobrodružstvích.
1: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

aspoň dokáž teda krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

0: naposled.
1: Ještě jednou vás všechny vítám v pravidelné sobotní dvoreně, s ní za vámi přicházím v čase už hezkých pár dnů prosycených podzimem. Jeho panování před hezkou řádkou let zřejmě pořádně a tak trošku nevlídně prosytilo svět vaby rivoly a přivedlo k písnice Tereza, známé rovněž jako Osamělé město. Ale aby se na nás podzim nezlobil a nabídl nám i svoji lepší stránku, budou dnešní písničky především o něm.

Kdysi nesmírně populární pražská skupina Mustangové s posledním vandrem naplněným loučením s časem letních toulek a nenapodobitelnou tramskou nostalgií. Musím se přiznat, že ani netušíme si tahle parta, která stála na samotném začátku, kdy vznikala naše tramská scéna, ještě existuje.

S písničkou Snář vklouzla do dnešní dvorany skupina Hobby. Je to parta nadšených muzikantů z okolí Havlíčkova Brodu, kteří si ve věku, kdy většina lidí nedá dopustit na televizi lahvové pivo a papuče, usmysleli, že si zaspomínají, vybrali 14 písniček a nahráli pod názvem Večerní písně. A jejich nápis na zdi určitě stojí za poslech.

závojem nostalgie nás první ranní čaj s Frantou Proškem vrátil do zpěvníku pražských Mustangů. Z toho, co jsem vám nabídl, se může zdát, že se v písničkách dokáží především tak trošku litovat. Na deskách se sice nikdy moc nevyřádili, ale jednou, bylo to už v roce 1970, se jim podařilo zakotvit mezi trampskými

slavné Buráky s báječným textem Jirky Falady z vůbec prvního singlu pražských Mustangů. V té době neměl brněnský kytarista, pianista a zpěvák Karel Macálka nejmenší tušení, že se vydá na muzikantskou cestu. Ale v roce 1985 už to bylo jasné. Prošel skupinami Bokomara, AG Fleck, hrál s Vlastou Redlem i Lenkou Filipovou, na pár měsíců zakotvil u Nových Rangers Honzy Vančury a teď se toulá s brněnskou partou Pozdní sběr a její bluesovou holkou z koleje.

Náš pravidelný výlet do dvorany vokálních skupin otevřel tento podzim This Autumn, který skutečné sestry Alice Donna Lewis a Yvonne Drixovi, známé v hudebním světě jako King Sisters, přivedli mezi elitu zámořské hitparády v roce 1941. A to s partou Alvina Raye, prvním a nejspíš posledním stylkytaristou, který stál v čele swingového orchestru. O 19 let později vypadala hudební scéna už úplně jinak. Mimo jiné i díky důvopovému kvartetu Drifters.

černý duopový kvartet Drifters a poslední tanec, chovej pro mě, Save the Last Dance for Me z vrcholu zámořského žebříčku 13. října roku 1960. I dalším hostem z galerie elity vokální skupiny je kvartet. Vrátíme se s ním o rovných 10 zpátky za skupinou Weavers.

Lee Hayes, Fred Hellerman, slavný Pete Seeger a Ronnie Gilbertová, legendární sestava Weavers a v jejím nenapodobitelném podání ukolébavka Goodnight Irene, která se v roce 1950 držela plných 13 týdnů na vrcholu zámořské pop hit parády. A teď se posuneme přesně o 7 let, k 13. říjnu roku 1957, kdy z hejna rockabilly vyskočili Don a Phil Everlyovi, The Everly Brothers.

Dvojice Everly Brothers a její první velikánská trefa Vstávej, Zuzanko, Wake up, little Susie. A když už jsem zakotvil v galerii Evergreenu, musím vám zahrát absolutně nejslavnější podzimní písničku. Původem francouzské podzimní listí Autumn Leaves, které uvedl premiérově v roce 1946 Yves Montand ve filmu z okupované Francie Brány noci. A záhy poté v zámoří takhle naspívala čtyřka Ames.

začátku druhé sloky. Ona je mu štěstí, mý štěstí modrooký, jak nebe časně z rána, provencálský lány, je láska oplakaná, slzy hořkoslaná.

Z nového alba, poskládaného z opravdu živých nahrávek koncertu v legendárním brněnském jazzovém baru u Kouřícího králíka, vám skupina Pozdní sběr přinesla báječně poetickou písničku Říkala mu slunko, která stylově patří do širokánského pojmu jižanský rok s přívlastkem, jak nazývá svůj styl sympatická parta Pozdní sběr.

Na závěr dnešního dne podzimní dvorany to byl Vaby Daněk a s mírným kalendářním předstihem jeho píseň, co mě učil listopad. Přeji vám všem krásný týden, nejlépe ve společnosti Dvojky Českého rozhlasu a už teď se nesmírně těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Dvojce Českého rozhlasu.

0: se smát.
1: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do 1 hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té 1 hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude, tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem, jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tenhle sen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web Mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

je kolem lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji.
1: Krásný večer.
0: Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych se mohl ulejt ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého
1: ne,
0: počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Moře, krásně Černý moře,
0: no.
1: Tam různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště v Arnu, nějaký sochy jsem viděl, takže se nebylo na to jaký, no.
0: Jo, ale prostě vy, no.
1: A bylo to všechno good.
0: No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No jo, taky bych ho sem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vody, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si hnedka bovovat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco krásný, bílého.
1: Krásný sníh, no.
0: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrátky. No.
1: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte?
0: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: Vy asi taky jste teď v Praze, víte? Začnete v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No jasně, půjdu ven, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňuju. No.
0: Ale je to moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety. Tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, protože měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď to k tématu.
0: Ano.
1: To, co nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jediné léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa, abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne padat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Pojďte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že jo, děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla.
0: Nebyla. A toužila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, protože bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěje.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za pro to teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No, já nevím, co bych si vybrala. No, jedině teplo.
0: No, já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky, no. Kterou zemi?
1: No, tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano, no, tak... Bože, se někam už nedostanu, ale já se bojím tý zimy. No, doufám, že to zase přečkáme dobře, no.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme tam dobře, sestra upadla, hodně to tady bojí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Já jsem to nešťastná, no. Já taky. Ráda být někam.
0: Věřím. No, někam se vypravit. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí kronovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tady, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No, tak
1: měli jsme možná štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení.
0: Ano.
1: A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu.
0: Ano.
1: A už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Je pravda, že...
1: Jinak...
0: No.
1: Ano.
0: Ne, povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostanem, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé, tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krása.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a zbyly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak. Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě to, určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. Děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo? V Řecku, a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo? No, přes deny jak štaž. Ona tam se byla i manželka, jo? A ještě, že vzala spoustu županů a teplákových souprav a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, pak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo.
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropaní, my,
0: ano, ano, to je pravda.
1: No, takže tak, takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou, froté ruční.

0: stupňu tepla, ako jo.
1: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
0: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, takže 2-3 hodiny a tak, ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bílýho, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to jsem musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom, potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
1: Jo, jo.
0: No, tak, tak jsem třeba od třech v noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli na cucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
1: No, jo.
0: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrná od krve mé, jo? Na cucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna. V té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospůdek.
1: Uh-huh.
0: Tam do toho června ty hospůdky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli motorky.
1: Jasně.
0: A do toho filíra, to filíru je na Čoluní, jo, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě.
1: Uh-huh.
0: Tak tam do těch, do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny a i dětskama, jo. Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo.
1: Ano, ano, ano.
0: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit třeba, jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hice a potom přijet do nějakého mrazu. Já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
1: Jo, vlastně ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
0: No, no to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. Tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
1: ano, ano.
0: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo. No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těli, jo?
1: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
0: No, nejenom se omlít, ale dobře se aj najest a tak, jo, protože
1: no a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
0: My máme bratr v Austrálii, on nás tam furt zve.
1: No.
0: Ale já, no pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale
1: nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo
0: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
1: jo.
0: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale tak, ale já radši ne, ale budu tady.
1: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
0: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
1: Ano.
0: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečené. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, že jo?
1: No, to tak je jasný.
0: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimu v Austrálii, jo? Ale no, tak si to vždycky povykládáme, jo, a tak to, no, takže takhle, no, ono, nahoře tady u nás, my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, no, na to prostě, a kolem 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo?
1: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně

0: Páně, moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo?
1: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Takže
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Taky prosím, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem v ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě bylo pěkně,
0: to,
1: ale
0: to je dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu. Chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Tak jste si pak zvykla, jo.
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá, bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe,
0: mm-hmm,
1: a oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu, opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo? Třeba
0: ano,
1: pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Mm-hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krása.
0: To se vám líbilo víc. Tam,
1: jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu,
0: mm-hmm,
1: a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli tež týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
0: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: Tak to je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Podpisal
1: jste ho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piraně, lovit ty piraně, potom v těch vodách takový ti malí krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhl ho z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no,
1: protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrůzu z pavouků.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
0: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když ho někde vidím, Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo, jo, to je šok vždycky.
1: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše země je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko.
0: Ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
0: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Paní jo, Soňo, taky moc děkuju. No. Jsem ráda, že jste povyprávěla, taky, jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
0: Nápodobně.
1: A trochu teplejší počasí. Ano. My si ho užili, ale
0: uvidíme,
1: nic se nedá dělat.
0: Jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislý, mě už táhne na 90, ale říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králů v Egyptě plus 55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce. Jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik Karolinem, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, co bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, budeš dělat jenom místo předsedu. A tak, no, tak to bylo, ale do asi 80. se nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti, tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda to cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svadební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: První mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, oni říkali, ne, je rodinné příslušení, no tak jsem se vožnil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho teda, bych, poprvé jsem byl jako vdovec v 85. Tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyní do Francie na Skubidán. No a to koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, jsou od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místo nazdraví, tak on vždycky říkal nazdraží. Ale tak to je vedle. No ale důležitý je, že ho uprosil a tak přes celou Francii na Mont-Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ti odboráři, že nám prováděli různý výlety po, no, jediné, co mě donušili sněz půl rajčety a syrový rajčata, teda ne, tam dole stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co si dávají stolky ke stolování, jako, no. A jinak, co dalších, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve včelárama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, a jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stála teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, to, na tom jednom konci tam byla prostě radička, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale takže říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt bylo jako jedno z nejlepších.
0: Dobře, Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří, no, a přeju tak i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili. Stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ, tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd, ta písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mě ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejší zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, Bulharsku, Vendéje, Polsku. Se třeba rokama jsme byli na Korfu. Jsem věnoval manželce 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistila, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají, a tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem měl autobus.
0: No, vidíte to.
1: Byli jsme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. To může sledoval ten Tokio Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky, všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvili, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je, koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, pan, jak mě naštěš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Sera byla teď na Sardinii, tak nám posílali moře fotek a nám ještě ukazovala, jak dojeli dom. Tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplně, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku, někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám strach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechno, jaké je hadě, tak toho by mě lobavy, a i z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: Ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. A vzhledem k tomu stylu života a to vám šeli dobře, doma nejlíp, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Karářské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen. No.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně
1: i zimní týden. Ještě loni i na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lenou na pláň.
0: Ano, baťoch na záda a na túry.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, já pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch hlanách jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale mu omdlívá, když to vidí.
0: Tak, hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v
0: pořadu. No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně tak.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

víš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Slzy tvý máme. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou.
2: Problém. Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: Je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Já chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na
1: krása,
2: podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou
1: cestu.
2: Itinerář nějaký.
1: Odkud
2: no.
1: Kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, letíme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaké té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližný itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak. Ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: No úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbii, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako když jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam do pruhu, když člověk neví, kam vůbec. Má, to je peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3-4 hodiny aspoň.
1: No a když takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho?
2: No, tak většinou tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje, než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou, ale nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši sever než jich doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět ty zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako jo, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbů, mm-hmm. jsme byli vlastně druhý Běloší, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada.
1: Mm-hmm.
2: To byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano.
2: No, úžasní lidi, prostě úžasní.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tímhletím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: jo.
2: a tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla.
1: Žlutou zimnici tu dokonce vyžadují průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano. Moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jitušku, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo, cestujete.
1: Tak tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky včera zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat dřeva na zimu a starost.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano,
0: to všechno
1: ano,
0: vyžaduje celoroční péči.
1: To dobře,
0: no.
1: Vítušku, vy jste skvělá, vy jste skvělá. Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hřebu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne.
0: Pak zase vy a opačně, no, zkrátka.
1: Ne. Ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši vysílání je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a k těm teplým krajům. Moje kamarádka, která cestovala víc, ale ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo.
1: Jo, tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocích. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyk je železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý můžu, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kormy už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano. Přesně tak.
1: Jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem. Tak třeba v listopadu vyrazit.
1: No to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplná tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes jara.
0: Ale už to začíná, on je to trochu jarem, to máte pravdu. Ale v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No.
0: No
1: ale
0: je,
1: víte co?
0: Za 3 hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jitušku, co bych tam dělala v tomhle věku, abych se plazala po nějakých pyramidách?
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu. Proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak změna programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já vím, poslouchám.
0: No, a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano, nevím, je,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak.
1: Jasně.
0: Znáte
1: jo, a ještě prosím, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda z speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Já mi tady topí a jsem u nich v těch teplých krejích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásně.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze Strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauricius. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauricius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky. Měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom... Jakou chcete destinaci? Varad?

0: Jero, nebo procestovat celou Kubu. Mm-hmm. Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď. Máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem.
1: Mm-hmm.
0: A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
1: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
0: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
1: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauricius nebo Kuba teda?
0: Tak Kuba byla první.
1: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauricius, nebo chystáte se, jo?
0: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
1: No věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
0: tak spolu
1: vyletěli
0: jako
1: na výlet? Cože je?
0: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricia. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno,
1: ale
0: tenkrát na tom Mauriciu ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo, a už byl po mrtvici tenkrát.
1: Mm-hmm.
0: To bylo už taky celá řada let.
1: Mm-hmm.
0: Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
1: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
1: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch, kupte letenku.
0: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
1: A jste tam raz, dva, tři v zimě.
0: Vy jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší, a já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
1: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, a nebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
0: A vy jste superová a já vám moc krát děkuji a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
1: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký
0: taky
1: víkend. Naslyšenou,
0: krásný
1: Milane.
0: Večer, hezkou noc.
1: Hezkou
0: a
1: noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, Kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Ahoj, já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, ano. No.
1: Já to se u vás spíš zda. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem bylo. A jsem na léčení, abych nedoléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: Je, no.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, co se stalo. Děla sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Záviděl jsem mi to a zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslavý, určitě poslouchá, protože jsem mě někdo živnul a nejkrásnější moderní hlas i tu štilu ke šelí.
0: Ježiš, děkuju.
1: Zdravím celý rádio, všechny moderátory, všechny, co tam je, pozdravuju je všechny a já se někdy možnu a přeju vám.
0: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo? No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
1: Tam takže na Sardinii, v Itálii, strašně moc se mi to zavěděl, ale tam se mi to. A přijdu strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka, ale je hodně zdraví. A to je všechno.
0: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova Kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, pátečně sobotní víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeji vám vydařený víkend podle vašich představ. Samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc. A budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

nebudeš do mě klofat, viď? Prej ne, držím papouška. A štípa mě hned na začátek, tak jdi do klece, rošťáku jeden. To je pěkný začátek. Já jsem myslel, že vás přivítáme společně, dobrý večer, že budu se takhle s papouškem mazlit a že ona bude vrnět jako kotě. No, ona hned mě kloflá. Dobrý večer teda, milí a vzácní příznivci naší hodinky vyprávění.

vítáme vás u 123. hodinky našeho pořadu 1, 2, 3, to jsou krásný čísla. 1, 2, 3, my jsme bratři. To byla nějaká říkanda, když jsme se rozpočítávali a hráli jsme před pikolou za pikolou, nikdo nesmí stát.

vidíte, už jsme zase v těch vzpomínkách, v tom zmizelém světě, na který tak rádi vzpomínáme, protože si jej v tom vzpomínání přikrášlujeme, halíme do růžových mlh, do něžných závojů a ten svět se dokáže roztančit, když jsme v takovým tichým rozjímání, tak ten dávno prožitý svět se roztančí jako najády, jako najády neboli nymfy, mytologické dcery Diovy, bohyně zosobňující přírodní síly. A nebo, a to bylo nezapomenutelný, roztančí se jako rusalky. Když jsem poprvé viděl v Národním divadle rusalky tančit kolem zamlženého jezera, taky se halili do průhledných závojů růžových barev a tančili jako přeludy, protože jeviště bylo tak zvláštním způsobem nasvíceno a světlem se dá kouzlit, světlo a stín. Tak prosté a přesto tak tajemné, okouzlující a nezapomenutelné to představení rusalky bylo. To se nám často stává, že jsme svědci události a netušíme, že právě na ten okamžik nikdy, nikdy nezapomeneme. Tak se mě to tenkrát stalo v tom Národním divadle. Šando, ty jsi mě pěkně rafla v opice. Nechceš to napravit? Mám jí vyndat, jestli vám něco řekne? Ne, mračí se, strašně se mračí. Koukej, než skončí ta hodina, koukej zaspívat.

jsi takový opičák, musíme to vynahradit, přece nemůžeš do mě pořád klofat. No, zase jsem jí vyndal z klece a budeme vyprávět. Já jsem vám chtěl říct o tom divadle, že jo, něco jiného bylo vidět Ruselku na Národním divadle v Praze a něco jiného bylo vidět divadlo, který hráli pavlíkovský ochotníci v hospodě u Jirkovských, kde se říkalo... Já to neřeknu, vy si to domyslíte. Vy, kteří nás posloucháte už dlouho, víte, že ta hospoda, zase Žanda Štípe, měla jméno podle zadní části těla. To je jedno, ale tím byla slavnější ta hospoda. A nutno říct, že v té hospodě šenkoval Venca Jirkovských a ten měl bráchu Rudlu, který šenkoval v druhý hospodě, která se nemenovala podle zadní části těla, ale vznešeně se této hospodě říkalo Kolektiv, protože v té hospodě Kolektiv chodili do té hospody Kolektiv chodili pít pivo komunisti, hrát karty tam chodili komunisti a Kulébr, Kulečník, tam chodili taky hrát komunisti. Kdežto do té hospody první, kde šenkoval ten Venca, která se tak vošklivě jmenovala, chodili hrát mariáš, živnostníci a statkáři. No ale v té první hospodě, která byla větší, já tě neudržím, ty jsi takovej blázen, papoušek rozmazlenej, trucovitej. V té první hospodě, kde se hrávalo to divadlo, tak tam... Protože když se hrálo ve dne, tak ten sál se musel zatemnit a tam měli reflektory, jak říkali, reflektorům, který měli vepředu takový koláče plechový a v těch koláčích byly 4 díry a ty díry kulatý byly, v jedný byla folie červená, v druhý byl filtr, se tomu říkalo odborně modrej, v třetí žlutej, ve čtvrtý díře byl filtr fialovej nebo zelenej. Poletíš, Žando, to je rtuť, to zvířátko malý, jak se tady vzpouzí. No, takže ty radši do kleca, to můžu v klidu dopovídat. Popice jedna paličata.

teď začali kouzlit i pavlíkovský ochotníci s těma světlama, když se hrál Lešetínský kovář. V té kovárně ta scéna tak do toho naprali červený rudý světla a z druhé strany třeba zelený. A teď ty postavy se měnily, z jedné strany byly zelený, z druhé strany byly rudý od toho ohně. Nebo když třeba se rozednívalo, tak oni vám udělali takový kouzlo tím světlem, že najednou jako když vychází slunce, protože do toho pustili žlutý reflektory. No a zase, když se stmívalo, tak to měli reostat. Reostat v pavlíkovský ochotníci k tomu nikdo nesměl, protože to byla bedna. To byla vana železná, plná nějakýho, já nevím, co to bylo za vodu, to nebyla obyčejná voda, v tom byla ještě nějaký sajrajt, jak tomu říkali, elektrolit a takový veliký nože, který končili rukověti, měli z bakelitu, aby, protože na to sahnout, tak to by byl mrtvej ten člověk hned, protože v tom bylo 220 voltů, možná ještě víc. A ty nože podle toho, jak se vynořovaly z té tekutiny, nebo jak se do té tekutiny zanořovaly, čím hloubš, tak tím víc ty světla zářily. Když se ty nože z té vody vyzdvihovaly nahoru a třeba se té vody jenom dotýkaly, tak ty reflektory jenom žhavily málo, jo, takže ono se to dalo stmívat a rozsvěcovat na plný pecky. No, to bylo něco pro nás, když my děti jsme tam měli besídku a oni na nás taky takhle svítili, že jsme z jedné strany byli červený a z druhé zelený a my jsme říkali, básničky, dovedete si představit, jak jsme si připadali? Žando, jak si připadáš ty v opice jedna? Já s tebou mám takový úmysly dnešní, takový slavnostní, protože to představení pavlíkovských ochotníků, to byl vždycky obřad.

divadlo a světlo. Na divadle světlo jevištní nebo denní světlo, když jsme hráli v přírodě, o tom už jsme mluvili, Jiříkovo vidění jsme hráli na Hůrce. To byl velký kus, těžký pro pavlíkovský ochotníky, ale zvládli jsme to. No a já potom, když já jsem vlastně 8 let s Černým divadlem procestoval skoro půl světa, tak Černý divadlo bylo založený skutečně na principu černého kabinetu, to znamená na světelném kanále, osvětlení zvláštním, luminescenčním osvětlením. To by bylo složitý vykládání, ale tam jsem poznal na vlastní kůži, co to je hrát ve světlech a jakou roli hraje světlo na jevišti. Ale řada lidí, aniž si to uvědomuje, hraje divadlo pořád. Je to jejich divadlo života. Takže svý divadlo hrál pan řezník, pan Aibl, když kroužil jako baletka za pultem svýho řeznictví a uzenářství a nabízel čerstvě pečenou fašírku, kterou vůbec nemusel nabízet, protože už když jí pek, tak to vonělo po celém kraji, ale přesto jí nabízel takovým, to bylo divadelní představení těžko popsatelný krásy, když pan Aibl nabízel svý zboží, čerstvě pečenou fašírku nebo uzenou krkovičku. No a svý divadlo taky hrál Kominík, který touhletou dobou přijížděl na kole s kominickou štětkou, takhle přes šikmo, přes hruď. Nebyl umazaný od sazí, byl vymydlený bílou čepičku na hlavě, podává kalendář s přáním hezkých Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku. Babička mu dala 10 korun pro štěstí a to bylo taky vlastně takový malý, roztomilý divadelní představení, když Kominík přinášel kalendář. Ale když chodil vymetat komíny, tak měl celou tvář začerněnou a když se rozesmál, tak mu tak svítily zuby.

No a svý divadýlko hráli pošťáci pan Kotík, Pavlíček i pan Ledvinka, když začátkem měsíce vyjímali z velkých pošťáckých brašen tlustý knihy, které byly přepásané dvojitou nebo i trojitou gumou z trenýrek, vyndali peníze a děda podepisoval převzetí renty válečného poškozence. A to vždycky zaznělo pár teplevřele lidských slov a pozdravů od ostatních válečných poškozenců, kterých bylo v naší vesnici z první světové války dost.

Svý divadlo hráli i kupci, když prodávali kvasnice, nebo slanečky, nebo petrolej, nebo mucholapky, nebo uzenáče, nebo mouku a brousky na kosy a srpy a nítě, sešity a tušky, i pastelky. A tam jsem viděl taky divadlo, který hráli ženský před pultem. Před pultem hráli ženský svý divadlo pod světlem, na kterým od léta visela mucholapka zapomenutá, mouchama obalená. Takže při vůni petroleje a slanečků zněly příběhy lidí. Nejdřív se probralo, jaký byl Mikuláš. Taky u vás byl ten Franta Truxa jako čert. On ty děti vždycky tak zvrtačí, že se rozklepou a málem, že nedostanou psotník, co uravej psotník je horší. Teď si představte ženský, že ten Franta jako čert řekl mýmu Pepíkovi, řekni básničku. A víte, co mu řekl můj Pepík? Tu už jsem ti řekl posledně a teď mi řekni básničku ty. Ty jsi táta Franty, vedle kterého sedím ve škole v lavici heč. A jestli mě tím koštětem nařežeš, zmidlím Frantu tvýho tak, že bude koukat. Takhle mu to ten můj kluk řekl? A to se ženský smáli. No a pak se muselo přejít na to, jak se peče který cukroví. Popisovali se všechny druhy. Jak jejich děti lepí z barevných papírů ozdobný řetězy na stromeček. Ale to cukroví, to se mě zbíhaly sliny, když se popisovali pracny voříškový, nebo rohlíčky voříškový, nebo koule voříškový vonavý namáčený v rumu, nebo máslový placičky vykrajovaný, hvězdičky, koláčky, měsíčky a slepovaný marmeládou. No a potom se přešlo na štrikování a na párání všeho toho, z čeho děti vyrostly. Svetry se párali a přepítali se bavlna, vlna, hladce, obratce. A co pořád těm parchantům máme pod ten stromeček dávat? Oni všecko roztrhají a pletu. Až jsem z toho úplně celá pitomá, šály, čepice, ponožky. Já zase párám. To ty mý parchanti všecko roztrhají na cimpr, campr. Copak to ale je proti tomu, že oni vyrostou z bot? Boty. A kde máme pořád brát peníze na boty? To je tím, že berou ten rybí tuk. Já jsem to jednou ochutnala a tak jsem vracela fuj. Jak to ty děti můžou jíst? No oni to neradí, oni musí. To mají povinný, protože to jsou děti váleční a ve válce byli podvyživený. Tak vidíte, my jsme vlastně podvyživená generace. Podvyživená válečná generace. Ale když se ženský rozpovídali, tak nevěděli, kdy přestat. A ani pan Kučera, ani pan Sýkora je v tom vypravování nepřerušovali, protože vždycky se něco pěkného dozvěděli. Třeba paní Kapounová vypravovala, jak ten její vždycky spolkne na štědrej večer rybí kost, chrchlá, a pak běduje, že umře, že mu to propíchá střeva. Tak ať sní hodně moc kyselýho zelí, ale hodně, to tu kost obalí a nic se nestane. Ten můj, to už budou 3 roky. Kdo to tenkrát vyprávěl? Vyprávěla paní, jak zase její manžel před 3 rokama prej na štědrý večer, když si připíjeli vínem značky Tesavela, to byl vermut, to jednou jsem se přivopil jako dítě tím vermutem, tak prej na zdraví a na ex a do dna a on zůstal stát, prej, oči vyvalený, stál jak solnej sloup, já jsem spolk sklo, říká ten můj, a ukazoval na skleničku, kde nahoře chyběl na té skleničce kousek skla. Tak jsem hned přinesla ze sklepa kyselý zelí a takovou hrst velikou a ještě jednou jsem šla a ještě jednou. Ono se ten střep skleněnej obalil do toho zelí, taky to vyšlo z těla a nic se nestalo.

zvláštní čas adventu. My jsme se trošku taky báli tmy, děti. A strašívávali jsme se tím, že jsme třeba do burgánu, do krmný řepy, tu jsme celou vydlávali. Prořízli jsme tam vodorovnej otvor jako huba, která se směje, dvě oči, dírky a takovou čárku jako nos a do toho jsme zapálili svíčku a dali jsme to kamarádovi za okno. Takže za oknama hořely svíčky ve vydlabaných burgánech a to byly takový jako kmitající, takový světelkující, rozšklebený držky, kterýma jsme se jako děti obdarovávali. Stáli zvenku za oknem na tom zděném parapetu. To byly tak brzo tmy, že nás to úplně tak jako trošku tísnilo. Ale když nám rodiče řekli, že na Novej rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více, že už se to vlastně začne obracet a že už se začnou dny prodlužovat, tak hned jsme dostali lepší náladu.

Slepej Emíl, ten asi měl pořád tmu. Ani nevím, jestli byl slepej od narození, nebo jestli svět viděl. Ale v každém případě my, když jsme si hráli na slepou bábu a zavazovali jsme si oči kapesníkem nebo šátkem, tak jsme si trošku mohli představit, jak vypadá temnej svět slepce Emíla.

den a stín a světlo, tak prostý věci a přitom tak tajemný. Se světlem se dá kouzlit. Já si vzpomínám, když jsem hrával s naší kapelou Křivokládských lesů, když jsme hrávávali na Silvestrovskou noc. Tak Čenda, náš kapelník, před půlnocí začal hrát směs. Ta začala nenápadně. To byl takzvaný hodinovej kus, se tomu říkalo. To se začalo tangama. Praha je krásná. Praha je krásná za noci, když se stmívá. Nebo neodcházej. No a přešlo se na valčíky, potom na polky a pak se skončilo před půlnocí kvapíkem. A to byl takovej kolotoč toho tance. To byly tak nádherný obrazy, jenom je namalovat. Jak ty lidi jako smyslů zbavený prožívali ten poslední tanec toho roku, který už za pár minut končí. To byl jeden velký kolotoč, takovej sál roztančených, rozesmátejch lidí. A když se blížila půlnoc, tak já jsem na činel měl odklepat 12 úderů přesně o půlnoci, ale do tmy, protože to se zhaslo. Zhaslo se proto, aby si mohli lidi důvěrně blahopřát, dát si pusu, obejmout se. To bylo takový ticho zvláštní, ozývalo se takový šeptání. Někdy padla facka. To, kdo to na mě šách, se ozvalo, který zprosták. Já si to nenechám líbit, počkej, já tě dám, až se rozsvítí. Bylo slyšet mužský hlas třeba, co mě šaháš na moji ženu. A lidi se chichotali, i si něžně šeptali, než se zase rozsvítilo a vkročilo se do nového roku.

Zvláštní kouzlo má plamen svíčky. Nebo to něžný purpurový světýlko věčného světla v kostelích, jak visí, jako rubínovej drahokam. To taky na člověka padne taková až posvátná nálada, když hledí na věčné světlo. Taky v Biblii je psáno, že stvořitel pravil, budiš světlo. A ve světlech svíček je cosi opravdu až mystického, tajemného, magického. Při světle svíček jsme křtění. Svíčky nám svítívají, když opouštíme tento svět. A mezi tím je to, čemu se říká život. A při svíčkách byly malovány veledíla. No a my, když jsme chodívali ještě jako studenti do grafické školy, tak pan profesor Vodrážka, protože touto dobou se stmívalo velmi brzy, zhasnul světlo elektrický, rozsvítil před každým svíčku, dal před každým zrcátko a řekl, tak, a teď budete kreslit svý autoportréty při světle svíčky. A oni vznikali tak zvláštní, tak cituplný kresby, že i nás to překvapilo.

Tak prostý příběh. Vidíte, a do dneška si to pamatuju, když jsme dostali ten úkol nakreslit vlastní portrét při mihotavém plamenu svíčky. To kouzlo toho mihotavého světýlka rozechvívalo naše duše. Vždyť jsme tenkrát byli 16, 18 letý, byli jsme pořád zítření, protože jsme byli v té době toho prvního náznaku zrání, dozrávání a poznávali jsme, jakou roli hraje právě například to světlo v uměleckých dílech. Jakou roli hraje světlo třeba ve městských ulicích, nebo zase v jabloňový aleji v létě, nebo v lese, když paprsky jako zlatý meče prozařujou mezi stromy a vytváří na mechu nebo na spadaném jehličí mihotavý obrazce podle toho, jak se třeba listí nahoře ve větvích břiz třepotá ve větru. Nebo světlo, který osvětluje krajinu před bouřkou, bylo zase úplně jiný. To bylo jako kdyby bylo cezený přes síto, na kterým babička, to byla taková jakoby řídká látka, když babička dělala tvarohový syrečky.

Zase když třeba přišly takový ty letní dny, kdy slunce pralo, až nám z toho jasu se točila hlava a každou chvilku přicházely bouřky, tak to bylo úplně jiný světlo. Ploty kolem zahrad a stromy, i třeba osamělý stromy v dálce i vzdálený lesy, měly tak výrazný kontury, jako kdyby někdo vysál obrovskou vývěvou ze světa, z celého světa vzduch, tak se všecko zdálo být blízko i na ty lesy, které byly až tam někde dál. Daleko na obzoru to byly lesy Brd. Tak jako kdyby jsme si na ty lesy mohli sáhnout rukou a to bylo to přeludně krásný ostrý světlo i ostrý stíny rozzářených letních dnů. Ale teď v tom adventním čase slunce kolikrát ani vůbec se nestačí prodrat skrz mraky a už musí zapadnout. A to bylo nejlíp buď ve škole, když jsme dostali za úkol nakreslit tuškou měsíc, který zakrývají závoje mraků. Měsíc v nočních mracích. Nakreslit šerosvit se tomu říká, neboli sfumáto šerosvit. To nás bavilo, i když teda to bylo těžký, protože při tom stínování se ruka, která držela tušku, se mohla jen tak velmi jemně dotýkat papíru, když se dělal šerosvit.

Ale naproti tomu, když jsme kreslili rozšněrovanou kecku, osvětlovanou ze strany světlem z okna, tak to jsme se mohli do kresby opřít a úplně ostře vykreslit každý záhyb tkaniček. I ty dírky na ty tkaničky, které byly volemovaný plechem. Se světlem a ze stínem jsme si mohli vyhrát, když jsme kreslili kulatý cibule. A pozorně jsme se zakoukali, tak najednou jsme viděli, že ten největší stín

Ne na konci té cibule, ale těsně před tím koncem té cibule. Protože ten vlastní konec té cibule, než zmizel v šedým pozadí, byl vždycky světlejší. A přímo ďábelsky těžký bylo nakreslit třeba bílej pingpongový míček na bílém podkladě před bílým pozadím nebo vajíčko. To jsme na to koukali, no úplně vyděšeně, co ta příroda vyvádí, jak v té přejemnělé modelaci těch měkkých stínů a polostínů doslova kouzlí.

a naši profesoři Balaš a Vodrážka nám ze svých knihoven nosili starý mistry. Pozorovat a studovat to, jak se světlem zachází třeba Rembrandt, to nám doslova bralo dech. Nevím, co dnes kantoři učí, doba se změnila moc, čas trhnul oponou a každá doba má právo na své umění, které tu dobu, ve které vzniká, má zrcadlit. Takže dneska se učí různé videoprogramy jako umění, nebo instalace jako umění, nebo inscenace jako umění. Ale před 50 lety nás naši kantoři učili, jak se máme dívat na staré mistry. Na to, jak složité i jednoduché kompozice krajin, zátiší i figur, i figurální kompozice ti staří mistři budovali. Ti kantoři nám říkali, že kompozice je to nejtěžší a že se to ani učit nedá. Že to je otázka citu, že sice existují základní typy kompozic, buď na osu souměrnosti, nebo na zlatý řez, který je vždycky zlatý řez, to je tak jako třetina obrazu. Kompozice do trojúhelníku, ty jsou nejklasičtější, ale že ty obrazy, které jsou slavnostmi pro oči, ty nejkrásnější obrazy byly slavnostmi pro oči, mají vždycky kompozice harmonické.

Vždycky se v nich dá vysledovat hlavní svislá linie, která je buď ve středu, když se jedná o středovou kompozici, nebo na tom zlatém řezu, což je ta třetina obrazu. To ne, že by tam ta linie byla přímo namalovaná, ale pomyslným propojením tvarů, třeba žerť praporu nahoře, část oděvu figury, která ten prapor nese na obraze uprostřed, a noha ve spodní části obrazu. No a heleme se, když se přiloží pravítko, ono je to všecko přesně ve svislé linii. No a stejně se dá vysledovat i protilinie, kterou nemůže být žádná jiná než vodorovná. No a pak na každé slavnosti oka jsou správně poskládané šikmé a protišikmé. Například na vlastní podobizně Rembrandtově, která má tu nejjednodušší kompozici. Svislou tvoří nos, vodorovnou tvoří baret na hlavě, šikmou tvoří linie límce a kontrašikmou tvoří stín na tváři. A navíc je ten obraz namalovaný jenom jakoby jednou barvou. Jako barvy uzenáčů, který jsme vydávali v rybárnách naskládaných v dřevěných krabičkách. Tak jednoduchý obraz visí v Kolíně nad Rýnem ve Wallraf Richards muzeu a přesto lidi tam dlouho před tím obrazem stojí. Malej obraz, na kterým je tvář starce, která se nesměje, ale vysmívá, a lidi před tím obrazem dlouho stojí, jak v ustrnutí ho pozorujou. Jako kdyby ten obraz jim co si říkal a oni zkoumají co? Neví co, protože jim může říkat ten obraz tolik věcí. Namaloval jej roku 1660.

No jo, ale třeba se nás ten Rembrandt ptá, rozumíte tomu, co jsem vám svým dílem chtěl říct? Tím dílem, které jsem namaloval skoro před 350 lety? Co vy dnes, vy spohodlnělí padavky, který jezdíte v automobilech a lítáte kolem zeměkoule v tryskáčích, máte mobilní telefony a počítače a k dispozici máte halogenový a xenonový lampy a víte, jak já jsem ten autoportrét, na který teď koukáte, maloval při světle jedné svíčky, vy padavky. A poznal jsem slávu, zatracení, bohatství i chudobu, radost i žal a mý blízcí kolem mě umírali na mor. Vidíte, tak jsem žil já a netušil jsem, že budu jedním z největších malířů všech dob. Není to k smíchu a on se opravdu z toho obrazu jakoby ozýval smích toho starce. On ten obraz zní tím smíchem starce. A proto možná před tím obrazem nenápadným ty lidi tak dlouho postávají.

Vy spohodlnělí padavky, co vy víte, jak se žilo před 350 lety, když jsem já byl vyzvaný městskou gardou města Amsterodamu, abych 16 radních, každej, kdo chtěl na tom obraze bejt, mě musel zaplatit 100 guldenů. A já jsem je namaloval jako scenérii na ulici. Jak jdou, pochodujou, jeden z nich má buben. Namaloval jsem tam i děti. Obraz jsem oživil. No jo, ten obraz je pravzvláštní. Já nikdy nezapomenu, jak jsem před tímto obrazem stanul poprvé v Rijksmuseu v Amsterodamu. Najednou jsem se ocitnul jako před sugestivní scénou na jevišti. Světlo a stín v tom obraze hraje mimořádně sugestivní roli.

Rembrandtův autoportrét, který zní Smíchem starce, je dílem, který Rembrandt z těch nejniternějších důvodů musel namalovat. Někdy jsou takové obrazy, který malíř musí namalovat, aniž ví pořádně proč. To jsou ty obrazy, které vznikají z popudu takzvaného vnitřního modelu, z nejhlubšího citového pohnutí. A pak jsou obrazy malované na zakázku. Takovým obrazem na zakázku je jeden obraz, který visí v Rijksmuseu v Amsterdamu. Je na něm zobrazeno 16 členů městské gardy Amsterdamu. Objednali si svoje portréty u mistra a každý musel zaplatit 100 guldenů, kdo chtěl na tom obraze být. Takže Rembrandt van Rijn dostal za to velké plátno, skoro 3,5×4,5 metru, 1600 holandských zlatých. Je to scenérie na ulici, vymyšlená, ale přesto se Rembrandt snažil poctivě každého toho člena té městské gardy sportrétovat. Jenomže, když začal obraz komponovat a zapojil do obrazu sugestivní hru světla a stínu, musel některé postavy ponořit do stínu, který vrhali postavy, které byly v prvním plánu, v popředí. Takže se ti, co měli zastíněné tváře, na Rembrandta zlobili. Proč zrovna já musím mít zastíněnou tvář, když jsem zaplatil 100 guldenů a tady tenhle ten praporčík, který zaplatil stejnou sumu, je tak krásně ozářený. A vedle ten, který má vyšitej na žlutým oděvu znak města Amsterdamu, se směje a září vůbec nejlíp. A já jsem taky ve stínu, říkal jeden, a přede mnou je nějaký pes, co to má znamenat? No, oni se zlobili na toho Rembrandta, protože tam je taky namalovaná holčička, dívenka, která má u pasu přivázanýho kohouta za pracičky. Hlavou dolů visí ten kohout. Taková jako hádanka na tom obraze je. A pejsek tam utíká a Rembrandt tam ještě přimaloval z legrace svůj vlastní autoportrét. No, ale přitom je to obraz tak nádherný, že Rembrandtovi současníci, malíři, on byl ten obraz přijat jak s pobouřením, tak ale i s obrovským uznáním, protože malíři Rembrandtovi současníci si uvědomovali, že dosud takovej obraz, který by tak sugestivně vyřešil otázku světla a stínu, namalován nebyl.

No a vaším úkolem, naši milí, je napsat nám, jak se ten obraz jmenuje. Jsou to dvě slova, přídavné jméno a podstatné jméno. No a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a Papoušek, který dneska se choval trošku zvláštně, z vašich odpovědí bude losovat. No a to už všecko znáte, jak to u nás chodí. Vidžando, prober se, probuď se, ale radši necháme spát. Portréty 16 členů městské gardy Amsterdamu je sice obraz krásný, mistrovské dílo, je to mistrovská malba, mistrovská kompozice, mistrovská atmosféra, ale byl to obraz malovaný na zakázku. Kdežto ten prostý autoportrét, ze kterého na nás se dívá, vysmívá se tvář starce, vyschlá jako treska, jak jsem řekl, jako uzenáč, jako kdyby jsme slyšeli z toho obrazu, já nevím, co na tom obraze můžete vidět, kdy tam jsem já, starý dědek, a vůbec je to obraz tak nebarevnej. Až někdy pojedete do Kolína nad Rýnem, jděte se podívat do Valara Frichards muzea na Rembrandtův autoportrét, kde se nám vysmívá. A možná, že mě dáte za pravdu, že ten obraz jakoby zněl tím smíchem starce.

Ale Vánoce jsou před dveřmi a mně se zjevila kresba Mikoláše Alše ze špalíčku o Vánoci dlouhé noci můžem se vyspat. Není slyšet blaštoviček, jen vítr foukat. Zafoukej větříčku z Dunaje, ať nám ta zima roztaje.

No a Vánoce si nedokážeme představit bez pohlednic Josefa Lady, vesnická náves, hvězdnatý nebe, noc, ponocný troubí, u nohou mu sedí pejsek a možná, že se sypou i v sněhový vločky. A ten obraz zní, má magickou moc, protože to troubení toho ponocného zní a děda vypráví, když přišel raněnej s ochrnutou rukou levou z první války, tak on si myslel děda, že mu dají trafiku, ale tu dostal trafiku vidra. Děda, na dědu zbyla trubka ponocného a hůl. Takže děda chodil po vsi v noci a každou ho měl velký hodiny, ty taky mu dali z úřadu. A když byla celá, tak vždycky zatroubil.

A maminka si vzpomíná, když byla dítě, v popisném čísle 3 vedle pastoušky, než si postavili ten dům, kde jsem se já v 36. narodil. Tak maminka si vzpomíná na to, kdy v předsíni ještě visela trubka ponocnýho dědy mýho.

No tak. No není to krásný? Ještě jednou nám zaspívej. Minule si nespívala, teď nám to vynahradíš. Zaspívej ještě jednou. Dostaneš, podívej se tadyhle to. Ty jsi hodná. Oni jsou takový zapšklí dny, viď, v tom adventu. Nezaspívá, protože ví, že to udělala dobře. Tak co by zpívala, viď, po druhý? Tu máš teda celou. No jo. No, tady máš.

No tak vidíte, naši milí, jeden z adventních večerů končí. Pomalu se blíží k závěru i naše vyprávění. 123. Jak jsem na začátku říkal, krásná čísla 1, 2, 3. My jsme bratři. Chodí pešek okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne. Děkujeme vám za váš čas, který jste nám věnovali, za přízeň, za vaše dopisy. Opatrujte se, ať vás nic zlého nepotká.

Buďme na sebe hodní a těšíme se na setkání u rádia příště. Hezký večer.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.

0: Hezké dobré dopoledne vám všem, kteří jste si právě naladili Dvojku Českého rozhlasu. Dobře jste udělali, protože začíná Tobogán v pyžamu. A až vám řeknu, kam jsme tentokrát vyrazili, budete mít určitě radost. Sedíme totiž v jednom velmi útulném obývacím pokoji, ve kterém bydlí pan Jiří Suchý. Hezké dobré dopoledne.
1: Hezké dobré dopoledne.
0: A naproti němu sedí jeho bratr Ondřej, který sem přijel na návštěvu. Hezké dobré dopoledne i tobě, Ondřej.
1: Hezké dobré dopoledne.
0: Řekněte mi, pánové, jak dlouho jste takhle společně na návštěvě neseděli tady u vás?
2: Pár týdnů to je. Není to zase tak, jako no, počkej, jestli ale se těšíte, že řeknu za 10 let.
1: Tak ne, to v létě to bylo třeba.
2: V létě to bylo, no. No tak je to pár měsíců.
1: My si hodně mailujeme.
0: Jo? To mě zajímá.
2: Jak my se děsně mailujeme.
0: Jak funguje ten váš bratrský vztah? My to máme tak, že se nemusíme vidět s mým bratrem 14 dní, 3 týdny, ale vím, že když zvednu ten telefon, na druhé straně bude, pomůže, popovídá. Jak to máte vy?
2: No, my to máme podle vašeho vzoru, přesně.
1: Já bych řekl,